0: Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastaví

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Naprostá česká klasika a bohémové, svaz českých bohémů. Pojďme na hlasovou zprávu. Nejen, že můžete volat do studia, ale taky můžete posílat hlasovky. A tahle hlasovka letí až přes oceán od Katky.
2: Ahoj Lení, tady Katka a Vaneska a Alexek. Voláme z Floridy a chtěli bychom nechat zahrát písničku Stereo Love a nebo Dáma od Verony pro naši maminku a babičku, která dneska slaví narozeniny. Chceme jí říct, že jí máme moc rádi a všechno nejlepší. A chystáme si zrovna teď na narozeninovou party.
1: Tak jo, trošičku se ta hlasovka utla, bylo to moc dlouhý, Káťo, každopádně Stereo Love tady pro vás připraveno, pořádně to oslavte za velkou louží a zdravím.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Naprostá klasika a Backstreet Boys Get Down. Co jsem viděla teďka na sociálních sítích, tak právě Wendy Vronka byla teďka na Backstreet Boys v Düsseldorfu, takže určitě, až tady s vámi třeba bude ve vysílání, tak povypráví. Každopádně, co jsem tak jenom zahlídla, tak to muselo být naprosto boží. Takže zdravíme Wendy. No a co si dáme dalšího za písničku na přání? Mám tu hlasovku od Koti.
2: Ahoj Lení, zahrála by si Pomádu Megamix pro naši noční letku, pro Romana Taxilomouc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionáka Jendu, kamionečku Piťuli, pro kolegu Pítrse, Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny kysáky, co právě poslouchají. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Já myslím, proč ne, pojďme si dát tenhle ten retro megamix, dalo by se tak možná nazývat, protože Pomáda už opravdu do této doby spadá, ale je to nesmrtelný a v podání Johna Travolty, Olivia Newton-John právě teď na Kissu. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, why it's a greased lightning?

0: Be Mine na Kissu máme přesně půl třetí. No a já teďka s vámi zabrousím na náš Kiss Shop, protože myslím si, že v tuhle tu dobu zakoupit náš Kiss set, který se skládá z kulicha a z rukavice, je naprosto ideální, protože máme tady říjen, dneska už 6. Jasně, počasí zatím úplně krásný, svítí sluníčko, teploty kolem 20 stupňů, ale počkejte, co bude za týden, za dva. Vidíte to už z toho kašlu. Takže si myslím, jako když najdete, jo, za pár týdnů taková čepice, rukavice budou se hodit. Je to výhodný setík za 600 korun, takže doporučuji se podívat, pokud přemýšlíte nad nějakým takovýmhle kouskem na zimu, tak u nás na Kiss Shopu 100% seženete. No, pokračujeme dál v muzice, před námi vaši milovaní skutříci, kteří nesmí v nočních juboxech chybět, takže pojďme je tam rovnou vypálit.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, do 6 hodin do rána jsem tady podle vás a hraju na vaše přání, takže určitě neváhejte, zavolejte si o oblíbenou písničku na telefonní číslo 210 323 323 anebo pošlete hlasovku jako Filip.
2: Čau lidi, tady Filip. Chtěl bych nechat zahrát pro všechny, co jsou na noční i pro tebe do studia Chasing Status Badadam, ať vám to utíká. Mějte se.
1: Pojďme si dát tuhle stupecku Badadam. Nejradši bych to tady zaspívala, ale to byste zdrhli, takže zpívat určitě nebudu. Nechám to tady Chasing Status.
3: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we are bang pan another one. Boss up 4-5, Nanko 1, Remington. Any boy, this Balaton, them in a Kellington. Bad man, you know where vibes can done. Vibes

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Tvoje přání naše výzva.
2: Protože jsme zdravili lékaře, lékařky, všechny ze zdravotnictví a naspívali píseň Můj čas.
3: A musíme říct, že tohle byla opravdová výzva.
4: Příteli, chválej SOS, ať se mi zítra, čím jsem dnes.
5: Jak to dopadlo?
2: Byly tam dvě tlačítka, lepší nebo horší. A stejně se ražil někdo, kdo tam klikal na to tlačítko horší. Kdo to byl?
6: Je vám není hamba, chásko nenechává.
3: Tak co, jak to dopadlo?
2: Je to lepší, jo, je to přes 50%.
3: Dobrý.
2: A zase jako 100% jsme taky nedostali.
3: To je škoda.
2: 92.
6: No hej.
2: Moc vám děkujeme a děkujeme taky za všechny krásné vzkazy.
0: Raníky od 6 do 10.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Mám na telefonu dalšího dnešního volajícího, a to Jirku. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj.
1: Máš se dneska v noci? Co?
2: No, pracuju.
1: A do kolika tě čeká dnešní šichta?
2: No, teď mě čeká ještě 150 kilometrů a bude to hotovo.
1: No, hele, 150 kilometrů za dvě hoďky, co třeba?
2: Já tě špatně slyším.
1: Já tě slyším dobře, vidíš to, tak mi prozrač...
2: No, tady je rambaj, zvláta lokomotiva dělá trošku kravál, víš?
1: Jasný, tak mi řekni, co zahrajeme.

0: Příkladně něco od Sandry.
1: Ano.
0: Zahraju taky, jo? Můžu?
1: Everlong. Ne, to prosím nedělej. To je hrozně nepříjemný, jak do mých sluchátek, tak pro posluchače. Takže Sandra a Everlasting Love, a pro koho to bude?
0: Bude to pro všechny Machine Fury a kulatý lopaty, co jsou vzhůru.
1: No tak jo, pojďme rovnou na to. Posílám a měj se hezky.
0: Taky, díky moc, ahoj.

0: Dvě minuty po třetí hodině a noční juboxy jsou ve své polovině. Pojďme na tu druhou.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox.
2: Pokračujeme samozřejmě dál v písničkách na přání. A kdo pak je další na telefonu?
3: Krásné ráno, Leničko, to bude studie Kupákům, tady Šnek.
2: Taky ti přeju hezký ráno, Šneku, někde na cestách, jak jinak?
3: Jasně, akorát teď začínám, jsem na D5, jsme rozvadov, ještě do práci je zložit, naložit a pak zpátky domů. Takže pracovně, jako vždy, jako každý naši noční letky.
2: Tak hlavně šťastnou cestu a co ti zahrajeme?
3: Leničko, prosím tě, Red 5, I love you, stop.
2: Určitě skvělý výběr. A komu písničku posíláš?
3: Pro tu nejkrásnější letušku naší noční letky, samozřejmě pro tebe. Myslel jsem, že už je Koťa vzhůru, takže pro něho, pro Pítrské, pro dětka, pro Šreka, Romčovi do taktíky, pro jedu do Havlíčkového Brodu, pro Martinu, pro Peťuli, aby se někoho nezapomněl, tak krátké jako vždy.
2: Jasně.
3: Kusáky, ať jsou, be happy.
2: Tak jo, pojďme si to dát a tobě přeju, ať to všechno zvládneš dneska, měj se hezky.
3: Díky, Leni, díky moc.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Belíně a Samba de Janeiro, doufám, že jste si kysáci maličko trkli, možná, že i trkli, trsli takhle před půl čtvrtou raní, protože třeba spousta z vás teďka vstává, což je hodně brzká hodina, a taky spousta z vás je na noční, takže písničky na přání si myslím se hodí. Nejste v tom sami, i já jsem tady s vámi na noční a pojďme si pustit hlasovku od Moniky.
2: Ahoj Leni, tady Monča z Rakouska, mohla bych tě poprosit o písničku od Tiesta, písničku Business. Bylo by to pro mě na noční a pro všechny, kdo jsou na noční, pro všechny kysáky. Zdravím tě do studia a všechny, kdo musíme na tý noční až do rána, ať nám to uteče. Díky, Monča.
1: Moni, a já zdravím do Rakouska, doufám, že to tam máš v pohodě, a posílám Tiesta.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Kysáci, je tady další písnička na vaše přání. Připomínám telefonní číslo 210 323 323 a na telefonu už Kuba. Ahoj, Kubo.
2: Ahoj, Leni, zdravím tě a zdravím všichni kysáky. Ahoj, ahoj.
1: Přeju ti krásný ráno. Co ty, už celou noc frčíš někde, nebo teprve teďka si
2: vstával? Začínal jsem před očkou, takže tak.
1: Jasně, a plnej síly, energie na další nový den. Je to tak?
2: No, budu v to doufat, no. Musí to být.
1: Tak abys ty energie měl ještě trošku víc, tak písnička na přání je v tvoji režii, co zahrajeme?
2: Prosím tě, Ace of Base, Selavý.
1: Mám to tady připravený a pro koho to bude?
2: Ale určitě pro mý dva bráchy, Marcelína a Mirdu, pro mýho tátu a pro moji mamku, který jsou teďka hodně velkou oporou, pro celou noční letku SPC Regios a pro všechny, co jsou teďka za volantem, ať se vrátíme všichni pořád domů a pro sebe do rádia.
1: No tak jo, pojďme rovnou na to, děkuji ti za zavolání a přeju hezký den.
2: Já taky.
1: Ahoj.

0: Jukebox. Nejenže můžete volat do studia, ale také můžete posílat hlasové zprávy přes apku Radia Kiss a tímto způsobem si přát nějakou vaši oblíbenou písničku, takže pojďme si pustit hlasovku od Venci.
1: Chtěl bych poprosit Leničku, ať nám zahraje písničku Megamix Florfilu, ať noční letku proberu. Díky moc, Venca z Teplic.
0: Kysáci, vy jste neuvěřitelný dneska s těma básničkama a strašně mě to těší. Tak jo, pojďme dát Florfilu.
2: Est-ce que vous êtes là ce soir?

0: Dobrou noc nebo dobré ráno, jsou 2 minuty po 4. hodině a noční jukeboxy jedou dál.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Jubox. Práve nám dohrala Katy Perry a song Last Friday Night. Tak pátek je ešte hodne daleko, kysáci, ale pomalu a jistě se k nemu určite dobelháme. Dúfam, že budete mít dneska úspěšný den. Máme úterý 6.10. a my jdeme na další písničku na přání. Hlasovka od Vaška.
1: Ahoj, Leni, tady Vašek. Nejenom tam zahrad pro všechny, co jsme z hůru. Bennett, Lulaby. Ahoj.
0: Naprosto jasně řečeno pro všechny, kteří jsou z hůru, ať už třeba ještě dneska nespali a jsou na noční, anebo už vstávají a jdou na brzkou raní. A tady Bennett.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Až do 6 hodin do rána jsem tady pro vás, takže určitě neváhejte a zavolejte si o svůj oblíbený song, stejně jako to udělal Honza. Honzi, slyšíme se?
2: Ano, ahoj všem.
1: Ahojky, přeju ti krásný ráno. Co ty, jsi na noční nebo na nějaký brzký
2: ranní? Za volantem.
1: A cesty v pohodě, jsou mlhy nebo ne? Protože včera docela byly.
2: Hrozná mlha na D8 směr do Ústí, takže...
1: Tak hlavně opatrně, ano, přesně tak, zapnout světla mlhovky, jo, to je taky spousta řidičů, mám pocit, třeba včera jsem taky jela ráno a neměli zapnuto. Co zahrajeme?
2: Rybičky 48, já dneska slavím.
1: No, skvělej výběr, s holkama písnička. A pro koho to bude?
2: Bude to pro všechny kysáky a ještě jedno velké poděkování. Kdo sleduje motorsport, tak v neděli Zlatá přilba Pardubice, kdy vlastně vyhrál náš jezdec Jan Kvěch, tak velký poděkování, velká gratulace ještě jednou.
1: No tak já se taky přidávám ke gratulaci a pojďme na rybičky. Měj se hezky a páčko.
2: Ahoj.

David Guetta, Terry Swims, Stones and I se songem Gone, Gone, Gone. Pecka song, ten, kdo mě zná, tak ví, že tuhle tu písničku úplně miluju. Mimochodem, Terryho Swimse mám velmi ráda. Propásla jsem ho, když byl letos na Cults of Ostrava, ale mám pocit, že to zrovna vycházelo, když byla Kiss Party na Máchově jezeře, takže tam jsem samozřejmě nesměla chybět, to byla volba číslo jedna. Ale pozor, Terry Swims bude na jaře i v O2 aréně, takže o tom tak jako trošku přemýšlím, protože prej byl skvělej a stojí ho za to vidět. No ale ve spojení s Davidem Guettou, Tones and I, to si myslím, že je opravdu skvělá pecka. Kysáci, ještě hoďka a půl nočních jukeboxů je před námi, tak jen připomínám telefonní číslo 210 323 323, stačí vytočit, zkusit se dovolat a pak je to pouze ve vaší režii, anebo můžete využít aplikaci Rádia Kiss a poslat mi hlasovku.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Nebudeme to zdržovat a jdeme rovnou na písničku na přání. Na telefonu, kdo pak je tam?
2: Krásné ráno, ahoj, tady Jiřina.
1: Jiřino, moc tě zdravím, taky se dovolala konečně nějaká žena, tak mám radost. Jseš na noční?
2: Nejsem, jedu do práce teď.
1: Takže se hezky vyspinkala?
2: Jo.
1: Jo, byl v pohodě spánek, šla si brzy, žádný ponocování.
2: V 9 jsem už spala.
1: Tak, ideálka. Co ti zahrajeme tedy na rozjezd
2: dnešního
1: dne? Prosím tě,
2: já bych chtěla poprosit Despacito, jestli můžu poprosit.
1: Určitě, skvělá pecka.
2: A bylo by to pro tebe,
1: ať
2: ti to uteče a pro všechny fajn kysáky.
1: No tak jo, nebudeme to zdržovat, jdeme si to rovnou dát.
2: Super.
1: A přeju ti úspěšný den, měj se
2: hezky. Taky, děkuju, hezký den, ahoj.
3: Fancy!

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Tvoje přání naše výzva.
2: Protože jsme zdravili lékaře, lékařky, všechny ze zdravotnictví a naspívali píseň Můj čas.
3: A musíme říct, že tohle byla opravdová výzva.
4: Příteli, chválej SOS, ať se mi zítra, čím jsem dnes.
5: Jak to dopadlo?
2: Byly tam dvě tlačítka, lepší nebo horší. A stejně se ražil někdo, kdo tam klikal na to tlačítko horší. Kdo to byl?
6: Je vám není hamba, cházko nenechává.
3: Tak co, jak to dopadlo?
2: Je to lepší, jo, je to přes 50%.
3: Dobrý.
2: A zase jako 100% jsme taky nedostali.
3: To je škoda.
2: 92.
6: No hej!
2: Moc vám děkujeme a děkujeme taky za všechny krásné vzkazy.
0: Raníky od 6 do 10.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Právě dohrála Pink a její písnička Try. No a mám tady hlasovku. Dneska teda hodně jmen Pavel, takže koukám, že to je poměrně častý jméno, takže hlasovka od Páji.
2: Hezké dobré ráno přeji. Zeptám se, bylo by možné nechat zahrát něco od Fugees, nějakou písničku? Čeká mě cesta od Třeboně do Pece pod Sněžkou, tak ať mi to rychle utíká. Díky, hezké ráno.
1: Teda od Třeboně až do Pece docela štreka, tak hlavně ať to frčí. Kysáci pozor na nohy, mám hlášení, že se na některých místech vyskytují, tak pokud jste v nich, tak nezapomeňte zapnout mlhovky. Teď už Fugees a No Woman, No Cry.

0: Jedna minuta po páté hodině, pojďme si užít poslední hodinu dnešních nočních jukeboxů.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, ještě než se vrhneme na další písničku na přání, tak rychlá jedna dopravní.
2: Čau, kysáci. Tady to je úplně zavřená Štěrboholská radiála směr na jižní spojku, jako od Černýho mostu směrem na Štěrboholy a podobně. Je tam rozsekaná dodávka, asi s osobákem druhým to vypadalo, tak se tomu jak zkusíte vyhnout, no. Stojí kohora kamionu, osobáku, všeho možného, už k Černýmu mostu. Mějte se, čau.
1: Kysáci, pozor na to, asi se to tam bude štosovat kor takhle s přibývajícím časem. No a teď pokračujeme, písnička na přání a na telefonu už další volající. Kdo pak je tam?
3: Ahoj, tady Katka, zdravím tě.
1: Katko, taky tě moc zdravím. Co ty, v práci nebo teprve tě to dneska čeká?
3: Ne, už jezdím, už rozvážím.
1: Takže seš ready na další nový den?
3: Ano, bohužel.
1: Hele, uteče to, pojďme si říkat, že za chvilku je tady opět páteček, už je úterý, což je pozitivnější než pondělí. Co zahrajeme?
3: Tak. Prosím tě, moje nejoblíbenější čísla z Message?
1: Určitě, mám to tady připravený a pro koho to bude?
3: Tak bude to pro celou naši noční letku a samozřejmě pro tebe.
1: Já moc děkuju a posílám tady Kiss Message, naše srdcovka. Měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Do 6. hodiny stihneme ještě pár písniček na vaše přání, tak pojďme rychle na to. Na telefonu už Míra. Ahoj Míro.
2: Dobré ráno.
1: Taky ti přeju hezké dobré ráno. Co pak tě dneska čeká? Máš náročný den?
2: No ani ne, dneska pohodička, ale žoba, že já tomu říkám.
1: No tak skvělý, ideální, co zahrajeme?
2: No, Safi Duo s Tiestem.
1: Play It Live, naprostá klasika, a pro koho to bude?
2: No, hlavně to bude studie, já ti to rychle utečím, už to máš za pár.
1: Ano, už jenom chvilku.
2: Safi, pro tu naši noční letu a pro to našeho Pítru se Zolomouce, ten už mě trpělivě čeká, jestli se uzve Míra Zolomouce.
1: Tak jo, tak jdeme na to. Přeju ti krásný den, ahoj.
2: Tak, děkuji.

0: Noční jukebox.
1: Máme 4 minuty po 5:30, kysáci, ranní trojka už mě tady za chviličku vystřídá, ale ještě předtím stihneme nějakou tu písničku na přání. Nejen, že celou noc můžete volat, ale taky můžete posílat hlasové zprávy. A jedna hlasovka tady čeká od Mária.
2: Ahoj, přeji krásný ráno tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám prosím tě Underworld, Born Slippy, ať se nám pěkně jde. Díky, čágo Mario.
1: Tak tomu říkám výběr takhle po ránu. Pojďme si to rovnou dát, kysáci.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad a my pokračujeme poslední dvě písničky na vaše přání. Terka by ráda nechala zahrát, vypadá to, že na Lady Gagu.
2: Dobré ráno všem kysáku, i tobě Leničko, prosím tě, zahla bys mi tam písničku od Wednesday, já přesně nevím, teďka už si nespomenu, jak se přesně jmenuje, ale budu moc ráda, že to najdeš. Děkuju moc, přeju to všem řidičům, šťastnou cestu hlavně do cíle, kolečkama dolů, antenkou nahoru, ahoj, zdraví Terka.
1: Teres, já jsem chvilku musela přemýšlet, jaká písnička vlastně byla ve Wednesday a pak mi došlo, že Lady Gaga a její Bloody Mary, a aby jsme se trošičku po ránu nakopli, tak tady máme takovej zajímavější remix. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci za 12 minut, je tady 6. hodina, to znamená, že před námi poslední dnešní noční jukebox a písnička na přání, takže pojďme rychle na to, Kuba posílá hlasovku.
2: Čauky, čauky, Leničko, sluníčko, prosím tě, zahraj nám tam nějakou krásnou úterní písničku všem dobrým lidičkám, tobě do rádia, do mé krásné nové práce, do kuličkových šroubů, do kuřimi, všem lidičkám, co dělají tam, všem, co dělají na PPLku, a hlavně všem, ať jsou zdraví a v cajku a v pohodě. Takže díky a čauky a krásný ráno.
1: Přesně tak, zdraví takhle na podzim, kor, to je velmi důležitý. Ráno zima, přes den horko, večer zase zima, hlavně se dobře oblíkejte. A říkala jsem si, co si tak dát, když Kubík říkal cokoliv, tak pojďme si dát Michaela Jacksona, Blood on the Dance Floor. Michael dneska ještě vůbec nebyl v noční jukeboxech, takže pojďme na to.

0: Tři hodin za 5, 6, tak to ještě můžu. Pánové, je to tady. Teď si můžeme oficiálně potvrdit, že už začíná chladnější počasí.
1: Proč?
0: Lenka si vzala pod prdu.
1: Škoda.
2: Přesně tak.
0: Že jo?
2: Jo. No jasně, že v létě to člověka nenapadne. Řekneš si, jo, dobrý tričko, je to trochu průsvitný, neřešíš, ale v zimě máš potřebu vrstvit.
0: Ano.
2: A ta vrstva té podprsenky tě prostě zahřeje.
1: Počkej, to znamená, že ty jsi sem a dobré ráno chodila bez podprsenky celé léto a my si toho nevšimli?
2: No jasně. Tak já myslím, že kysáci si toho všimli na Máchově jezeře.
0: Ano.
2: Tady u nás s Míšou. To jsme v tom byli spolu, ale ne, začíná zima, podzim je tu.
1: To je ta nejzajímavější věc. My jsme se totiž Lenky ptali na to, co speciálního dneska bylo a ona, no, vzala jsem si podprsenku.
3: A my, sakra, to mohlo být hezký ráno.
0: A já jsem přesně věděla, proč to je, protože vždycky, když se ochladí, tak Lenka bere pod prdu.
2: Je to tak? Přesně, Míša mě zná úplně skvěle.
1: Já půl roku čekat. Teď,
3: to jsme tady měli dát klimatizaci na 10 stupňů.
1: Dám si to do diáře, někam na květen.
2: Ale ne, jo. Já už někdy i v dubnu, ale třeba můžu udělat výjimku na Vánoce nebo něco takového.
1: Ale já nám normálně založím událost.
3: Jo, Romane.
1: Na duben, jo.
3: Lenka bez podprdy.
1: Bez podprdy.
2: Kolem 20. dubna už by to mohlo být cajk.
1: Můžeme domluvit i stream rovnou, aby kysáci z toho něco měli.
2: Jo, ano. To bude originální, ano.
1: Už by byl duben, hele. Tak dobrou noc.
2: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Počasí.
1: Venku dnes může být zpočátku mlhavou, postupně čekáme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty v odpoledních maximech vyšplhají na 19 až 23 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Venku dnes může být zpočátku mlhavou, postupně čekáme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty v odpoledních maximech vyšplhají na 19 až 23 stupňů.
0: Sport.
1: Kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky na období do roku 2029, který kritizovaly profesní asociace, sdružení platformy i odbory. Po jednání vlády to oznámil ministr kultury Otto Klempíř. K novele o asistentech pedagoga na základních školách se kabinet podle premiéra Andreje Babiše vrátí za týden po jednání koalice. Kalifornii na začátku října zasáhla mimořádná vlna veder, teploty vystoupily až na 45 stupňů Celsia a rekordy padaly i v hustě osídlených oblastech kolem Los Angeles a San Diego. A extrémní horko navíc nekončí, vysoké teploty mají pokračovat nejméně do čtvrtka. A teď zpátky domů.
2: Praha chce vytvořit pietní místo na náměstí Jana Palacha, které by připomínalo oběti tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z prosince 2023. Magistrát ustanovil pracovní skupinu, která má připravit zadání architektonicko-výtvarné soutěže. Jejími členy jsou mimo jiné zástupci fakulty.
3: Krásné ráno, 6 hodin a 3 minuty, zdraví vás Roman Anděl.
4: Míša Dinhová.
5: A taky Patrik Peltan.
3: Jdeme na to.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Neil McCoy na Radio Kiss po 6. hodině. Náš krizový den je tady, kolegové. Úterý začíná.
1: Ach jo.
2: Úterý.
0: No jo, tak to prostě máme, že po tom víkendu se v tom úterku nějak, já nevím, no, vyšťavíme.
3: Ano, vyšťavíme, ale včera to bylo celkem dobrý a včera se zároveň slavil Mezinárodní den učitelů. A to připomenul i Michal Kavalčík.
4: Pojďme se pobavit o tom, zdali si umíte představit v dnešní době, v roce 2026 nebo v posledních 5 letech, se stát učitelem. Profesorem. Já se vám rovnou přiznám, já si to neumím představit.
0: No já bohužel taky ne, jako větší a větší obdiv.
5: Mě by asi zavřeli jako po prvním roku.
0: Hele, a schválně, kdybyste mohli něco učit, tak co by to bylo?
3: Já jsem učila, takže u mě je to asi jasný. Já bych se rozhodovala mezi hudebkou a tělocvikem a když bych si měla vybrat jedno, tak asi hudebka.
5: Jo. U mě by to byl dějepis, mě baví dějiny, ale neučil bych děti o těch faraonech a tady těch nesmyslech, který nikoho nezajímají. Šel bych do moderní historie hned od začátku.
3: Jednou bych ti ráda připomněla, Patriku, že jsou nějaký osnovy, ale to je jedno.
5: Nech to bejt.
0: Za chvilku si dáme nejlepší odpovědi posluchačů Rádia Kiss. Tak schválně, o čem to bude. Teprve začínáme. Je 6 hodin, 8 minut.

0: Dobré ráno ze studia KISu i všem učitelkám, učitelům.
1: Stát se učitelem, ano, ne.
0: To byla včerejší otázka.
2: Tělesné tresty jsou na našich školách nepřípustné. Až na jednu výjimku. A to je tato třída. Třída, která přivede svou učitelku do blázince, se naopak být musí.
0: To znamená, Patriku, to bys byl přesně ty takový učitel, jak si říkal, že by tě zavřeli, kdyby si měl učit?
3: Já se bojím, že jo, kdyby tam byli nějaký sičáci, tak já bych se s nima nemazal.
0: A vaše nejlepší odpovědi?
4: Když to vemu podle sebe, jaký jsem byl, no vůbec. Vražda, smrt, zabití, to by byl kriminál.
5: V dnešní době být učitelem, já bych do toho šla, ale musela bych mít poukázku na psychiatrii.
6: Tak jako bejt učitelem nebo ne? Vůbec. Vůbec. Když to slyším kolem sebe, co ty učitele zažívají, jaký to tam mají, vůbec jim tuhle práci nezávidím. Ty děcka jim dávají dobrý pokus, jak veliká.
7: Já osobně jsem učitelka mateřské školy a ono už v té mateřské škole to začíná, že si ty děti dovolujou, zkoušej, ale to povolání miluju práci s dětma. Obdivuju učitele, kteří jsou na vyšších stupních, protože tam jsou přece jenom ty děti víc odrzlí. A rodiče místo toho, aby stáli na straně učitele, tak na straně dítěte.
1: A pojďme na vítěze.
8: Já se středoškolákama nevydržím ani v tramvaji jednu zastávku, na to, že abych šla učit.
1: Zdravíme všechny učitelky a učitele.
0: Ty dostali takovou nálož, ty jo. To ne.
9: No zase na druhou stranu aspoň vědí, že ostatní si moc dobře uvědomují, že tahle práce není snadná.
0: To tedy.
3: To je pravda.
0: Často slyšíme, jak jsou ty děti jako utržený ze řetězu, no trošku píchnu do vosího hnízda. Kdo pak za to asi nejvíce může?
9: No kdo?
0: No, kdo ty děti rodí?
3: Rodiče.
0: A kdo je vychovává?
9: No jo.
0: No jo, rodiče.
3: Z koho si berou příklad?
0: Tady začneme, jo?

0: Romane, ty jsi opravdu chytrý člověk, sečtělej, ale já si vůbec nedokážu představit, co by ty si měl na základce učit.
1: Schválně, tipněte si, na co bych se hodil. Hele.
2: Zeměpis.
1: A slepá mapa, to mi nikdy nešlo.
2: Aby se zdoučil.
0: Já už to vidím, to zkoušení ve třídě. Takže děti, dneska si napíšeme test z obcí a měst, kde jsem měl maturák.
1: Jo, tak to bych věděl. Kulturní domy, ty bych pojmenoval lépe než české řeky. Jako
0: občanku?
1: Jo. No, asi ne.
0: Ne.
2: Pracovní činnosti?
1: Jo, to ne, hlavně ne tohle, jo. To by byla ostuda, to nejde.
0: Kdyby jsi byl na umělecké škole, třeba jako já jsem byla na konzervatoři, tak si dokážu představit, že by si učil třeba práci s hlasem.
1: Jasně.
0: To jo, ale na základce.
1: Na základce, to víš, jako hudebka, to je také fádní, to řekne každý, jako tělocvik taky skvělý, ale aby to bylo něčím jiný.
2: Češť, přírodopis.
1: Vůbec ne.
2: Jo.
0: Vůbec, tak co? Angličtinu.
1: Možná informatika, jako jo. Nějaký počítači a tak dále.
0: Jo, jo, jasně. Fakt jo,
1: jasně,
0: až takhle.
1: No. Role školníka tady nezazněla.
0: Ty by si byl školník.
1: Já bych byl ten dobrý.
0: Já už to vidím. Kdo tady zase nastražil tohle? A tam anděl školník.
1: Já bych si vás vychutnal vždycky. Tam Dinhová přezůvky. No a nebo ve školní jídelně možná, no, že by mě to asi taky bavilo.
2: Michal Kaši.
0: Že bys byl kuchař?
1: Jo, abych každému dával takový porce, hele.
0: Já vím, že ty rád uklízíš, ale.
1: Jasně.
0: A ve škole je toho hodně na uklízení.
2: Každému dával takový porce, to bys tam moc dlouho nebyl.
1: Člověče, nic jiného není, jo, už potom.
0: Čeština,
1: chemie
0: matika,
1: taky ne, fyzika
0: tyjo,
1: taky ne.
0: Chemie, fyzika.
1: No víš, no, sexuální výchova nezazněla ještě.
0: To je pravda.
2: To jenom tak na chvilku, ne?
1: Vůbec od kolika je sexuální výchova?
2: 8. třída?
1: Jo.
2: Nevím.
0: To možný.
1: Já víš, že ses nepochlubil.

0: Live.
1: Úterý naplno začalo. Vypadá to, že jsme se probrali, co Maruško?
2: Špatný přístup, ne, že úterý. Hurá, už se nám to sobotí.
1: No jo, zase už se plánuje víkend. Ale hele, dneska a zítra vypadá to poslední takové, jak bych to řekl, no, letnější dny.
3: Musíš to říkat.
1: 21 stupňů dneska v průměru, v České republice zítra kolem 20 a pak už se dostaneme definitivně pod 20.
3: A co ty deště tam? No tak to ne, tohle.
1: Byla jsi projít, Míšo, v poslední době u nějaké přehrady české?
3: Byla, no.
1: Nebylo by náhodou dobře, kdyby aspoň trošku sprchlo?
3: Tak ale ať prší jenom nad těma přehradama.
1: Co potom budeš chlemtat? Pivo, víno, nebo co budeš jako chtít?
4: Ani to nebude, tam je taky voda.
1: Čím pivu to budeš splachovat? Mlíkem třeba, nebo já nevím.
3: A to není špatný nápad.
1: Ty, ale teď jsem viděl fotky třeba jeho český husinecký přehrady.
3: Jo.
1: Normálně jí přejdeš suchou nohou, takhle v uvozovkách, jo, ale...
4: To víš, ty přehrady teď trpí.
1: To teda.
3: Přebrodíš jenom.
1: Takže když trošku sprchne, ale prosím vás, ne, že povodně zase, jo, na druhou
3: ano
1: stranu. Znáte to, když si člověk přeje, jak se to potom vždycky všechno otočí.
4: To je pravda.
3: Jo, nějaký déšť se hodí.
1: Takže užívejte krásného počasí a jdeme za další music.
5: Raní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltán a Míša Dinhová.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Od Mladé Boleslavy na Českou Lípu a v obráceně mezi Bělou a Doksama je několikrát frézovaná vozovka, jsou tam značky, všechno, takže to všechno prudce brzdí několikrát, ať se tam nepotkáte, nekouknete si do kufru.
2: Ahoj kysáci, vyhněte se ulici Liberecká v Praze směr Holešovice, dole pod benzínkou nehoda 2 až 3 osobních aut.
3: Děkujeme, Jardo. V Praze se bouralo ještě v Zenklově ulici, pak taky na Brněnsku u Modřic na silnici 52 a na Plzeňsku na silnici 20 u Chotíkova komplikuje provoz nehoda 2 aut.
4: Dodejme ještě Pardubice, ulice Husová, mělo by to být vše.

0: a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měli nalazený KISS.
1: Díky apce Rádia KISS nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
1: Apku Rádia KISS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Radio KISS počasí.
3: Venku dnes může být zpočátku mlhavo, postupně čekáme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty v odpoledních maximech vyšplhají na 19 až 23 stupňů.
1: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM. U ostatních témat a priorit se názory liší podle velikosti obce. Zatímco obyvatele větších měst považují za prioritu problémy spojené s bezdomovectvím, drogami a hazardem, lidé z menších obcí více řeší mimo jiné pracovní příležitosti. Řeckým ostrovem Kréta, kam každoročně míří davy turistů nejen z Česka, otřásla silná bouře. Ta poničila vše, co jí stálo v cestě. Škody hlásí zejména hospodáři, ale třeba i silničáři. Déšť uvěznil 8 lidí v Rokli Samaria, která patří k nejoblíbenějším turistickým místům na ostrově.
1: Sport.
3: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září organizují Spojené státy americké s Kanadou. Tolik aktuální zprávy a s nimi Tereza Jandová.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Dneska v ranním šotu očekávám Terezu Kernlovou.
1: No, nevím, Míšo, a proč zrovna Terku Kernlovou?
0: Protože dneska slaví 40.
1: To je dá! Hele, nemá ona nějaký velký koncert teď ještě na podzim?
2: Má, a to přímo v sobotu, 10.10. ve Fóru Karlín, a pozor, je beznadějně vyprodáno.
1: Dobře, holka, takže si oslaví 40. se svýma fanouškama. No tak, v tom případě to já mám něco lepšího, ještě těžší kalibr.
2: Ne.
0: Jo?
1: Martin Kocián z Lunetiků slaví 50. narozeniny. Chápete to?
0: Už.
1: To bych neřekl. Takže ranní šot?
2: Ranní šot bych si teda tím pádem vzal na svá bedra já. Caesar Palace, Jerk It Out, v originále zní takto.
1: To Caesar Salát, ne, si chtěl říct?
2: Caesar Palace. Aha.
1: To je dobrý song, no.
2: Tak já ho mám v takovým rychlejším, trošku techinkovým remixu, no.
0: Techinkovým.
2: No, nejde úplně techno, ale...
3: Ranní šot.
4: Ranní šot.
1: Prý techinkový.
2: Protože to přímo úplně techno není.
1: To je jak číšník a polívečka byla.

0: ranní šot na Kisu. A proč se ti nelíbí, že jsem si nachystal tohle, Míšo?
1: Protože jsi si stoprocentně nachystal to samý, co já.
0: A co to je to samý?
1: Oktober.
0: Ano, gloria. A taky rekord?
1: Ano.
0: Ten je co?
1: No, jaký?
0: Mnichovský Oktoberfest, který pořadatelé označují nejen za nejrozsáhlejší svátek pivního moku, ale i největší lidovou slavnost na světě. V neděli skončil s rekordní návštěvností.
1: Ano.
0: 7,5 zaokrouhleno milionů návštěvníků.
2: Krásno.
0: A našla si, Míšo, kolik tupláků se prodalo?
1: Kolik tupláků se prodalo? No to víš, že jo? Já jsem si to tady... Moment, dej mi chviličku,
0: moment. To našla, jako
1: já jsem si to velmi
0: já
1: dobře našla.
0: Já to tu jasně vidím tady, hele.
1: No tak pojď, tak mi to
0: 6,7 desetiny milionů.
1: Ty se pořád díváš na takový ty hezký věci, Oktoberfest, chápu to,
0: jo,
1: máte rádi pivo
0: dětí,
1: a tak dále.
0: Tady.
1: Počkej, to není všechno. Musíme si říct taky další věci. Já totiž jsem měla úplně jiný číslo v hlavě ohledně tupláku. 105 tisíc pivních tupláků, které pořadatelé návštěvníkům zabavili při pokusu o krádež. Dál. Dosud se ve ztrátách a nálezech sečetlo více než 1000 kusů oblečení, 700 peněženek a 450 dokladů totožnosti. A jak už si zmiňoval, Romane, personál se taky postaral o 6 ztracených dětí ve věku do 13 let, které byly následně předány rodičům.
0: Když jsme u té matematiky, příští se bude konat od 18. září do 3. října a víte, proč byla rekordní návštěvnost? Proč si to myslí pořadatelé?
1: Kvůli tomu krásnému počasí.
0: To je ono, toto udělalo totiž. Bylo nádherně a lidi vyrazili, jo.
3: Říkal jsi od 18. září?
0: Jo, koukáš do diáře, jo.
3: Já tam mám volno.
0: Nekecej,
3: jo.
0: Že bychom jeli.
3: Já si tady dávám s otazníkem. Na 24.
0: Takže kysáci, nemá někdo mikrobus?
3: Oktober.
1: Přineste mi nějaký tuplák, ať vidím, jak to vypadá, jo.
3: Chci jít.
0: 18. můžu, o týden později jedem na Burčák do Znojma.
3: Tak já si píšu 18.
0: Tak já si píšu taky 18.
3: Oktober, nebo počkej, já píšu to jinak, božíračka.
1: Já se moment 18. září, jo, tak to se na to jdu podívat.
0: Tak co, kysáci, nesetkáme se tam, hele.
3: Mnichov,
0: tak. Nezabereme jednu velkou lavici.
3: Teda,
1: no
3: ale musíme běžet rychle.
1: 18. září teda jsme domluvený na Oktoberfest, jo?
0: Jo.
1: A kdo byste se chtěl s Romanem potkat ve Znojmě, tak 25. září, jo?
0: No jasně, s tím se počítám, jedem na Burčák, to už je domluvený. Radio

0: Je to prý takový jako Las Vegas, hlavně večer. Atmosféra, koncerty, stánky a tak dále. A dodávají, hele, ono to pivo stejně není moc dobrý, že to jenom prostě tak jako, že máš tuplák a piješ ho, no.
1: Jako dojet si na tupláka do Mnichova, to prostě chceš.
0: Já ani nepamatuju, když jsem měl naposledy tuplák piva.
1: To nejde, prosím, kde ti to stepláne. Právě.
2: Ty jsi to někdy měl.
0: Ale jo, tak to jsi někdy vypila, že jo?
2: Jo.
0: Nebo vypil.
1: Takhle, už máme na plánu, že tam 18. září vyrazíme. A 18. září 2027 to celé startuje ve 12 hodin, kdy se slavnostně zahájí a narazí první sud ve 12.00.
0: My teď potřebujeme sportovce, tím pádem.
2: K čemu?
0: Oni jak otevřou ty brány. Neviděla jsi to někdy na sociálních sítích?
2: Ne.
0: Oni opravdu sprintujou ty chlapy, aby si zabrali stůl pro svoji partu, že jo? Ale to jsou opravdu sprinty, jako.
1: Potřebuje jakýho maratonce nebo sprintera.
2: Patriku.
3: Jo, určitě.
0: I když Míša je malá, že bys tam proběhla mezi těma nohama, víš?
2: Neblbni mě ušlapou.
1: Jsem policistka.
2: Policistka.
1: A teď hněte zadka.
2: Ohněte mi z cesty.
0: Tak jo, bereme tě.
4: Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.
2: Kiss.
4: Rádio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice. Luky?
1: Mezi Českou Lípou a Jestřebím na té dlouhé silnici, tak paní tam sejmula prase.
2: Ano, 35. silnice, obec Lažany na Liberecku, tady je převrácené nákladní vozidlo. Nehoda je taky na silnici 38 u obce Církvice na Kutnohorsku. Tady se srazil automobil s nákladňákem.
3: Nehodu řeší na silnici 13 u Chomutova. Přímo v Chomutově v Černovické se srazil osobák s dodávkou a dál se bouralo v České Lípě v okružní ulici.
2: Za chvilku soutěž 7-7.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
3: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskýmaraton.com.
4: Kiss. Počasí.
5: Venku dnes může být zpočátku mlhavou, postupně čekáme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty v odpoledních maximech vyšplhají na 19 až 23 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: V únoru začne v Česku fungovat nový systém varování při mimořádných událostech, například při povodních nebo výpadcích elektřiny. Lidé v zasažené lokalitě dostanou nejen upozornění přímo do mobilu, ale také instrukce, co mají dělat. A oproti varovným SMS-kám u zpráv spojených se zvukovým signálem, prý nemá dojít ke zpoždění, třeba kvůli přetížení systému. Francouzská vláda uzavřela téměř 500 škol kvůli stále násilnějším studentským protestům. Ministr školství to zdůvodnil bezpečnostními riziky a mluví o návratu k výuce po etapách. A teď zpátky domů.
6: Pamětní desku někdejšímu disidentovi a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi na domě, kde žil v 70. letech se svou manželkou Olgou, v pondělí slavnostně odhalili zástupci Prahy 6 a bývalí signatáři Charty 77. Desku vytvořili designéři Jiří Dvořák a Radko Šťastný.
5: Sport. Nejlepší střelec historie NHL Alexander Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezóna bude v elitní hokejové lize jeho poslední. 41-letý ruský útočník své rozhodnutí oznámil spoluhráčům v kabině a také prostřednictvím prohlášení na sociálních sítích Capitals. Za námi jsou zprávy a před námi je soutěž 7-7.
7: 7-7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun.
8: 210 323 323.

0: Bylo 7 hodin ráno
1: a na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Běž, Míšo, připravená?
3: Připravená.
2: Romane, kamery běží?
4: Ne.
2: Zapnout. V případě šestky musíme to mít zaznamenaný.
4: Nechci.
2: Já ale chci.
5: Promiň, já ti do toho hodil vidle.
2: Pohodě.
5: Všechno jede, to víš, že jo.
2: Luky je taky připravený.
5: Ano.
2: Ahoj.
6: Jasně. Ahoj, ahoj.
2: Luky, dnešní ráno podle tebe od jedničky do desítky, jaký ho máš?
6: No, tak zatím je to desítka, ale uvidíme, jestli se to nezmění, jo. Tak,
3: špatná odpověď.
6: Ale kdyby to byla jednička, tak je to furt desítka.
3: Špatná odpověď, jakoby měl si říct, že dnešní ráno je na šestku.
5: Dobře.
6: No, tak dobře.
5: Schválně, hned se o tom přesvědčíme, protože pokud by šestka padla, posíláme 7000 Lukášovi.
3: Luky, házím.
6: Dobře.
3: Dnešní ráno bych Luky ohodnotila na 4.
5: Dobrý.
3: Super. 4000.
5: Jo.
6: Super.
5: Tak to je pěkný. Náhodou nepadlo podobné číslo včera.
3: Včera padla taky 4.
5: Jedeš dobře, Míšo. Luky, udělej si radost. Posíláme ti 4000 korun.
6: Děkuju vám.
5: Nemaj záč, mi díky a zase někdy. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Štěrková královna ještě zítra jednou, hele, bude to do třetice.
3: Kdyby to byly do konce týdne jenom 4, tak bych možná i byla spokojená.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.
7: Be happy.

0: krásné úterní ráno z Kisu. Míšo, teď jsi měla mobil v ruce, něco si někam psala.
1: Ano.
0: Co to bylo?
1: No, já jsem posílala to video holkám ze sociálních sítí jako důkaz, že jsme hodili 4 v soutěži.
0: No dobře, ale co jsi napsala?
1: Jsi si jako něco... doslovně?
0: No.
1: 6.10. úterý 4000.
0: To 6. si napsal jako datum?
1: 6.10.
0: Jo. Dobře, co ty, Patriku, poslední SMS-ka, WhatsAppová zpráva, cokoliv?
2: Hele, poslední WhatsAppová, která tady na mě vyskočila, je Michalovi Kavalčíkovi zrovna.
0: Co jsi mu psal?
2: Zajdu, kámo, to se pose, eš.
0: To kámo si psal a s čárkou?
2: Krátce.
0: Krátce, bez čárek, jo? Mm-hmm. Jasně, ty píšeš čárky, háčky,
1: ano,
0: nebo ne?
1: Ano, píšu.
0: Ty je píšeš,
1: já jo? Je píšu.
0: Jo, no.
2: Ale u slova pose, eš, se, jsem napsal šu.
0: Včera mi psal Libor z Warner Music o nový hudbě. A poslal pravděpodobně novou senzaci. Jedni kluci se rozhodli, že budou skládat hity české, ale bez háčků a čárek.
1: Ne.
0: Jo.
2: To ne. Zní dobře, ale...
0: Není to žádná AI, je to normálně autorská hudba. Normálně to máme, chcete to slyšet?
1: Jo.
0: Dejte mi 3 minuty, já to nachystám.
3: To nejlepší od 90. let.
4: Kiss.
3: Radio Kiss.

0: byli Backstreet Boys na rádiu Kiss. A teď to tady na Kissu bude znít pravděpodobně trošku jinak.
1: Tak to jsem zvedava.
0: už to chápu. Na začátku byla bláznivá myšlenka povídat si jazykem jednoduchých SMSek, psaní bez diakritiky. Vtip v zápětí přerostl v nápad nahrávat tímhle způsobem nové písně. Teď se vám představí poprvé na Kissu parťáci, co si říkají Lifer a Mat 2, 1, 3. Chcete to slyšet?
2: Ukaž.
1: Ano.
0: Song má asi 2 minuty.

0: Teda to je dobrý. To je super.
1: No, to je super, ale tam nejsou žádný háčky.
0: Já vím, já jsem to chtěl.
1: Jo, já jsem teda jako marně hledala nějaký rozdíl mezi novodobými umělci, ale mně to přišlo docela dost podobný.
2: Jako nápad to není špatný,
1: je
2: že
1: to zajímavý.
2: Je to zajímavý, asi opakovat to už to nebude prostě tak dobrý. Já to včera ještě poslouchal, přiznám se opravdu, jestli tam nejsou nějaký sprostiárny a bum a najednou uprostě. Pardon, no, to tam prostě, ale vypípaný to bylo, že?
3: Ale originální nápad, já jsem hlavně se snažil pochopit ten příběh, protože ono to vlastně má příběh, jak jdou na mýdel a tak dále. A super, za mě skvělý nápad.
2: Proto i ta zkrátka, no, se domenuje CC, kdybyste to hledali na YouTube, už to kluci mají, takže hledejte Lifer a Mat 213.
1: Hlavně mě tam baví ten zvuk té klávesnice, té Nokia 3310 na začátku. Jo, ten zvuk znám.
3: Dobře vy, kluci.
2: Tak jo, třeba se to chytne.

0: Před malou chvilkou slyšeli nohy, to je asi moc silný slovo, jo? Aleši?
1: Připomínalo mi to Bena Kristovala. Ten to taky tam takhle švidrá tím jazyčkem.
2: Přesně to je ono. Oni mají úplně takovej ten podobný zvuk.
0: Švidrá.
2: Švidraj to tam.
0: Prý Bena Kristovala.
3: S kysem za volantem po celé republice.
0: Luky.
4: Mezi Českou Lípou a Jestřebím na té dlouhé silnici, tak paní tam sejmula prase.
0: Ve Znojmě čerstvá nehoda v ulicích k sirotčinci a krátká, počítejte s tím.
5: A na Jesenicku na silnici 44 se v Bělé pod Pradědem srazila dodávka s nákladňákem.
0: Tolik doprava. Míša říkala, že by ráda dneska splnila nějakou další ranní výzvu.
6: Já na to úplně zapomněl.
0: Jo, že to bude o telefonátu, ale tvářila se na to tak jako divně.
5: No, protože je to trošku jiné přání, než jsme tady doposud měli.
0: Že prý jako si s někou chceš udělat srandu, jo?
5: Trošku.
0: Okej. Okay. Takže za chvilku.
5: Za chvíli.
0: Na kysu.

0: už dnes večer od 6 hodin. Počasí.
1: Venku dnes může být zpočátku mlhavou, postupně čekáme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty v odpoledních maximech vyšplhají na 19 až 23 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Až 150-kilometrovou rychlostí můžou za dobrých podmínek jezdit řidiči od loňského října na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Českými Budějovicemi. Původně měla tahle výjimka platit jen rok. Ministerstvo dopravy ji ale prodloužilo, a to minimálně do konce letošního roku. V uplynulém roce bylo na amerických státních školách vydáno téměř 12 000 zákazů knihy. Vyplývá to z nové studie nevládní organizace PEN America. Jde podle ní o největší počet zákazů za posledních 5 let, tedy od doby, kdy tato skupina na ochranu svobody slova začala zákazy mapovat. Nejzakazovanějším autorem je už druhým rokem za sebou spisovatel Stephen King.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti dnes zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Národní tým se pokusí ve Wembley proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po úvodních 3 porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. Český celek v Anglii ještě nikdy v historii nezvítězil. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: O čem za chvilku bude ranní výzva?
3: No, možná se postarám o rozvod.
4: Ale to se mi líbí. Míšo!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: zítřejší výzva, tedy vaše přání už je jasně daná. Včera jsme tady o tom mluvili. Katka přiveze svoje červený fáro, pojede snad 300 nebo 400 kilometrů sem k rádiu a chce si nechat svoje autíčko podepsat námi moderátory Rádia Kiss.
1: Tlustý černý fixy připravený, místo parkovací taky ready, takže to bude zítra.
0: No, to bude nádhera.
2: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?
3: Ale pro dnešek jsem si jednu výzvu nachystala já. Takovou netradiční, protože Verča si přála vyprankovat svého přítele. A upřímně na nějakou takovouhle výzvu jsem trošku čekala. Tak jsem sebrala telefon, Verče jsem zavolala a ladili jsme detaily. Já si to zrekapituluji, jak jsem to pochopila. Tvůj manžel má sexy hlas, který by se podle tebe hodil do rádia. Nás napadlo, že bychom se mu mohli ozvat s tím, že mu řekneme, že na víkend už má nějaký časový blok a že má prostě přijít a začít vysílat. Myslíš si, že on je ten typ člověka, že se k tomu nějakým způsobem postaví, že to nějak jako, že ho tím úplně nezazdíme?
4: No, je trošičku konzerva, každopádně.
3: Je konzerva.
4: A maličko egoušek, no. Takže ono to jako mele, jo?
3: Dobře, takže když bych mu jako, když bych ho vychválila do nebes, jak má skvělý hlas a řekla bych, že o něj máme 100% zájem a ať o víkendu přijde, že takový hlas jsme ještě neslyšeli.
4: Tak to by bylo super, no. Jo. Já si jenom říkám, že jestli už si nemám zbalit náhodou kufry.
2: Výzva přijata.
0: To egoušek.
1: Jo, to mě úplně
3: egoušek. No takže jsem vzala telefon a potom jsem Vojtovi zavolala, no.
0: Ty jsi nadšená, to znamená, to muselo klapnout.
3: Jako, trošku jsem to podojila, no.
0: Potom to hitu, to uslyšíme.

0: Naše posluchačka Verča si přála vyprankovat přítele, protože mu už dlouho říká, že má sexy hlas a že by měl jít do rádia. Tak jsme si řekli, že si jejího přítele vyzkoušíme. Jak by zareagoval, kdyby takovou nabídku opravdu dostal?
1: Na tohle jsem fakt zvědavý, Míšo, protože ty umíš takovýhle věci, takže pojďme volat.
2: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?
3: Haló?
0: Dobrý den, Jana Šestáková, personální oddělení Rádia Kiss. Mluvím s panem Čopákem?
3: Ano.
0: Dobrý den, já se vám jenom ozývám, abychom si potvrdili vysílání v sobotu od 13 hodin. S tím, že když to teda bude vaše první vysílání, tak jenom potřebujeme, abyste dorazil tak aspoň 2 hodky dopředu, abychom vám všechno vysvětlili, jo? Je to takhle v pořádku?
3: Vůbec nevím, o čem mluvíte. Jaký vysílání?
0: No, nám přišla závazná přihláška, která vás zařadila do výběrového řízení a vy jste vyhrál.
3: Aha, nelepte se, jak nám mohla přijít přihláška, já jsem se nikam nehlásil.
0: Já tady mám e-mail vjanouschova@seznam.cz.
3: No, to je moje přítelkyně, ano.
0: Vy jste vyhrál vysílání na Radio Kiss, což je teda jako skvělý, protože my z vás máme radost, vy máte skvělý hlas a my s vámi na sobotu počítáme.
3: Ale to já to vůbec nejde, já bydlím v Aši, kam by to mělo být?
0: No, k nám do Prahy na Vinohradskou, do rádia.
3: No, tak to vůbec ne, s tím vůbec nepočítejte.
0: Počkejte, ale my za vás nikoho nemáme. A hlavně takový hlas, jaký máte vy, to prostě za 10 let jsme to nikde v žádném rádiu neslyšeli, to nám nemůžete přece udělat.
3: To je od vás všechno moc hezký, ale já se nechystám rozhodně v sobotu do Prahy.
0: Tady za tu cenu 5 000 na hodinu. To mi neříkejte, že jako byste do toho nešel. Když je to od 1 do 6 do večera.
3: 5 000 na hodinu.
0: 5 000 na hodinu, protože vy jste vyhrál výběrový řízení. Tady bylo asi 100 dalších uchazečů.
3: To je hezký, já jsem teď v práci, já vám to nemůžu odsouhlasit takhle na rychlovku. Já fakt nevím vůbec, o co jde.
0: A kdybychom vám dali 10 000?
3: To znamená 60 za den, jako jo.
0: No ano.
3: Já fakt nevím, nedáte mi chvilku, že bych zavolal ženě, co
0: Jakože byste chtěli ještě víc peněz?
3: Ne, to vůbec ne, já bych se potřeboval domluvit se ženou, co na mě upekla.
0: Víte co, já mám teda ještě poslední nabídku, protože já to musím dneska vyřešit, my máme dneska deadline, když bych vám dala 100 000 za celý vysílání.
3: To fakt, já fakt nevím, to by mě úplně nablind, takhle jste mě odchytili v práci. Jo.
0: Ani za těch 100 000?
3: To je krásná částka určitě, ale pro mě je to cesta 300 kilometrů přes republiku.
0: A za 100 000 se vám to nevyplatí?
3: To asi jo, no.
0: No a nechcete teda v sobotu dorazit?
3: To bych tam měl za práci, jako co bych tam měl
0: jako
3: dělat?
0: Jako moderátor?
3: Já jako moderátor,
0: no jasný, vždyť poslouchejte ten váš hlas, to je úplně skvělý hlas, ten se hodí do rádia.
3: Já dělám ve fabrice.
0: A tam je vás škoda.
3: Hezký, že mě žena někam přihlásila tady to, ale nic mi neřekla.
0: Hlavně vy máte štěstí, protože s takovýmhle hlasem, co děláte člověče ve fabrice?
3: No pracuju normálně za prachy, no. Co kdybychom to nechali na odpoledne, myslíte, že to vydrží do odpoledne?
0: To už tady vedení není. Víte co, uděláme to ještě jednou, já se vám ještě jednou představím, jo. Já jsem Míša Dinhová, moderátorka ranního Kisu.
3: Ano.
0: A vaše přítelkyně nám dala vědět, že máte hrozně sexy hlas. A my jsme se prostě jenom chtěli přesvědčit, že je to pravda.
3: Tak to jsme hodně.
0: Tak jsme vás takhle trošku potrápili. Nezlobíte se na nás.
3: Ne, vůbec ne, já to vysvětlím.
0: Ale jste opravdu sympaťák a pojďme se domluvit, já si na vás uložím kontakt, kdyby náhodou jsme měli někde volno, že bychom se vám třeba ozvali, kdybyste chtěl moderovat.
3: No, kdyby šlo o nějaký trvalejší pracovní poměr nebo něco možná.
0: Líbilo by se vám u nás v týmu?
3: No, asi jo.
0: Dobře, tak já si na vás ukládám kontakt, kdyby náhodou ta příležitost nastala, tak tady máme uložený číslo.
3: Tak jo, ok, díky.
0: Tak jo, mějte se a přejeme krásný den.
3: Nastaň.
2: Ranní výzva. Ranní výzva.
1: Já chci taky vyhrát výběrko za 5 000 na hodinu.
4: Tak seš normální. Teď si polovina národa bude myslet, jako že tady bereme co. A teď mu ještě řekne, že to není jako vůbec špatný mimo ten prank a že jako tady ty peníze, a kde to máme vzít?
1: 5 000 korun na hodinu.
4: Ale potom dá 100 000. Náš no rozpočet na měsíc, jako jo.
0: Jak jsem ho měla jinak utáhnout?
4: Ale já ale pojedu 300 kilometrů.
1: Ani no, tak se vám to nevyplatí. No to asi jo.
4: Chudák malej.
0: Chudák, ale vzal to s humorem.
4: No, tak podle hlasu velkej bych řekl, jo?
1: Jo, jo.
0: No jo, no.
5: Ten si to s tebou vyřídí ještě.
0: Já si myslím, že si to možná už vyřešil s přítelkyní.

0: tvému menšímu pranku v rámci ranní výzvy, Míšo, jo?
1: Ano.
0: My tuhle filmovou hlášku dobře známe, že jo?
2: Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
3: No výborně, to je slovo chlapa.
0: To se tak trošku mohlo hodit na to, co jsme slyšeli, ale ozval se nám posluchač, který se jmenuje Láďa, k tomu, co slyšel a k té výzvě.
4: Tak takhle, já teda v zájmu celku, jakoby, kdyby, já bych to teda vzal za těch 5000.

0: United6, Radio Kiss. Před malou chvilkou menší výzva a prank, který jste si přáli. Ono šlo o to, že naše posluchačka chtěla vyprankovat svého přítele.
1: Ano, protože mu tvrdila, že má sexy hlas a že by měl jít do rádia. Tak jsme si řekli, že mu trošku polechtáme ego a ozveme se mu s nabídkou.
0: Ne, jsme si řekli, jsi řekla ty,
1: no,
0: že to tak bude a nabízela mu tady 5 000 na hodinu,
2: 10.
0: Pak 10 a nakonec 100 000 za celou směnu. Víš, co si tím způsobila?
1: Co?
3: Teda, Míšo, jako normálně za ty prachy bych tady na minutu sekl prací svářeče v Lejdnu v Nizozemí a za 10 hodin bych byl v rádiu jako na koni. To bylo skvělý.
1: No vidíš to, pak že už nikdo v rádiu dělat nechce.
4: 100 tisíc za šichtu. Vy si teda žijete. Asi končím na šachtě a jdu k vám.
0: Ale oni tomu věří. To není pravda, kysáci, kežby.
5: Vy jste naprostý šílenci, nic. Balím se, beru kufry, stěhuju se do Prahy a jdu k vám pracovat.
0: Jako to se nedivím, bylo by to skvělý, jo. Erik, hele, ten je skromný.
6: Hele, tak jako bych to klidně brala i za 100 na hodinu, hele, už jenom z toho pocitu, že být v Radiu Kiss, ty brďo, to musí být úplně amazing.

0: To sedí.
1: Eriku, seš jako první na řadě.
0: Tohle je ale zajímavý dotaz.
2: Nazdárek, ranní trojko. No tak teď bych zavolal tý přítelkyni, jak to s ní doma vyřešil. Jestli to taky řešil, tak v klidu tím sexy hlasem.
0: Totiž to tak bývá, srandičky, srandičky a pak se to někdy občas nepovede. Druhá strana to nemusí pochopit, že?
1: Volat jí nemusíme. Ozvala se nám přes aplikaci Rádia Kiss.
3: No hezky.
0: Počkej, takže první věc, kterou víme, žije.
1: Žije.
3: Dobrý.
1: Ano, žije.
0: Nachystej to.
1: Dobře, tak za chvilku.

0: Míšo, koukni, posluchači s námi chtějí vysílat i zadarmo.
1: S váma třema ty 4 hodiny, třeba i zadarmo. Ale teď, Míšo, popravdě, co bys dělala, kdyby ti na to řekl? No, tak to je kachna a já chci radní balíček kysu.
0: Dobrý.
2: To by bylo, no to jsem se modlila, aby mě neodhalil podle hlasu. Ale nakonec se to povedlo. A spousta z vás se ptá, jak to s Verčou dopadlo. Jestli se pak doma pohádali, jestli tam lítali talíře. Ale vážení, nečekejte žádný drama. Verča se ozvala přes aplikaci Rádia Kiss a je naprosto v klidu.
3: No ahojky, tady Verča. Já si myslím, že se to docela povedlo. Jsi fakt dobrá, Miško. Jako můžu říct, že ještě včera večer byla doma sranda. Je fakt super, že si umí udělat ze sebe sám srandu. A vám děkuju, že jste mi tohle umožnili.
4: Tak všechno v klidu.
0: No vidíš, no, povedlo se.
4: Člověče.
2: Zase to byla dobrá zkouška, že je vidět, že Vojta si umí ze sebe opravdu sám vystřelit a to je to nejlepší, že se na tom oba dva pobaví.
0: Takže v ranní výzvě se de facto dají objednávat i pranky.
2: De facto ano.
5: Neříkej to, nebo se s tím roztrhne pytel.
0: Jo, ať se roztrhne.
2: Ale příště volá někdo z vás.
0: Ale samozřejmě musí to být úplně jiný téma, jo.
2: No to jo.
5: Jaký prank.
2: Co, nechcete si dát nějakou zahřívačku?
0: Patrik tady neustále zmiňoval ty rozvody.
5: Není problém, hele, v klidu, já...
2: Zahraješ
5: vítám, já
2: si na právníka.
5: No jistě.
0: To je krutý,
2: jo,
0: ale...
2: To je hodně krutý.
0: To asi ani nechci slyšet.
2: Ne, já taky ne.
5: A já si ty paragrafy najdu. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Není toho málo, Ondro.
2: Dojedete směr Roudnice od Mělníka, tak obec Krápčice, vypadá, že je tady obrovská nehoda.
1: Co dál?
3: Jsem na sjezdu z Brandejsa do Prahy, se sjezd na Černák, je totálně ucpaný, jsem tady půl hodiny. 20 minut mi trvalo, než jsem se dorazil na sjezd.
4: Dojedete Unhoští směrem na Prahu, tak na konci Unhoští, na křižovatce, se změnila přednost v jízdě. Jsou tam značky, ale nikdo na to nekouká a jede tak, jak je zvyklej, tak ať tam za chvíli není bouračka.
5: Obchvát u církvy u Kutné hory, střed kamionu s osobním autem, opatrně jsou tam všechny záchranné složky.
1: Libereckou obcela Žany je vážná dopravní nehoda.
6: Vážnou nehodu taky řeší na Litoměřicku na silnici 15 u Ploskovic, pak se bouralo přímo v Litoměřicích ve Svojsíkově ulici a další nehodu řeší v Praze v Bubenečském tunelu.

0: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Co je korfbal?
8: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
7: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
8: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
7: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
9: Kiss. Počasí.
10: Venku dnes může být zpočátku mlhavou, postupně čekáme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty v odpoledních maximech vyšplhají na 19 až 23 stupňů.
9: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Začala topná sezóna a ten, kdo ještě letos nemá revizi komína, může mít velký problém. Sehnat aktuální komíníka není jednoduché. Mnozí z nich totiž mají i na týdny dopředu plno. Zástupci cechu navíc varují i před podezřele levnými nabídkami, za kterými se prý mohou skrývat podvodníci. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Pro odborníky se veletrh otevře ve středu, pro širokou veřejnost v pátek a potrvá pak do neděle. A teď zpátky domů.
11: Praha chce vytvořit pietní místo na náměstí Jana Palacha, které by připomínalo oběti tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z prosince 2023. Magistrát ustanovil pracovní skupinu, která má připravit zadání architektonicko-výtvarné soutěže. Jejími členy jsou mimo jiné zástupci fakulty.
10: Sport. Český brankář Daniel Vladař 32 zákroky neodvrátil prohru Philadelphia 1-4 na ledě Tampa Bay. Stejným výsledkem v pondělním programu NHL podlehl Boston Ottawě. To byly zprávy v jedné minutě a ranní Kiss pokračuje dál.
0: Jsme připravení.
9: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Crazy.
1: Koho tady budeme asi v pátek oslavovat?
2: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Měsíc co měsíc, dovolená co dovolená od Rádia Kiss a cestovní kanceláře Blue Style. No a tentokrát, tyjo, pěti hvězda se vším všudy.
3: Jenom si to představte, kysáci. Týden v Egyptě u Rudého moře, v pětihvězdičkovém hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa, all inclusive. Nemusíte se o nic starat, jenom o to, jestli půjdete do bazénu, nebo půjdete do moře, budete tam šnorchlovat, nebo jestli vyrazíte někam na výlet.
1: Fotky tohle nádherného hotelu máte i u nás na webu kiss.cz a je tam i ta soutěžní otázka.
4: A ta zní, co si můžete v rámci First Minute léto 2027 přibalit do oblíbeného kufru plného výhod. Na výběr máte tři možnosti, pokud zaškrtnete tu správnou, jste ve hře.
1: Doplníte jméno, e-mail, telefonní číslo a v pátek odpoledne, jestli uslyšíte své jméno, Radek s Magdou vás vyberou, tak zavoláte, rychle, o dovolená je vaše.
3: Jo, některé věci jsou zajímavé, když si je člověk představí v kufru z těch možností.
1: Vidím ty možnosti. Prosím vás, nejprve si ověřte správnou odpověď přímo na webu Blue Stylu, jo? Ať nepřijdete o šanci vyhrát. Tak ať to v pátek odpoledne dobře dopadne.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod. Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: vsadím boty, že nás dneska poslouchá někdo, kdo dneska slaví narozeniny.
1: Tak to je 100%.
0: Možná třeba někdo slaví dneska svátek, Hanušové všechno nejlepší. A vy, co máte narozeniny, tak máte narozeniny ve stejný den, jako třeba Tereza Kerndlová.
1: My jsme tady vždycky v údivu, když řekneme věk těch oslavenců, ale prostě letí to. Tý holce je 40 let dneska.
2: A hlavně komu je dneska 50, je Martin Kocián.

0: Pamatujete si, jak někdo říkal, že v pátek půjde na Lunetiky a v neděli na Backstreet Boys? Mm-hmm.
1: V neděli jsme s ženou byli v Düsseldorfu na Backstreet Boys. Neskutečný zážitek. Užili jsme si to úplně maximálně. A ještě jsme na hotelu potkali vaší Wendy.
0: Wendy Vronka, moderátorka Rádia
2: no,
0: Kiss. Ona říkala, že se jede na Backstreet Boys podívat taky. Teda to jim přeju.
3: To muselo stát za to.
0: Tohle bych chtěl vidět, jako.
3: A tam byli všichni v bílým, jestli jste viděli nějaký záběry, tak všichni fakt dodrželi ten dress code a vypadalo to úžasně. Aha.
2: My jsme byli na českých Backstreet Boys. My jsme byli na Lunetik.
0: A je pravdou, že to taky.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Pepo, co se děje?
2: Jedna informace z východní části Prahy, D11, exit 8, kompletně ucpáno až do Prahy na Černý most, okolí Nehvězdy, Jirny, naprostý kolaps dopravy, co se stalo ještě na D10, takže cesta 611 přes Počernice taky úplně v pytli, takže prosím pevné nervy.
1: Mario.
3: Dálnice D8, směr Praha, 40. kilometr, stojí v odstavném pruhu dvě dodávky.
4: Na Chomutovsku se v Otvicích v Chomutovské ulici řeší vážná nehoda. Tři osobáky se srazily ve Frenštátu pod Radhoštěm v ulici Záhuní a dál se bouralo v Plzni v Domažlické ulici.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes může být zpočátku mlhavou, postupně čekáme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty v odpoledních maximech vyšplhají na 19 až 23 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda odložila projednání návrhu, kterým by se změnilo financování asistentů pedagoga. Podle ministra školství Roberta Plagy tím měla odstartovat revize inkluze. Proti návrhu se ale postavili motoristé a SPD. Ministři naopak schválili kontroverzní návrh nové státní kulturní politiky. Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí čeká velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení místy až o 15 stupňů Celsia. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a větší teplotní výkyvy.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let zakončí dnes skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Od 18 hodin a 30 minut nastoupí proti Portugalsku. Domácí už si zajistili první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Aqua Cartoon Heroes na Kissu a včera se vám podařilo rozluštit, jakou píseň jsem vám tu vyprávil. Míša získala bod a zároveň dneska vypráví ona.
1: Ano. A já jsem zvědavá, jestli se vám podaří odhalit ten song. Samozřejmě budu to říkat normálně v tom jazyce, ve kterým to je. A mohl bys mi tam, Romane, dát prosím nějaký veselý bet?
0: Mm-hmm, něco veselějšího. Mm. OK. Kdybychom náhodou nevěděli my dva, necháme typovat posluchače, jo?
1: Tak jo.
0: Jo? Jdeme na to.
1: Drive Boy, Dive Boy, Dirty Numb, Angel Boy, In the Doorway Boy, She was a Lipstick Boy, She was a Beautiful Boy,
0: beautiful
1: and Tears girl. Boy, and All in Your Inner Space Boy, You had Hand Girls Boy, and Steel Boy, You had Chemical Boy,
0: Chemical.
1: Mm-hmm. I've grown so close to you, Boy, and you just grown boy. She said, come over, come over. She smiled at you, boy. Nic?
0: Ne.
2: Chemical Brothers, jako to jediné mě napadlo, že jsem tam slyšela Chemical.
1: Budete si trhat vlasy.
0: Odblokoval jsem linky, kdyby to náhodou někdo věděl.
1: Volejte 210 323 323.
0: Hele, normálně brána je hluchá, to nikdo neví. Existuje to vůbec?
1: Ty vostudo, jak si to může...
2: Míša tam
1: může
2: říká říct? Furt něco boj, boj, to bude...
0: No. Halo, volá někdo do Kisu?
3: Jo, Franta, čau.
0: Čo, Franto, co to bylo, prosím tě, za song?
3: Já si myslím, že to byl Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys to nebyly.
0: Mm-hmm. Takže to ne, je... Underworld.
1: Jo.
0: Born Slippy.
1: Born Slippy.
2: Dobře ty, Míšo.
0: Ale díky za pokus, jo? Díky a měj se.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Tenhle ten song jsem si říkala, že budete moc dobře znát, protože byl vydaný v roce 96 a považuje se za jednu z nejlepších tanečních skladeb a jednu z nejlepších skladeb 90. let.
0: Ty jsi nás dostala.
1: Jo.
0: Těžká, ale jo, dobrá
2: Muro jedna. Nikdo nemá bod.
4: Raníky. Každý všední den od 6 do 10.

0: Je tady úterý 6. října, tohle byla Ellie Goulding, která má na Instagramu 13,1 milionu sledujících. Proč zmiňuji ten Instagram? Protože právě dnes, 6. října roku 2010, byl Instagram oficiálně spuštěn. Založili ho kamarádi Kevin Syndrome a Mike Krieger. Po 18 měsících ho prodali za 1 miliardu dnešní Metě, neboli Facebooku.
1: To teda asi prohloupili, co?
0: No, 1 miliarda.
1: A taky dobrý, jako no.
0: Po 18 měsících, to je docela dobrý progres.
1: To je pravda. To teda.
0: A schválně jsem tak jako koukal na svůj Instagram. Když si otevřete, kolegové, svůj Instagram,
2: ano,
0: dáte tam svůj profil, který se vám otevře. Nahoře vpravo jsou takový 3 čárečky, ty si rozkliknete.
2: No.
0: Následně jdete do vaše aktivita, plus minus v prostředku.
1: Aha.
0: A ve vaše aktivita kliknete nahoře, to se mi líbí. A tam si dáte filtr od nejstarších. To znamená, čemu jste dali jako první na Instagramu like. Co to bylo? Já tam mám DJku Macy, ta tam má nějaký z roku 2017, kdy streamovala na nějaký akci.
1: Ježiš, co to je? Ti ukážu fotku, jo.
0: Today, 12 stupňů.
1: Divno salát. Nějaká aplikace s počasím. No se podívej.
2: Co to je?
1: Ještě snad jsem to přidával já a lajknul jsem to sám sobě.
0: Ne.
1: Jo. No tak to je bizár.
0: Romane, přece, aby to mělo dosah, ne? To je jasný.
1: Má to brutálních 13 srdíček.
0: Wow. Co ty Míšo, čemu jsi dala like?
2: Můj úplně první příspěvek, no, je vidět, že jsem tehdy fandila Upířím deníkům. Jsem koukala na ten seriál a byl to příspěvek od Iana Sommerhaldra a je tam fotka s nějakým zvířátkem. A jako pozor, to jako byl úspěšný příspěvek, protože má přes 327 tisíc srdíček.
1: Výborný, výborný.
0: Takže kysáci, kdybyste se i vy chtěli podívat na to, čemu jste dali první like na Instagramu, váš profil, 3 čárečky nahoře, vaše aktivita, to se mi líbí a od nejstaršího.
1: Možná to byla ranní kachna. Pojďte to teď rovnou vyluštit a zavolat na 210 323 323.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: upřímně, já mám každý den budík na za 10-7.
1: Zlato největší. A už se ti povedlo dovolat se do soutěže? Nebo
0: já
1: ještě
0: vám řeknu upřímně, nepovedlo se mi to nikdy.
1: Jo, snad teda aspoň jedno.
0: Jak jsi mi to, Romane, zvedli, já jsem se začala klepat.
1: Neboj, máš tu jako trénink na soutěž 7 v 7, víš, tak to ber.
0: No, to se mi nepovede nikdy, to ti říkám na rovinu.
1: To neříkej, co když hned zítra. Ale hele, pojďme teď řešit ranní kachnu, slyšela jsi něco, co nebyla pravda.
0: Já si myslím, že to mohlo souviset s tím Oktoberfestem něco, já jsem tam něco zaznamenávala a ano. Teď, že v souvislosti s tím Oktoberfestem jsem tam něco...
1: Ono zaznělo nějakou... hodně údajů matematických o tom, jak to byla rekordní návštěvnost, jak se ztratilo snad 6 až 7 milionů... Ne, prodalo, pardon.
2: Prodalo,
1: ale Míšo, ty jsi mluvila ano, o 100 tisících.
3: 105 tisíc pivních tupláků se snažili návštěvníci odcizit.
1: Všechno to, o čem jsme mluvili, tak jsme opravdu čerpali z konkrétních zdrojů, které o tom mluví, a tam jsme nezalhali. Všechno byla pravda.
0: Škoda. To nevadí.
1: Tak jo, Kačí, tak se mě...
0: Já jsem jenom ráda, že jsem se hlavně dovolala.
1: To je dobře. Snad to vyjde zase. A měj se hezky. Ahoj.
0: Ahojte.
1: No vidíš, tak to Katce nevyšlo.
3: No tak uvidíme, jestli se to povede někomu dalšímu.
1: Můžete zavolat na 210 323 323 právě teď.
2: Halo, halo, koho pak máme na drátě?
4: Ahoj, tady Fanda.
2: No a zdar, Fando, co je kachna?
4: No, já myslím, že nebyla, opravdě.
2: A to jsi si tak jistý, nebo jsi to jenom trefil od boku?
4: No, skoro jistý, no doufám teda.
1: Tak ty jsi dobrý, ty jo,
3: skoro
1: normálně.
3: Skoro jistý, doufáš?
4: Doufám, to jsi tady různý blbosti, ale třeba to skládání bez háčů čárku, bez CD a kritiky, to jsem se na tom YouTube našel, takže ověřoval jsi si různý.
1: Čoveče, podívej. Jo, tak ty jsi šel naproti tomu štěstíčku. Je to pravda, my jsme dneska žádnou ranní kachnu nevypustili, takže vyhráváš.
3: Zaslouženě si ulovil rádiový balíček.
1: Jdem to s tebou domluvit a poslat dárek tobě domů. Měj se, ahoj.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Aktuální hlasovky. Mário, jak to vidíš teď?
2: Dálnice D8, směr Praha, 40. kilometr. Stojí v odstavném pruhu dvě dodávky.
1: Připomínáme info od Pepy.
3: Jedna informace z východní části Prahy, D11, exit 8, kompletně ucpáno až do Prahy na Černý most. Okolí Nehvězdy, Jirny, naprostý kolaps dopravy. Co se stalo ještě na D10, takže cesta 611 přes Počernice taky úplně v pytli, takže prosím pevné nervy.
4: Přímo v Praze v Pondrepově ulici se srazil osobák s motorkou, dál se bouralo ve Zlíně ve Štefánikově ulici, v Plzni v Domažlické a hromadnou nehodu řeší ve Frenštátu pod Radhoštěm v ulici Záhoní.

0: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen komfort. Promis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Počasí. Venku dnes bude převládat slunečné počasí. Obloha by měla být převážně jasná nebo skoro jasná. Teploty v odpoledních maximech vyšplhají na 19 až 23 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Vláda neuvažuje o snížení daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty, uvedl to premiér Andrej Babiš. Regulace cen a snížení spotřební daně na naftu podle něj zastavily zdražování paliv. Situaci na trhu také pomůže uvolnění zásob nafty, na kterém se v pátek dohodla skupina hospodářsky vyspělých zemí G7. Měsíc po volbách se dnes v Sasku-Anhaltsku sejde na ustavujícím zasedání nový zemský sněm. Na programu má především volbu svého předsedy, kterým se zřejmě stane člen strany Alternativa pro Německo. Zářijové volby AFD vyhrála s rekordním výsledkem 43,8% hlasů a nyní se pokouší sestavit vládu. A teď zpátky domů.
7: Pamětní desku někdejšímu disidentovi a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi na domě, kde žil v 70. letech se svou manželkou Olgou, v pondělí slavnostně odhalili zástupci Prahy 6 a bývalí signatáři Charty 77. Desku vytvořili designéři Jiří Dvořák a Radko Šťastný.
5: Sport. Hokejisté Liberce přivítají v dnešním zápase Ligy mistrů Frelundu a budou usilovat o udržení postupových pozic pro play-off. V tabulce jsou na 15. místě s 5 body ze 4 zápasů a do vyřazovací části postoupí 16 týmů. Plzeň v souboji jediných 100% úspěšných týmů bude hájit vedení v soutěži také dnes před vlastním publikem proti dalšímu švédskému celku Skellefteå. Mistrovské Pardubice mohou potvrdit postup ve středu na ledě Bordeaux. Tolik aktuální zprávy a Tereza Jandová.
8: Do Rádia Kiss přijel host až z Hradu Křivoklát.
9: Je věrný nebo zrádce? A nebo věrný zrádcům?
10: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: basta.
1: Fenomén, který ovládl televizní obrazovky, je zpět.
2: Jestli sledujete Zrádce, tak asi víte, že se třetí řada rozjela ve velkým hned od prvních dílů. Zvraty, intriky, napětí a fanoušci jsou nadšení. Dokonce tak, že českou verzi začínají srovnávat s těmi zahraničními. A podle spousty diváků, Ameriku i Británii už jsme nechali daleko za sebou. To jistě těší našeho hosta, Markuse Kruga, režiséra, který dříve pomáhal Kazmovi bořit internet. A dneska je hlavním mozkem televizních zrádců. Dokonce mý kolegové ho teď pojmenovali jako mistra tlaku. Markusi, vítej ve studiu Rádia Kiss, ahoj.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Tak
3: ahoj.
2: Konečně tě tady máme, protože my už jsme ti to říkali. My a spoustu fanoušků Rádia Kiss jsme snad ti nejvěrnější fanoušci zrádců jako takových.
3: Jste nejvěrnější?
2: Jo, spíš jo, že jo, než... Že bychom byli v roli zrádců, asi takhle.
3: Kdybyste nechtěli být zrádci?
2: Zčervenal bych, kdybych měl sundat ten šátek u kulatýho stolu. Tohle obdivu na těch lidech, že zůstanou téměř klidný.
3: Jo. No, klidný ne, ale ano, je to určitě
2: Nebo Míšo, ty bys byla ideální zrádce, myslíš?
4: Mě by bavilo si to vyzkoušet, jenomže já nejsem přesvědčená, že bych dokázala prostě takhle intrikovat a takhle hrát, abych se do toho sama nezamotala.
3: Jo, to naprosto chápu.
2: Třetí řada teď běží. Z úhlu pohledu našeho nám to teď přijde a doufám v to, že si to jako začínáš užívat, protože teď už se asi nic nedá změnit. A je to opravdu tak, že jenom sleduješ ten fenomén, který roste a dělá ti to radost.
3: Jasně, sedím doma, nohy na stole, nic nedělám.
2: No dobře, chodí na rozhovory od rána do večera, do podcastů a tak dále.
3: Je s tím ještě pořád stále hodně práce. Plus máme samozřejmě podcast s Vojtou Kotkem, že jo, máme spoustu bonusového obsahu. A řešíme hodně ty hráče a musíme nějakým způsobem podpořit, protože to není vůbec jednoduchý. Jsou to lidi, kteří nikdy nestáli před kamerou a najednou prostě o nich mluví celá republika, takže vlastně s nima mluvíme, řešíme s nima témata, říkáme jim, co můžou, co nemůžou, vlastně učíme za cesty, což taky není malá věc.
4: Je pravda, že teď už je to třetí řada zrádců a za tu dobu nastala někdy chvíle, kdy jsi ty jako režisér řekl, hele sakra, to jsme možná přehnali. Jo, jestli je nějaká hranice, kdy už třeba ty jako režisér musíš do té hry zasáhnout a třeba to zastavit. A jestli si to třeba už někdy zastavil.
3: Zastavit jako takhle asi ne, protože si na tom dáváme záležet, že to má jet kontinuálně. To si myslím, že je velká část toho, proč si dokážeme sami vlážit toho formátu. Ale tak samozřejmě, tak v téhle sérii asi jste viděli úvod, jako to jsou chvíle, které si sice napíšete na papír 10krát, ale pak když to vidíte, tak si říkáte, není tohle ten moment, kdy už je to moc, prostě, protože tu režii v podstatě vy něco připravíte několik měsíců a pak tu režii vlastně dáte lidem, kteří vůbec nevědí, co se děje. A prostě oni svým chováním to vlastně režírou za vás. Takže jo, někdy si prostě říkáme, a tohle už by mohlo být za hranou a tohle je moc, ale je důležité asi to nechat odjet a pak samozřejmě máme střih, máme možnost na začátku vlastně s těma hráčima promluvit a říct jim, co očekáváme od té série, což zrovna tuhle série se docela hodilo, že bylo na začátku, že jsme si mohli promluvit trochu.
2: Hele, ale třeba se ti na to nebude chtít odpovídat, nebo jo, ty jako režisér zasahuješ do toho nějak, nebo ta hra se prostě děje, no a pak vyberete záběry, které budou nejlepší a předáte to nám, fanouškům.
3: Tak střih je vždycky mocná zbraň, my se ji snažíme nezneužívat, každému tomu hráči, který v té hře byl, se umíme podívat do očí a jakoby, jo, neděláme žádný věci v jiném kontextu, ale tak jasně, no tak...
2: Hele, možná se to rozvíjeme teď.
3: Ne, jako že nerežíruji, jako my máme vlastně první díl, kdy můžeme nastavit nějak tu atmosféru, což děláme, pak to vlastně předáme těm hráčům a opravdu tam jsou jako niance typu, prostě ano, my se můžeme dělat nějakých pár zvratů za tu sérii a pak třeba máme jako vliv na to, v jakém pořadí budou hlasovat u kulatýho stolu, jo, že řekneme, jasně. Tady to začne.
2: To znamená, hru třeba můžete i ovlivnit tím, že si potom řeknete, pojďme tedy udělat něco, že někdo se má s někým setkat a to vám pomůže k tomu zase někoho nějak propojit.
3: To právě vůbec. Jako vůbec. Oni mají vlastně ty reality, to jsou ty části, kde oni se můžou spolu bavit.
2: Aha.
3: My do toho nesmíme zasáhnout, tam se vlastně pohybují jenom kameramani a náš Mikeš, který je teda občas jako na ně šáhne, že teda jdou na spovědnici takzvanou, tam, kde mluví vlastně na tu kameru. A jinak vůbec nemůžeme ani jako náznakem, ani v těch spovědnicích vlastně jim otázkama naznačit, že nás něco zajímá víc než něco jiného. Že už tím vlastně dokážeme říct, že nás ten příběh zajímá.
5: Takže to takhle plyne, by se dalo říct. Jo, a tím se to vytváří.
3: To je tak křehký, že kdyby se ty hráči jako měli jak jakýkoliv pocit, i kdyby to bylo neoprávněný, že to režírujeme, mm-hmm. že to ovlivňujeme, tak se to okamžitě otočí proti nám.
2: A když jsi se dostal k tomu kulatému stolu, nastal někdy moment, když oni obviní jednoznačně věrného
0: a všichni, a
2: všichni tak jo. Vy si říkáte v té režii, teď na něj koukáte na toho zrádce, ježišmarja, teď je hned vedle, už jste to říkali, bavíte se tím takhle.
3: No, tak jako samozřejmě my máme ještě několika násobek těch materiálů, než vidíte vy a vidíme to v reálném čase a říkám si, teď je to úplně jasný, se podívej, jak mrkla.
5: Jo, my to vidíme, ale oni to nevidí ale normálně.
3: Nepodceňoval bych tu jejich roli, prostě to nevědomí je strašný vlastně a právě proto ta manipulace pak funguje a to si myslím, že je vlastně na tomhle formátu hezký vidět.
2: Markusi, děkujem, hostem dnešního Ranního Kisu je Markus Kruk, režisér Zrádců a za chvilku pokračujeme.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: krásného hosta. Je jim Markus Kruk, režisér pořadu Zrádci. A to už vlastně není jenom televizní pořad. Na premiéru Zrádců se stála fronta. Lidi dávali za lístky tisíce a finále míří do O2 arény. Jen tak mimochodem jsou nějaký vstupenky ještě.
1: Jo, nějakých ještě 10% prej máme k dispozici.
2: Mm. Fůha, to bude atmosféra.
0: To bude obrovský. Markuse, kdy ty jsi poprvé uvědomil, že už vlastně netočíte jenom reality show, že se v podstatě z těch Zrádců, z toho televizního pořadu stal fenomén?
1: Já myslím, že to ještě u první série nebylo tak úplně zřejmý, ale ta komunita už se budovala, ale myslím, že byla relativně malá. A asi se začátkem druhé série jsme pochopili, že by to mohlo být větší než, nebo ne větší, tak velký, jak jsme doufali.
0: Mm-hmm. A vy teď děláte třetí řadu, respektive už je to hotový, ale my zatím nic nevíme, protože stále...
1: My děláme čtvrtou řadu, ale třetí vidíte
0: vy. A to mě právě zajímá. Máš třeba něco, co můžeš prozradit, jak bude vypadat čtvrtá řada?
2: Něco už prasklo, že jo? Já jsem tuším, kam tuž míříš.
1: Nemá smysl zase zazdívat něco, co už je venku a to je v pořádku. No, my v podstatě teďka jsme chtěli oskoušet to meníčko toho, jak můžou vypadat hráči z Rádců, takže prostě teď máme tři série, které jsou úplně jiný a čtvrtou jsme chtěli zkusit naopak, jak by známé osobnosti hráli z Rádce, což může být taky strašně zajímavý. Třeba v té Velké Británii k tomu byli velmi skeptický. A teď to vlastně jsou nejsledovanější věci, které BBC kdy měla snad.
2: Hezky. Mm-hmm.
3: Na to se těšíme.
2: Taky.
3: Tohle by bylo dobrý.
2: To bude bomba.
3: No. A podívej se, jo, co všechno Markus ví a neví. On ví všechno o minulosti, o té současnosti, teď zároveň se musí vždycky překlopit třeba už do toho, co plánují s týmem v rámci čtvrtý, možná pátý řady. A teď se někde neprořeknout a neudělat někde nějakou chybu, jako. Mm-hmm. Že jo?
1: No, já nevím, proč si furt dělám to, že dělám projekty, které jsou postaveny na tajemství. Já jsem jako největší drbna prostě ze třídy, jo, klasicky.
3: Hele, a otázka, kdo je zrádce, to je asi nejčastější, na co se tě i přátelé a možná v rozhovorech ptají, vej dopředu, jestli to jako nějak nenaznačíš.
1: Do určitý míry, ale ono vlastně od chvíle, kdy oni vědí, kdo tam vůbec hraje, po chvíli, kdy zjistí, kdo je zrádce, je vlastně strašně krátká doba. Hmm. Takže to není zas tak velký to tajemství, spíše zajímá třeba, jak to dopadne, nebo kdo jak dlouho tam bude.
3: Nebo zkusíme jednu otázku, kterou ti možná ještě nikdo nepoložil, jestli nám slíbíš jako aspoň jednu věc, jo?
1: No, neslíbím nic.
3: Já to věděl, že to řekne. To nejlepší, co letos ve Zrádcích uvidíme, už Markusi jsme viděli, a nebo nás to teprve ještě čeká?
1: Tu jste asi koukali, fakt bych řekl, že no, to už teďka už
3: to
1: bude blbý. Ne, naopak, já si myslím, že teďka vlastně třetí, čtvrtý díl je takový ten náš zlom, že pokud dokoukáte do té chvíle, tak už vás to vezme a nějaký šestý, sedmý bývá takový jakoby pík, ale to neznamená, že ty díly potom nejsou skvělý, oni jsou skvělý, jsou dramatický, je tam spoustu věcí ještě, který vás čeká, já se vlastně na to strašně těším, až to uvidíte.
3: Super, jo, věříme ti to.
1: To nejlepší rozhodně ještě přichází.
2: Markusi, mně se vždycky líbí, že vy to natočíte někdy na jaře a do posledního dílu je to strašně dlouhá doba. Jak docílíte toho, že to někde nepraskne, že někdo neřekne, jo, tento vyhrál, nebo tohle to jsou Zrádci, jsou za to případně nějaké jako velké pokuty?
1: Asi někde v nějaký smlouvě nějaký pokuty budou a nebudou malý, ale myslím si, že vlastně jako ta pokuta už nic nezlepší, nespraví, nevrátí čas, takže myslím, že nad tím vším je vlastně spíš ten kolektivní tajemství toho, hlídejme se navzájem a nechcem si to, co jsme tady teďka vytvořili, těch x hodin denně, co tady prostě děláme, zkazit tím, že jí někdo něco řekne, jo? Že to je spíš taky, že nechce být nikdo ten, co to zkazí.
0: A Markusi, ty už si naznačil, že čtvrtá řada by třeba mohla být nějak zapletená jako se známými osobnostmi.
1: Ano.
0: Myslíš si, že my v rádiu jsme třeba známí osobnosti?
1: To je všeobecně jakoby takový ten side effect věcí, který si neuvědomíte, že jdete do celebritní série a teď najednou musíte mít spoustu dialogů s lidma, kde je hranice celebrity.
0: Mm-hmm. Ano.
1: A nejsou to moc příjemné dialogy.
2: Rozumím.
1: Jo, jakože prostě... Je to těžké, no, mělo by to být, no.
3: Oni jsou totiž jako vždycky dvě kategorie, jak říkáme, osoba známá, to znamená lidi znají, ale pak je slavná, že jo, a to je prostě jako mnohem víc, jo.
2: Že to je spousta let, že to není teď jenom.
3: Totiž asi tuším, kam Míša míří, víš?
0: Ano, já tam mířím záměrně, protože Markusi, podívej se pozorně na Patrika. Ano, já Markusi. Si myslím, že ty jsi to prostě šetřil na tu čtvrtou řadu, protože Patrik se už několikrát hlásil do Zrádců a pořád nebyl přijat, protože neprošel tím sítem.
3: A teď se tady směje a přitom Markusi, ten tě tolikrát citoval tady v Eteru, jako jo?
2: A najednou se usmívá, hele.
1: Ano. ta negativní věc toho dělat casting s 8000 lidma je, že vám zbyde spoustu lidí, kteří se nedostali. A když pak třeba ležíte v nemocnici a přijde tam doktor, který začne tím, že jste ho nevzali, tak se trošku bojíte.
2: Dobře, v soutěži asi nebudu, nevadí, ale chtěl jsem se zeptat, co Vojta Kotek?
1: Co Vojta Kotek, ten soutěži asi nějakým způsobem jakoby je a jestli tam bude, se teprve uvidí.
2: Mě by zajímalo jenom, jestli Vojta Kotek byl fakt ta první volba, nebo byli na volbu moderátora jiní lidé, nebo Vojta, řekli jste jedině Vojta, pokud ne Vojta, nejdem do toho.
1: Ne, ten casting byl jako několika měsíčně, viděli jsme opravdu desítky lidí.
3: A dá se prásknout nějaké jméno, kdo mohl být místo Vojty Hradní pán, protože také my si myslíme, že není nikoho lepšího než Vojty. Ta role mu tak skvěle sedí, ale byl tam někdo, kdo si říkal, čověče, to by jaký nebylo špatný.
1: No, tam bylo spoustu zajímavých lidí. My jsme se snažili vlastně si sami zjistit, jestli chceme víc moderátora nebo víc herce, a pak jsme vlastně našli Hradního pána ve Vojtovi. Ale myslím, že do poslední chvíle tam. Já myslím, že jediný jméno, který jako prasklo a už se o něm psalo, tak bylo to, že Daniela Brzobohatá vlastně byla v těch předních místech, že jsme vlastně uvažovali o té britské cestě, té Klaudie. A neskutečně jako to zaválela na tom castingu. A Vojta vlastně nemohl, on neměl čas, protože měl začít točit Farmu. A pak se mu posouvala Farma a díky tomu si mu udělalo volno, tak přišel teda na casting. Ale až potom, co jsme 2 měsíce žili v tom, že nemůžem.
3: Jasně.
1: Tak přišel ve svý buřince, prostě předvedl Hradního pána. A kdybyste dneska viděli ty záběry, tak je to fakt jako to je slabý odvar toho, co dneska vlastně předvádí. To bylo vlastně ještě takový, že ještě sám neviděl moc.
3: Posunul se neuvěřitelně, on sám i říká, to že jo. Z toho neustále jako čerpá a že mu to
2: nejlepší
3: moc
2: volba,
3: pomáhá.
2: Co mohla být.
3: To
1: jo.
3: Teda.
1: Jo. Jo, je dobrý, no.
0: Hra je to skvělé a Markusi, kdyby to šlo, my si tady s tebou povídáme ještě asi 2 hodiny, protože takových otázek, co jsme měli připravený, ale bohužel času není dostatek a jsme vděční za to, že jsi na nás udělal tu chvíli, že jsi za náma přišel. Markus Kruk, režisér Zrádců. A Markusi, my ti popřejeme hodně štěstí, ať tedy ta třetí řada dopadne tak, jak si přeješ. A kysáci, pokud fandíte Zrádcům, určitě si je užijte zítra na Prima Plus, nebo pokud na ně třeba půjdete do kina, anebo v neděli na Primě.
3: Děkujeme, Markusi, a nevidíme se naposledy.
1: Děkuju.
3: Budeme za to rádi.
1: A nevěřte nikomu a podezřívejte všechny.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.

0: Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss.
0: Už dnes večer
2: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.
1: Kiss.
0: Rádio Kiss.
1: Be happy.

0: Je tady úterý 6. října, což je den nudlí.
1: Jsem se chtěl teď vysmrkat a vy jste to řekli, ty mano.
0: Čau, Michael.
1: Tak to je hustý, dobré dopoledne.
2: Tak, ale ne těhle nudlí, ty čuně.
1: Jo, ty máš svátek, jo?
2: Já, ty jsi prostě. Víš co se taky dneska slaví? Dneska je Národní den trenérů. A když jsem přemýšlela nad tím, jaký by si byl trenér, já jsem si vzpomněla na film Vybíjená.
3: Neměli bychom se učit vyhýbat míči, který na nás letí?
4: Právě proto mám sebou tady tenhle pytel. Když se vyhnete klíči, vyhnete se míči.
3: Co?
4: Nějaký dotazy?
2: Tak co, jaký by si byl trenér?
1: No, mě spíš zajímá otázka, jako o jakém pytli mluvili.
2: No tam měl totiž pytel a měl tam plno nářadí.
1: Jo, takhle.
2: Normální pytel vysypal ho, bylo tam nářadí. Jo, jo.
1: Hele, já bych jako

0: té poště, kdy jste měli naposledy prázdnou e-mailovou schránku?
1: To neznám.
2: Nikdy.
1: Ne. Jo, ale počkat, jasně, pojďme udělat dneska rekord. Kdo má takzvaně kolik nejvíce nepřečtených zpráv v e-mailu?
3: Počkej, hele, vydrž.
0: Já jsem se včera dívala na historii, kolik mám na svém Gmailu, protože ten mám dlouho. Měla jsem tam 4 500 zpráv celkem.
3: Tak to mám víc na svém soukromím. 8673.
4: No. Tak já mám 28351.
3: Kecáš.
4: Jo.
1: Já chtěl jenom vyhrát. Ahoj, Michael.
5: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zatím žádná hlasovka od vás nepřišla, mám tady dvě komplikace. D1 mezi kilometrem 29 a 48 ve směru na Brno. Pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice, uzavřená, sekání trávy a údržba travní porostu a bude to tam tak do kolika? Určitě do 12. Teď je tam 18-minutové zdržení, kolona už má 6 kilometrů a pojedete maximálně 30. A další komplikace, tam je teďka zmizela, super, takže tam už je to vyřešeno. Kdybyste věděli o nějakých komplikacích, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss a můžete informovat další kolegy a kolegyně na našich krásných silnicích.

0: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
2: Korfbal 2026.cz.
3: Kiss. Počasí.
4: Venku dnes bude převládat slunečné počasí. Obloha by měla být převážně jasná nebo skoro jasná. Teploty v odpoledních maximech vyšplhají na 19 až 23 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Policisté během víkendového ilegálního srazu tuningových aut v Česku zjistili stovky prohřešků a technických závad. Po celé republice zkontrolovali zhruba 17 000 vozidel. Zjistili přes 1500 přestupků kvůli nepřiměřené rychlosti a uložili za ně pokuty ve výši 2,9 milionů korun. Dalších 749 závad se týkalo technického stavu vozidel. Švédská akademie věd dnes oznámí, kdo se stane nositelem Nobelovy ceny za fyziku za letošní rok. Druhým dnem tak pokračuje týden Nobelových cen, který vyvrcholí v pátek udělením tohoto prestižního ocenění za mír. A teď zpátky domů.
5: Praha chce vytvořit pietní místo na náměstí Jana Palacha, které by připomínalo oběti tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z prosince 2023. Magistrát ustanovil pracovní skupinu, která má připravit zadání architektonicko-výtvarné soutěže. Jejími členy jsou mimo jiné zástupci fakulty.
3: Sport.
4: Hokejisté Bostonu utrpěli v NHL druhou porážku za sebou, když v pondělí podlehli doma Otavě 1-4. Kapitán Bruins David Pastrňák nebodoval. Stejným výsledkem prohrála Philadelphia s českým gólmanem Danielem Vladařem v duelu proti Tampě. Naopak útočník Radek Faxa asistencí pomohl Dallasu k drtivé výhře 5-0 nad San Jose. Za námi jsou nejnovější zprávy a před námi dopolední Kiss.
6: Ať se máte jako v pohádce, klidně až do 14. hodiny. Začínáme vyprávět pohádku s datem 6. října.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Rozběhli jsme to podle mě krásně. Před chviličkou ATB, který dokonce byl minulý čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, byl tady v České republice v klubu Duplex a byla to prý jízda. Martin Hovorka přišel kolem. Já jsem mu napsal SMS-ku, tak jaký to bylo, protože jsem viděl, že na Instagramu tam fotil dole na Václaváku jako tu frontu. A on mi pak vtipně odepsal, nevím, já šel jenom kolem. Já říkám, Martine, tak ty jsi byl už pod barákem a nešel si nahoru. Ne, já musel jít spát, no. Je pravda, začínal v jednu ráno, ale pokud je tady nějaký kysák, který třeba si udělal výlet do stověžaté Prahy a byl na ATB, dejte nám vědět klidně přes hlasovku. Tak, datum 6. října, svátek má dneska Hanuš, všechno nejlepší, je tady úterý, startuje Dopo od Pokys s Michaelem. A za chviličku se vrhneme na ty e-maily, protože e-mail, ježišmarja, to je vynález, co?
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na rádiu.

0: Kde seženeš nový triko a spoustu jiných věcí? No v balíčku Rádia Kiss přeci.
1: A jenom přeci, samozřejmě, že přeci jenom na Kissu. Super balíček, já už jsem to tady asi dlouho neopakoval. Samolepky, podpis, karty, diplom, vůně do vašeho auta a k tomu ještě přibalíme také tričko, které mimochodem, pokud se vám ještě nepodařilo vyhrát, tady za těch spoustu let, kdy balíček Rádia Kiss mezi 10. a 11. existuje, tak si ho můžete prostě koupit, jo? Poproste nějakého domácího sponzora, my to zabalíme a za 60 kaček to máte doma. Nebo za 80, já nevím, no. Ale nad nějaký limit to máte i tu dopravu zdarma, jo? Když tam toho koupíte trošku víc. Pojďme dnešnímu tématu, kysáci. Já bych v úterním dopoledním balíčku dneska probral ty e-maily. E-mail, to je fenomén. My jsme předtím bez toho žili. Já si vzpomínám dokonce místo, kde jsem si zakládal svůj první e-mail, který mám do dneška. To je takový ten můj soukromý kaval@email.cz. Vím přesně místo, kde to bylo. Vím přesně, v které internetové kavárně, kdy za 10 minut surfování jste zaplatili 30 korun. Za 10 minut surfování. 30 korun! Já tam třeba byl někdy i 3-4 hodiny, že jo, koukal jsem na YouTube a tak dále. Ježíš Maria, co mě internetové kavárny stály peněz? No, na to nebudeme vzpomínat, ale pojďme si teďka zavzpomínat na e-mail. Pojďme se podívat do té naší poštovní skránky, někdo má firemní e-mail, pak máme ještě k tomu ten náš osobní a trhneme tady nějakého rekordmana. Mě tady dokonce napsal už jeden kysák, že má, moment, já to tady otevřu, 47681 neotevřených e-mailů. Zdravím Andreje z gmailu.com. Tak kolko máte vy, sa pýta. Já jsem se podíval do své soukromé pošty a tam mám 1401 neotevřených e-mailů. No, polovina jsou podle mě spamy, nevyžádaná pošta a tak dále. Tak pojďme pravdivě informovat o tom, kolik máme nepřečtených e-mailů, jo? A co vy e-mail? Potřebujeme ho ještě v roce 2026? Nepotřebujeme? Je to přežitek? Je to zastaralý? Je to pomalý? Radio Kiss.

0: Sunblock. Vždycky si tady vzpomenu na pobřežní hlídku a Mitche Buchanana. Dámy a pánové, vy posíláte screeningy, tak tohle jsem nečekal. Ano, jako důkaz místo slibů, tady někteří normálně v hlasovkách posílají i screeningy ze svého mobilního telefonu. Mám tady zatím asi rekordmana, na který mám důkaz. Poslal mi kamarád tady screen z iPhona. Má tam v Gmailu 13 932 na ploše nepřečtených zpráv e-mailu, pak tady ve zprávách má 8 a ve WhatsAppu má 3. Pojďme na vaše první hlasovky. Já myslím, že dneska tady bude veselo, jo? A označujte klidně ty screeningy, dávejte na Instač, označujte Radio Kiss a my to budeme dávat ven, jo? Co Petr? Jo, Peťa mi poslal, tohle tady je audio.
1: Čau, Michale. Tak já mám necelý 35 500 neotevřených e-mailů, posílám to i ve fotce a to byl takový ten e-mail, kde prostě všude se všecko přímo potvrdí toto, no a seznamky, erotika, tak no, tak takhle to nakonec dopadlo, no, čágo, Petr.
0: Ano, přesně tak, erotika. Vidím tady u toho Petra i screening a tento tady má opravdu 35 033, to je něco neuvěřitelného. A co Alenka? Pár nepřečtených mailů tam je, ale stejně si myslím, že 2928 není tak hrozné. Ano, vidím screening, no, je to bohužel málo. A co Martina?
2: Čau, Michael, a věděl jsi, že takových 1000 e-mailů zhruba vyprodukuje 10 kg CO2, což pak trvá jednomu stromu vyčistit tak půl roku? Věděl jsi to, jak velkou uhlíkovou stopu to zanechává? A teď jsem, kolik je lidí na světě a kolik je mailů na světě?
0: No jo, a teď si představ, že to musí někdo dát do koše a z toho koše se to musí vysypat.
3: Tak já jsem se ze srandy kouknul a mám tam 37 797 nepřečtených e-mailů. Takže mazec, no otvírat to rozhodně nebudu, takže zvlášť.
0: Pojďme si vzít brigádu, všechno to otevřem.
4: Ahoj Michale, zdravím všechny, tak já jsem tady na to koukala. Já tady mám otevřený všechny e-maily přečtené, ale v hromadných zprávách mám 1030 e-mailů. Ale jelikož já si chci teď e-mail změnit a jeden zrušit, který už mám prostě přes strašně dlouho let a nemůžu se toho pořád zbavit, no, tak uvidíme, jak to dopadne, snad do konce roku to udělám. Tak zdravím, ahoj.
0: Ano. Lucka Basíková píše, že má 24 let od Gimplu e-mail a má 21 048 nepřečtených zpráv. Vidím tady screening. No, Lucinko, to je málo.
5: Radio Kiss.
6: Radio Kiss.

0: Kodiaky.
1: Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: mkavalcik@kiss.cz. Jeden e-mail. A můžete se spojit s celým světem. My tady dneska řešíme, kdo má nejvíce nepřečtených e-mailů ve své e-mailové schránce. Chodí tady neuvěřitelné screeningy. Ono jako dneska je těžké věřit někomu, když do AI zadáte udělej mi screening z 450 tisíce nepřečtených zpráv, jo? Ale zatím jako jedete skvěle. Máme tady další vaše hlasovky na téma nejvíce zaplněná schránka. Co ty, Pavlínko, jaké číslo tam máš?
1: Ahoj, Michaele. Zdravím všechny kysáky, taky posílám svůj screen mého e-mailu. Přes 2000 nepřečtených e-mailů je docela dost. Vím, že ty řekneš, že to moc není, ale myslím si, že je za svůj život už nepřečtu. Jsou to všechno spamy z každého e-shopu, kde se chceš zaregistrovat. Nesnáším to. Mějte hezký den.
0: Ano. Oni dokonce existují i takzvané černé obchody s e-maily, protože když třeba chcete někoho podvést a máte databázi 2, 5, 10 milionů e-mailových schránek, tak 1% se třeba chytne, vidíte? 1% a jste milionáři. Jarda.
2: Nevím teda jak vy, ale já mám Gmail už přes 20 let a mám tam 99+. Mám tam asi přes 100 000 zpráv, protože to všechno bylo na potvrzování všech akcí.
0: Chceme screening. Jardo, pozor. Jdeme na nepřečtené zprávy. Ne, kolik máš ve schránce přečtených zpráv, ale to políčko nepřečtené zprávy. Vojtisk.
3: Ahoj, Michaele. Posílám screenshot ze 46 038 e-maily nepřečtenýma. Kdyby se našel člověk, co by se v tom chtěl pohrabat, rozstřídit, vytisknout, založit a smazat, tak ať se mi ozve. Čau, Vojťák.
0: Přiznám se, že nedávno jsem na svém Facebooku šel do zpráv a zjistil jsem tam, že tam je políčko spam a nepřečtené. Tak jsem na to klikl. A můžu vám říct, začala fakt jako velká bžunda. Já jsem začal lidem z třeba z 2.18, nebo z, ne, promiňte, 2.8. Z 2.8, kteří mi napsali tehda, tak jsem jim poprvé odpověděl od roku 2008. A nejdřív přišly takové otazníky jako WTF? Proč mi píšete? A já, no, vy jste mi napsala. Je možný, že oni to smazali, ale já jsem tam měl originál, jo? Ahoj, čau, zduř, rudo, mám tě ráda, a já, díky, já tež tebe, jo, a tak. No, je to sranda. Michael!
4: Ahoj, Michael, tak já jsem se teraz pozeral, tak mám momentálně 2031 neotvorených e-mailů, neprečítaných a väčšinou sú aj tak spamy. A e-maily v dnešnej dobe, ja si myslím, že ešte hej, pretože vždycky, keď chcú na úradoch alebo tak podobne niečo, tak väčšinou e-mailovou formou, nebudeme to predsa posielať poštou za drahé prachy, nie? Tak čus, Michal.
0: Mrknul jsem se do historie, kysáci. První opravdový e-mail mezi dvěma počítači poslal, a teď se podržte. V roce 1971 programátor Ray Tomlinson. A právě on začal používat slavné zavináč. Ježíš, to je taky slovo, zavináč.
5: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
6: To nejlepší od 90. let.
7: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Kolik máte ve své schránce e-mailové nepřečtených zpráv? Hledáme největšího rekordmana v této zemi? Největšího rekordmana Rádia Kiss. Ano, někteří posílají i screeningy, označují na Instagramu Rádio Kiss. Za chviličku vám to přezdílíme na naší zeď. Andrej!
1: A čo je to ten e-mail? U nás na dedine teraz kopu plyn, tak budeme s dobou dopredu ideme. Ale e-mail, to mi nič nehovorí. Čus, Ander Havířov.
0: Počúvaj, Andreju z Havířova, vždycky mám pocit, že mluvíš slovensky. Místo papíru a obálky napíšeš zprávu na počítači nebo na mobilu, zadáš adresu příjemce, třeba pepa@firma.cz a přes internet ji odešleš během pár sekund. A samotné slovo e-mail znamená electronic mail, rovná se elektronická pošta. Zjednodušeně řečeno, e-mail je vlastně dopis, kterému se nechtělo na poštu. Jo, žádná známka, žádná obálka, jenom zavináč a tlačítko send. Martina.
2: Majklíčko, já se taky řadím mezi ty rekordmany. 47 646 e-mail mám taky několik desítek let a jak říkal Vojta, poprosím, až skončí u něho, tak ať se staví u mě s tím rozstřízením.
0: Marti, já vím, že existují programy, které ti jakoby pročistí tu tvoji schránku, ale... Zase znáš to, jo? Pusť si do svého počítače zase nějaký program, který ti tam může donést nějakého trojského koně a tak dále. No, jako existují programy na čištění, ale proč, že jo? Ať to tam svítí, kolik mám nepřečtených zpráv. V důchodu si na to sednu a všechno přečtu. Michael.
3: No, tak já nemám ani jeden nepřečtený e-mail, ale děda... byl tak šikovnej, že než jsem se mu do toho vložil a začal jsem mu to promazávat, měl 68 tisíc nepřečtených zpráv. Stáhnul jsem to na 52 a přestal mě to bavit. Čau, Michal.
0: Alenka Vopatová mi posílá screening. Míšo, posílám ti mých 72 tisíc nepřečtených e-mailů. Kdyby si to chtěl potvrdit do éteru, číslo na mě je 607, mé míry jsou 90, 61, 9, no to už jsem neměl číst, aha, pardon. Pěkný den, báje, ahoj. A já dneska odpoledne mám... Ne, to taky už jsem nemusel číst. Pojďme na Karin.
4: Ahoj Karin, tak já mám mailovku svoji už od svých 18 let a mám tam 57 tisíc zpráv a z toho 21 987 nepřečtených. Tak taky si myslím, že to není zrovna málo. Tak jo, měj se zatím, čau.
0: No jo, jako je zajímavé, že člověk ví, že to tam jako je, jo? Jednou přijde spam, pak druhý spam, že jo? Pak zase nějaká reklama. Richard, ahoj, taky se teda chlubím. Měl jsem v plánu to smazat, ale už je to snad škoda. Otevírám screening a je tam 10 562, v hromadných zprávách 701. Verunka.
5: Čauky, hele, tak teďka jsem to koukala já. Mám tam nějakých 2056, screen jsem poslala. No, taky si asi budu muset vyjádřit chvilku a trochu to přebrat. No, trošku času zabere asi.
0: To věřím. Ahoj, taky posílám nepřečtených 4323 e-mailů. Jak to tady pěkně svítí na mobilu. Jak oni nám to tam ještě na tu plochu dají? Jo, k té bublince. Co Radek?
6: Čau Michael, tak mně se podařilo za těch pár let, co tu schránku mám, nazbírat 63 843 e-mailů, které jsem neotevřel a já si to ani úplně neplánuju. Tak, hezké dopoledne.
0: Zadal jsem teď otázku umělé inteligenci, kolik e-mailů se denně pošle na celém světě. Už to tady půl minuty schroupává. V roce 2026 se celosvětově odeslalo a přijmulo zhruba 392,5 miliardy e-mailů. To je asi 4,5 milionu e-mailů každou sekundu. Každou sekundu.

0: půl milionu e-mailů.
1: You win.
2: Teď si představte, že by vám na tom mobilu nebo ve vaší e-mailové schránce svítilo číslo 4,5 milionu nepřečtených e-mailů. Marcelka dneska vyhrává.
3: Čau Michael, no já teda nemám nějakých moc nepřečtených zpráv, asi 800, ale jeden den jsem si dala čas a mazala jsem ty zprávy asi 3,5 hodiny. A představ si to, já mrknu za hodinu do mailu a já jsem tam měla spát. Nevím proč, kurník 400 zpráv, jako když to je neskutečný. To je boj s větrnými mlýny.
2: Ano, a pořád dokola. Já bych to nemazal. Já bych normálně celý e-mail zrušil.
4: Michal Kavalčík. Každý všední den. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Dneska začneme dobrou zprávou, protože tady máme kysačku, která je to neuvěřitelné, ale něco nového se otevřelo.
2: Krásné dopoledne všem kysákům. Jen chci slavnostně zvolat hurá, otevřela se nám v Brně sjezdová rampa křížení D1, D2, tudíž kamiony nestojí, osobáky nestojí, takže jsme za to hrozně rádi, všichni děkujeme, kamionáci ti mají určitě 100% největší radost, tak snad nám to tam brzo vydrží a všem hezký den, tak ahoj.
1: Děkujeme mockrát.
3: Kysáci, kdo jedete z Olomouce na Brno, stojíme už u Slavkovského kopce. A kdo jedete z Brna na Olomouc, no tak tam se připravte, na Slavkovském kopcu je nehoda a stojí to až do Brna. Berte to po staré. Držte se, Jirka, čau.
1: Karlík!
4: Z Opavy do Ostravy po rychlostce. Mají zúžení pruhu, je jich tam tak 20 a chytají na 60.
1: Ještě rendu přidám.
5: Čau, Majte, tady Renda, kamionák, jedu po D11. Je to 84. kilometr ve směru do Prahy. Je tady auto na střeše, záchranné složky, hasiči, policajti, všechno. Dělají se obrovské kolony, lidi, dejte nohu z plynu. Hrozně se to štosuje, ať tady do ničeho nevlítáte. Hodně kilometrů, čau, Renda.
1: Tak opat.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na tiket energylandia.pl.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Kiss. Počasí.
5: Venku dnes bude převládat slunečné počasí. Obloha by měla být převážně jasná nebo skoro jasná. Teploty v odpoledních maximech vyšplhají na 19 až 23 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to uvedl ministr kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím akčního plánu a ten má vláda dostat do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. K novele o asistentech pedagoga na základních školách se pak kabinet vrátí za týden. Whisky se má vůbec poprvé destilovat ve vesmíru. Experiment má zároveň ukázat, jak zrání nápoje ovlivní podmínky mimozemskou atmosféru. Skotští a japonští experti plánují v roce 2028 vyslat do vesmíru družici se vzorky whisky a surovinami potřebnými k její výrobě. Na oběžné dráze Země by měla zůstat 5 let. A teď zpátky domů.
6: Pamětní desku někdejšímu disidentovi a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi na Domě, kde žil v 70. letech se svou manželkou Olgou, v pondělí slavnostně odhalili zástupci Prahy 6 a bývalí signatáři Charty 77. Desku vytvořili designéři Jiří Dvořák a Radko Šťastný.
5: Sport. Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2-6, 2-6. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
7: Tereska Jandová, děkujeme za čerstvé zprávy. 3 minuty po 11. hodině, další muzika David Guetta na Kissu.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Labuš. Ať máte krásné úterní dopoledne. Jestli dneska řešíte, jestli si máte dát k obědu menu za 189, anebo za 350, anebo za 90, tak Elon Musk má trošku jiné starosti. Bloomberg zveřejnil nový žebříček 500 nejbohatších lidí světa a Musk vede s majetkem 970 miliard dolarů. No a máme tam i dokonce 4 česká jména v této pětistovce. Nejvýš je Renáta Kellnerová s rodinou, majetek 390 miliard, těsně za ní Michal Strnad, pak Daniel Křetínský a pak je tam Karel Komárek. Zajímavé je, podle této nejnovější statistiky a žebříčku, že letos nejrychleji zbohatnou hlavně lidé spojení s technologiemi a umělou inteligencí.
1: No jo, no.
0: Podíval jsem se až na konec toho žebříčku, Kavalčík tam není.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: Ano, úspěšná hudební show se opět vrací po roce do O2 Arena. Tentokrát ročník 2026. Radio Kiss Millennium Explosion pokračuje právě i letos a vy už určitě máte v diáři zakroužkované datum sobota 21.11.2026. Praha O2 Arena. A my si tento týden tady představujeme ty mega hlavní hvězdy, které tam budou až do hodně pozdních hodin řádit s váma, věříme, ve vyprodaném O2čku. Připomínám, že lístky jsou stále možnost koupit. Připomínám, nekupujte to přes nějaké bazoše, přes druhou, třetí, čtvrtou, pátou ruku. Běžte na ověřené prodejce, jako je třeba stránka Rádia Kiss, kde máte přímo proklik na dva prodejce, je tam Ticket Portal, Ticketmaster a tak dále. Dejte si na tom záležet, ať někomu nenaletíte a nevyhodíte peníze do vzduchu. Košín, Paffendorf, ATC, Groove Coverage, Brooklyn Bounce, DJ Quicksilver, moderátoři a DJ z Rádia Kiss, Bass Hunter a spousta dalších. Košín. A víte, kdo také přijede? Kluci, kteří mají ve svém životopisu Made in Denmark. Protože bubínky. Pohled těch bubínků, to pozná každej.
0: Millennium Explosion.
1: Safri Duo. Tihleti kluci od roku 1990 mají jednu pecku za druhou. A 21. listopadu budou v O2čku i s Rádiem Kiss.

0: legenda Petal. Pohled na hodinky, 11 hodin 25 minut, posloucháte Kiss, za mikrofonem je Michal a za chviličku se podíváme na zdravotnická data Čechů. Protože co? Hackři to nabízeli k prodeji za 30 000 korun. Tak možná unikla i vaše data.
1: Až 7 000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Mám tady dnešní moudro dne a holky, dneska bude něco na smeč pro vás, jo? Jestli pak víte, že jsou tři typy chlapů. Tužky a papír, dámy a pánové, pišme si.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Podle nejnovější studie jsou tři typy chlapů. Za prvé od Boha, za druhé s Bohem a za třetí pro Boha, co to kurňa je?
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

tohle je docela děsivá představa, co jsem se právě teď dočet. Vaše zdravotní záznamy na prodej za pár desítek tisíc. Hackři měli v srpnu napadnout český zdravotnický subjekt a získat databázi obsahující jména a kontakty pacientů. Zdravotní záznamy, údaje o pojištění a dokonce i o platbách. Celý balík pak podle bezpečnostní expertů nabízeli na internetu za pouhých 1400 dolarů, tedy asi 30 tisíc kaček, které zdravotnické zařízení bylo napadeno, zveřejněno nebylo. No, pojďme si říct, že tohle byli asi amatéři, protože pokud se vám podaří hacknout, já nevím, těch pojišťoven je tady opravdu hodně, některá má miliony svých klientů a chcete za to jenom 30 tisíc kaček, tak to byl asi opravdu nějaký amatér. A právě zdravotní údaje jsou obrovský problém. Heslo můžete změnit, kartu zablokovat, ale svoji zdravotní historii už nevyměníte. A jenom doufám, že v této databázi jsem se neobjevil i také já, protože nevím, jak budu vysvětlovat mému doktorovi, že jsem do karty uvedl, že alkohol jsem v životě nepožil. Kiss. Radio Kiss. Be happy. We are...

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme našim věrným posluchačkám za tuhletu informaci.
2: Na 20. kilometru benzinka MOL Břížství, směr Praha, rozstřelená guma uprostřed pruhu. Dávejte pozor!
1: To byla Nikolka a vemu vás ještě také k Přerovu, protože tam máme 11-minutové zdržení, 2-kilometrová kolona a pojedete 15-kilometrovou rychlostí. Je to 1/55, 26. kilometr až 23. kilometr. Uzavřeno. Je to Horní Moštěnice a je to na Říkovice, okres Přerov. Úplná uzavírka provozu na silnici 1/55 od křižovatky ulic Nádražní až po Horních Měštonice. Po křižovatku se silnicí 2/490 u Říkovic.

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherymotor.cz.
0: Rádio KIS Počasí.
5: Krásné dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty očekáváme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Na síti X dnes oznámila, že důvodem jsou aktuální úpravy rozpočtu. Potvrdila tak dřívější informace médií, že kvůli úsporám a nejistotě ohledně budoucího financování zruší některé pořady. Příští ročník Eurovize se bude konat v květnu 2027 v Bulharsku. Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací, do nichž se dnes v mnoha městech zapojí také odbory. V Paříži je očekáváno až 40 tisíc účastníků protestního průvodu. Demonstranti a odborové organizace požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou údajně ve zchátralém stavu. A teď zpátky domů.
6: V Českém Švýcarsku začala stavba turistické cesty spojující Mezní louku s Meznou, která je částí obce Hřensko na Děčínsku. Návštěvníkům umožní vyhnout se chůzi po silnici, kde jezdí auta. Stezka bude v provozu v příští návštěvnické sezóně, jak potvrdil mluvčí správy Národního parku Tomáš Salov. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
5: Čeští fotbalisté se před večerním zápasem Ligy národů v Anglii, možná ještě víc než na souboj s hvězdami soupeřova týmu, těší na legendární stadion ve Wembley. Prostředí slavného chrámu pro 90 tisíc diváků na ně okamžitě dýchlo a jsou přesvědčeni, že půjde o zážitek na celý život. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
7: Čerstvé zprávy ve 12 za náma. Pokud teďka už se dáte k obědu, Radio KIS přeje dobrou chuť. Nechte si chutnat.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: chutná, ať už máte na stole cokoliv. Já jsem tady zjistil, kysáci, že pokud chcete během pár sekund zjistit, jak vaše tělo stárne, mám tady jednu takovou pěknou fintičku. Máte se postavit na jednu nohu. Vědci z Mayo Clinic zjistili, že právě schopnost udržet rovnováhu velmi dobře odráží proces stárnutí. Za dobrý výsledek se považuje přibližně 20 až 30 sekund. Aha. U lidí nad 65 let byl průměr kolem 11 sekund a výdrž pod 5 sekund už může upozorňovat na zvýšené riziko pádu. Dobrá zpráva je, že rovnováhu můžete trénovat třeba při čištění ranních zubů anebo třeba večer. 20 až 30 sekund, dobře, vydržte, já to jdu taky zkusit. Zvedám pravou nohu a jsem na levé. 1, 2, 3. No, super, pecka.
1: Skvělý.
0: No, tak já jdu zítra do důchodu.
2: Michal Kavalčík na Kisu.

17 minut po 12. hodině musím teďka spustit tady fanfáru, protože tohle, to se musí oslavit. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, jestli pak víte, jaké je dneska datum? 6. října. Přesně před 150 lety se stalo něco

0: přibližně 3 hodiny. Bell přitom původně zkoumal zvuk hlavně proto, aby pomohl neslyšícím. Nakonec tím odstartoval úplně novou éru komunikace. První hovor 3 hodiny. Neuvěřitelný. Já, když bych měl dneska s někým hovořit po telefonu 3 hodiny, tak jde okamžitě na blacklist.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only.

0: Pokud se kysáci chystáte do Tanzánie, to je samozřejmě hodně daleko, jo, na safari, na zvířátka, tak bacha, Tanzánie zavedla povinné cestovní pojištění pro turisty. Bez něj je do země nepustí. Tak na to mrknem.
1: Z balte kufry a odleďte s kysem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kis.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kis a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

krásného místa. Přiznám se, že tohleto místo je na mém seznamu, kam bych se jednou v životě chtěl podívat. Tanzánie, to je prostě... To je příroda, kterou my tady na Mácháči 100% nemáme. Jestli se chystáte na Zanzibar nebo safari v Tanzánii, tak pozor na tuhletu novinku. Bez speciálního cestovního pojištění vás do země nepustí. Od 1. října ho musí mít všichni turisté starší 18 let. Stojí to $44, to je zhruba litr na naše, jo, 1000 korun. To se mě nedávno syn zeptal, tati, co je to litr? Říkám, to je tisícovka, aha. Platí maximálně 92 dnů a důležitý detail, běžné cestovní pojištění, které si zařídíte z Česka, nestačí. Musíte mít to tanzánské, které koupíte buď to online, anebo po příletu. Jedno pojištění přitom stačí pro pevninu i Zanzibar. No, takže nově na Zanzibar pas, plavky, opalovák a ještě tisícovku k tomu navíc. Podíváme se, kolik navštíví ročně turistů Tanzánii. No jo, Tanzánii ročně navštíví zhruba 2 až 3 milionů zahraničních turistů. 3 milionů.

Tohle se fakt povedlo. Milky, David Guetta. Kolik to je? 12 let stará pecka v novém kabátě? Je, teď jsem si vzpomněl. Ve 12 to bylo, že jo, jsme tady měli rubriku, ne? Nejlepší 90ky v novém kabátě. Kiss Mix, jo, Kiss Mix se to jmenovalo. Je, kde jsou ty časy? To bylo dobrý, to jsem měl rád. To jsem měl rád. Přišlo mi tady něco do pošty a vyprskl jsem smíchem. Bylo by to do rubriky Moudro dne, ale chtěl jsem si to schovat na zítra, ale holky, já to nevydržel, tak věřím, že vyprsknete smíchem stejně jako já. Tohle mě potěšilo. No, chlapi, bohužel je to na nás, jo? Dámy, pánové, jestli pak víte, co to je největší strach, že přijdu domů z práce a na gauči sedí ten debílek, který se mě ptá, co mu udělám k večeři. Radio Kiss.

0: pokud víte o nějakých komplikacích v dopravě.
1: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Mám tady dvě drobnosti, máme tady skoro 20-minutové zdržení, kolona má 2 kilometry, pojedete tam jenom desítkou a je to silnice 1/34, 194. kilometr ve směru na Svitavy. No a další komplikace vemu vás na sever nad Ústí nad Labem, tam je to silnice D8, kilometr 84. ve směru na Drážďany, tvorba kolon vozidel a tam se zdržíte 18 minut, kolona už má 4 kilometry a pojedete jenom 15.

0: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticket.energylandia.pl.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
2: Korfbal 2026.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Rádio KIS počasí.
6: Obloha je pro dnešek jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 18 až 23 stupni Celsia.
5: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Vakcínu proti COVID-19 nebude od roku 2027 dál zajišťovat stát. Na dotaz ČTK to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a stanoví případnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění nebo výši doplatku. Pro letošní rok, kdy končí dodávky z původní společné objednávky EU, bude k dispozici 900 tisíc vakcín. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina. Světová zdravotnická organizace označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou Irkutského institutu pro boj s morem a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy. A teď zpátky domů.
7: O víkendu se konal den otevřené D3 na Českokrumlovsku a dorazili tisíce lidí. Zájemci si mohli úsek projít pěšky nebo projet na kole ještě před otevřením pro auta. Součástí akce byl i doprovodný program. Dodejme, že dokončovaný úsek D3 se pro dopravu otevře 26. listopadu. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: Karolína Muchová postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Porazila Japonku Naomi Osakaovou. Naopak Linda Nosková nestačila na Jekaterinu Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
8: Možná jste se probudili až teprve teď, tak máme úterý 6. října, svátek má Hanuš, všechno nejlepší a tady pro vás Sugar.
5: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: Posloucháte Radio Kiss, já jsem tady záměrně zvolil tuto dramatickou hudbu, protože vím, kdy bude konec světa, kysáci. Máme tady datum konce světa. Je to letos. Výpočet z roku 1960 předpověděl, že 13. listopadu léta páně 2026 dosáhne populační růst bodu, ze kterého už nebude cesty zpět. Fyzik Heinz von Forster a jeho kolegové tehdy vytvořili matematický model, podle kterého by při pokračujícím růstu populace počet lidí na Zemi začal v roce 2026 matematicky mířit k nekonečnu. Jejich studie dostala příznačný název Doomsday, neboli soudný den. Takže pokud máte plány na 13. listopadu, možná je čas je přehodnotit. Co jsem ještě nestihl? Ježíš, já ještě musím do kina na tu Odysseu s DJem Bejslikrem.
1: Michal Kahalčík na Kissu.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Ano, je to velmi jednoduché. My vás tentokrát chceme vzít do Egypta, protože pět hvězdiček, jako no, to už chce krásný zážitek. Sunrise, Garden Beach Resort a Spa. Pět hvězdiček, 8 dní, 7 nocí, all inclusive. Opět cestovní kancelář Blue Style a pravidla jsou velmi jednoduchá. Do pátečních 12 hodin zajděte na naše stránky kiss.cz, tam uvidíte ten krásný plakát s tím hotelem. Kliknete na něho, rozklikne se vám formulář aktuální soutěžní otázka a tři možnosti, které můžete zakliknout. Jedna z nich je ta správná. Co si můžete v rámci First Minute Léto 2027 přibalit do oblíbeného kufru plného výhod? Za A cestovní pojištění, seating v letadle nebo nadváhu zavazadel. Za B pronájem auto, výlety a vstupy do akvaparku. A nebo za C masáže, minibar a soukromý transfer. Vyplníte jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, zakliknete souhlasím s podmínkami soutěže a odešlete to. Do pátečních 12 hodin. Velké finále v odpoledním jumpu. Ten hotel vypadá opravdu nádherně. Skluzavky pro děti, kdybyste chtěli si připlatit ještě za děti, nádherné bazény, postel, kousíček máte pláž, písčitá pláž a nádherná hurgáda. Zkuste to, jo? Čím více rodinných příslušníků to vyplní, tím větší šance v pátek se dostat do finále.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute Létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

Bebeczka. Právě jsem se dozvěděl jednu informaci ohledně Eurovize 2027, tedy příští rok. A tahle informace je šokující. To je něco tak extrémního, jak se to říká v těch médiích. Počkejte si, tohle mi vyrazilo dech. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Kiss Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je zák. A pro mamku kysácký crop top, tedy tričko, kterému trochu došla látka, ale rozhodně ne styl. Od mimina až po rodiče. I o tom je náš Kiss Shop. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss? Připravte si kapesníky, protože tohle je smutná zpráva. Bohužel. Je to oficiální, černé na bílém. Je už to všude. Česká republika se v roce 2027 nezúčastní Eurovize. Proč? Řekněte mi proč. ČT své rozhodnutí odůvodňuje aktuálními úpravami rozpočtu a vysokými programovými, produkčními a organizačními nároky soutěže. Rozhodnutí se však týká pouze ročníku 2027. O dalších letech zatím není rozhodnuto. O rozhodnutí informoval oficiální český profil Eurovize. Já to měl tak rád. Vždycky tam byli úplně kvalitní zpěváci. Kvalitní show. Kvalitní kamery. Když u nás máme tolik kvalitních zpěváků, kolik už jich tam bylo? Já navrhuju, aby v tom roce 2028 nás zastupovala Soňa Ede a Radek Hrdina.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Máme tady kysácie reakci na tu Eurovizi, tak chlape, jak to vidíš s tou Soničkou a s Radkem?
1: Majklíku, vieš, prečo nebude v Českej republike, alebo Česká republika nebude reprezentovať Eurovíziu?
0: No.
1: Pretože keby som to zaspieval tak, ako tí dvaja, Ede s tým druhým, neviem, jak sa volá,
0: Radek,
1: tak ma asi zastrelia na pódiu. Tak čau.
0: No. Však oni potom také Radka tady málem skoro zastřelili, no ale přežili to. Já si myslím, že ještě pořád je z čeho vybírat, že tady máme úžasný

Nastal čas se pomaličku rozloučit. Paola, Kiara, Vamos a Bailar. Za malý okamžik už Radek a Magdička, odpolední jump. Pokud se zítra uslyšíme zase v 10, budu se těšit. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme spolu na dálnici D1. Je tam totiž dopravní nehoda ve směru na Ostravu, je to na 203. kilometru. Bouralo se i v Liberci, je to v ulici Generála Svobody a jedna dopravní nehoda ve Znojmě v ulici Pražská.
2: České Budějovice, Husova třída, bouračka, Chomutov, Dukelská, bouračka, Horažďovice na Klatovsku, Komenského ulice, i tady se bouralo.
1: A začíná odpolední jump.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskýmaraton.com.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Obloha je pro dnešek jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 18 až 23 stupni Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Experti na problematiku závislostí doporučují omezit prodej alkoholu v noci a v určitých místech i úpravu jeho daní a cen. Poukazují na násilí a růst agrese v opilosti a počty násilných činů pod vlivem alkoholu. Opatření by podle nich přispěla k větší bezpečnosti a úbytku výpadů. Český pavilon na letošním frankfurtském knižním veletrhu zve na literární pobřeží, které nelze najít na žádné mapě. Na úvodní tiskové konferenci k největšímu knižnímu veletrhu na světě to řekl šéf Jürgen Boss. Česko je letos čestným hostem veletrhu, který bude slavnostně zahájen dnes večer a potrvá do neděle. A teď zpátky domů.
7: Planá na Tachovsku dokončila po 2 letech přestavbu ulice Dukalských hrdinů. Zhruba kilometr dlouhý bulvár s promenádou a stromořadími navázal na náměstí opravené před 8 lety. Největší investice města, při které dělníci vyměnili veškeré sítě podzemí, vyšla na 149 milionů korun. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: Čeští fotbalisté do 21 let zakončí dnes skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V Lajrii nastoupí od 18 hodin středoevropského času proti Portugalsku. Domácí už si zajistili první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už startuje odpolední jump.
8: Yeah! Naprosto pravdu, ta holka má startuje odpolní jump na Radio Kiss.
9: S námi taky Cyril a Metoděj, anebo ICMC.
8: Juhu!
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 14 hodin 9 minut je 6. října, je úterý, Hanuš je v kalendáři, všechno mu nejvíc nejlepší a my dva, Magda a Radek z odpoledního Jumpu na Kisu, vám přejeme jen to nejkrásnější odpoledne.
1: Hanuš je v kalendáři, je to tedy ten Hanuš?
0: Ten Hanuš.
1: A není Hanuš, ta Hanuš. Protože Hanička by mohla být, ne? Ještě jako Hanuš.
0: Mohla by být, jako, ale spíš je to takový přísný.
1: Hanuš.
0: Hanuš, pojď sem.
1: nebo na večer, víš?
0: Ale zase je to ten typ jména, který já znám osobně hned několikrát.
1: Vážně.
0: Ale ne jméno, ale jako příjmení.
1: Člověče, to máš pravdu.
0: Petr Hanuš,
1: ano, Petr Hanuš, přesně tak. To máš naprosto pravdu.
0: Ale jméno, jakože Hanuš Novák, ani jedno.
1: Takže ať už jste Hanuš ten, nebo ta Hanuš, anebo Hanuš s příjmením, tak dneska můžete slavit, jste v kalendáři.
0: My vám přejeme hezký odpoledne, je tam krásně, tak buďte s rádiem Kiss a za chviličku budeme soutěžit.
2: Odpolední Jump od 2 do 6 na rádiu Kiss.

0: V jedné vteřině.
1: Úterý 6.10. tedy na Rádiu Kiss v tuhletu chvíli bude ve znamení kizitu v jedné vteřině. Hádat bude můj kolega Radek Hrdina, opět si to tedy prohazujeme. Myslím si, že jednodušší už to snad ani být nemůže.
2: Indicie?
1: Žena.
2: Skvělý. Národnost nebo něco podobného?
1: Česká.
2: Česká, dobře, tak no. Mi jde ještě nějakou.
1: Čoče, hodně ráda jezdí se závodníma autama.
2: Olga Lounová.

0: akce, která ti řekla úplně, ale úplně všechno.
1: Jo, řekla, no. Olenka ráda samozřejmě jezdí. Nevím, jak to má teďkom, protože samozřejmě už je maminkou, tak nevím, do jaký míry to dala na druhou kolej, že jo, přece jo. Jenom, to netuším.
0: Třeba jezdí s prckama, čověče.
1: Ale nedávno jsme se potkali na jedné akce, kde jsem jí uváděl a pak jsem jí založil mikrofon do její skřínky a mikrofon mi odvezli. Ale našel se, vrátili ho samozřejmě, takže v pořádku. A já mám 300 bodů. No, já jsem tě chtěl jenom říct, že mám 300

0: Všední ráno na rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: AI někdo miluje, někdo využívá, někdo ji zatracuje a někdo nesnáší a tak dále, to bychom mohli pokračovat. Ale přátelé, teďkom přichází věc, která mně osobně, a Magra nám to za malou chvíli osvětlí, se líbí.
1: Je to tak, vlastně tuhle tu věc, já si myslím, že spousta lidí uvítá, co používají vlastně AI, jo. Co s tím mají, co vůbec dočinění a přišli s ním do křížku nějakým způsobem. Za mě je to určitě palec nahoru.
0: Velký palec nahoru. Za chviličku prozradíme víc na Kissu.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: baví, baby.
1: Zase malinko nahlédneme do budoucnosti tady u nás na Radio Kiss, protože AI, ta je teď už všude kolem nás, ať chceme nebo ne.
2: Taky samozřejmě se to dostává bohužel i do škol a spousta studentů to využívá, i co se třeba plnění nějakých testů, úkolů domácích týká a tak dál. No, jenomže pozor, špatná zpráva pro tyto studenty. ChatGPT totiž dostane neviditelný vodoznak a AI text půjde tím pádem odhalit.
1: Takže jako konec, no, blízká se na lepší časy zase proto, aby ty studenty opravdu donutilo něco dělat, aby v těch hlavách něco zůstalo.
2: Já myslím, že je zapotřebí trošičku tu AI kontrolovat, nejenom samozřejmě pro ty studenty, ale globálně, a už se to vlastně i dělá, protože spousta lidí to začíná hodně zneužívat, že jo, prostě ti nahrajou cizí hlas, volají ti jako, že třeba z banky, blablabla, takových případů je spousta, takže to, že se to nějakým způsobem má chránit, je jenom dobře.
1: Já si pamatuju, když onehdy jsme se povídali s třídním profesorem a říká, hele, my jsme dělali ty taháky a tohleto a hrozně nás to bavilo. On říká, a my si zase, nebo my si, vy si myslíte, že jsme vás neviděli.
2: Mm-hmm.
1: Vždycky jsme vás viděli.
2: Viděli.
1: Ale ty taháky jsme brali jako přípravu.
2: No jasně, tím se to učil.
1: No, to je právě ono. Takže tenhle koloběh zase zpátky do škola. AI, fuč.
3: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Pokud míříte na dálnici D1, dejte si pozor na dopravní nehodu, která je ve směru na Prahu, je to na 194. kilometru. Bouralo se bohužel také v Táboře v ulici Týnská a jedna dopravní nehoda v Plzni v ulici Folmavská.
2: Pojďme na čerstvé dopravní nehody v Praze. Jedna je v Dobříšské ulici, jedna je na Slezské ulici. Dále jsou to Valtice na Břeclavsku, Břeclavská ulice. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Co je korfbal?
4: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
3: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
4: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
3: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
5: Počasí.
6: Obloha je pro dnešek jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 18 až 23 stupni Celsia.
5: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Maximální prodejní cena nafty ve středu klesne oproti dnešku o 41 haléřů na 47 korun 97 haléřů za litr. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 46 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Španělská vláda schválila dva dekrety, které mají pomoci při řešení bytové krize. Podobné návrhy přitom minulý týden odmítl parlament, což přimělo premiéra Petra Sancheze vypsat předčasné volby na 29. listopadu. Nová opatření mimo jiné prodlužují ochranu zranitelných nájemníků před vystěhováním do roku 2030 a regulují některé formy nájemního bydlení. A teď zpátky domů.
7: Magistrát hlavního města Prahy se umístil na druhém místě v letošním hodnocení transparentnosti českých měst v rámci projektu Transparentní Česko. Projekt porovnal celkem 650 měst, městských částí a obvodů z hlediska otevřenosti samosprávy, informování o nakládání s majetkem a oznamovacích kanálů.
5: Sport.
6: Úspěšné tažení Jiřího Lehečky na turnaji ATP v Tokiu vítěznou tečkou neskončilo. Ve finále totiž český tenista prohrál s nejvýše nasazeným Carlosem Alcarazem ze Španělska 6-7 a 4-6. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
8: Před náma další muzika na KISu a tohle je Backstreet Boys systému NSYNC.
9: Ale do toho ty kekecka.
10: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Kysáci, teď udělám radost všem těm, kteří zbožňují kafe.
1: Takže.
0: Protože představte si, že kafe je základ přežití.
1: Já myslím, že nejeden kafař, kafíčkářka s tebou budou souhlasit.
0: No.
1: Ale na druhou stranu, Magdi, existuje historicky nějaký dochovaný fakt, že to tak opravdu je?
0: Ano.
1: Jo.
0: No tak vem si třeba právě tady dinosaury. Ti dinosauři kafe neměli. A všichni víme, jak to dopadlo.
1: Tohle tě nevyvrátím.
2: Radek a Magda. Odpolední Jam. Na Radio Kiss.

0: soutěžte o dovolenou v Egyptě
1: s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
2: Možná je tam někdo z vás venku, kdo si říká, s těma dovolenkama už je přece jenom pase, protože máme po létě. No ale pozor, ne, Rádio Kiss si to rozhodně neříká, protože na Rádio Kiss soutěžíme opět o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style a opět v Egyptě. Výhrou tentokrát je pobyt pro dvě dospělé osoby v pětihvězdičkovém hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa s All Inclusive.
3: Pokud chcete vyhrát, kysáci, tak pojďte klidně právě teď na web kiss.cz a odpovězte správně na tuhle otázku. Co si můžete v rámci akce First Minute Léto 2027 přibalit do oblíbeného kufru plného výhod? Zvolte na webu kiss.cz správnou odpověď a těšte se na páteční odpoledne. Proč?
2: Protože po třetí hodině opět vylosujeme někoho z vás, kdo správně odpověděl a zúčastnil se soutěže. Vyřkneme vaše jméno do éteru a vy budete mít jeden jediný song na to, abyste se nám dovolali obratem zpátky do studia.
3: Zpátky ale na začátek, nejdříve musíte postoupit do tohoto finále a to je úplně jednoduchou cestou www.kiss.cz. Tam si najdete tuhle soutěž, správně odpovíte na tu zmiňovanou otázku a v pátek to budete třeba vy, kdo bude mít zájezd do Egypta. Držíme palce.
4: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute Létu přibalíte kufr plný výhod.
1: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Přátelé, teď to bude. Teď to bude. OK. Protože my pro vás máme... Co pro ně máme?
1: Máme pro vás samozřejmě připravené zápasy NHL, protože se bude hrát, přátelé, v noci. Tak abyste to hlavně neprošvihli. A
0: my vám všechno prozradíme. Branky Body Jump
1: na Radio Kiss. Takže jak to teda bude? V jednu hodinu ráno, přátelé, se můžete těšit na zápas NHL Montreal Canadiens a Carolina Hurricanes. Kdo tam je potom dál?
0: Dneska, teda vlastně ne dneska.
1: Je to jakoby po půlnoci, no.
0: Tohle se mi vždycky motá, je to ve středu brzo ráno v 1:30, to znamená v jednu hodinu ráno 30 minut, chcete-li půl druhý. To bude krásný derbíčko New York Rangers proti New York Islanders.
1: No budeme ještě potom pokračovat, pokud budete i v tuto hodinku vzhůru, to znamená ve 4:30 7.10. Los Angeles Kings a taky Florida Panthers, další zápas.
0: Kde se nám vrátil Radko Gudas, takže ano. Se můžete těšit, můžete vybírat, klidně přepínat, každopádně všechno tohleto můžete schlídnout a sledovat na Prima Plus, takže všechno se dá ještě stihnout, pokud máme teď 15 hodin 35 minut, kdo nemá Prima Plus, může si to zařídit.
1: Nezapomenout nastavit budíky.

0: Půjdeme se teďka, přátelé, podívat ještě jednou na sociální sítě dneska a budeme se bavit o Instagramu. Instagram, no kdo ho dneska nemá? Myslím si, že je to platforma, kterou používá skoro každý. A hlavně je to dneska i díky obchodu. Můžete se tam vlastně hezky zpropagovat, vám to může přinést nějaký penízky a tak dál. No a schválně, jak dlouho si myslíš, že vlastně ten Instagram už existuje? Kolik let?
1: Ty jo, já jsem si ho zakládal opravdu o dost později, než jsem ho zavnímal.
0: Ano.
1: Jo. Tak já nevím, ty. Přes 10 let určitě, ale přesně to teda nevím.
0: Kysáci, vychází to na den přesně dneska, tedy 6. října, kdy Instagram spatřil poprvé světlo světa v roce 2010. Je to tedy oficiální jakoby spuštění Instagramu.
1: Je to mladý kluk nebo mladá holka, teď nevím, prostě pubrťák, no, takový 16-letý, no nicméně. Přátelé, i my Radio Kiss máme svůj Instagram a budeme rádi, když se do té rodiny instagramové Radio Kiss přidáte.
0: Přesně.
1: Jenom to tam kliknete a jste vevnitř, protože samozřejmě tam třeba ku příkladu jsou úplně jiné věci, než máme třeba ku příkladu na Facebooku, tam samozřejmě jste zváni taky.
0: Ano.
1: To je jasný. Ale prostě ty dvě platformy sem tam žijí svým vlastním životem, takže je dobrý si odkliknout jednu i druhou.
0: Tak šup, Facebook nebo Instagram Radio Kiss.
2: Jump! Jump! Odpolední Jump! Kiss! Kiss!

0: Jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se podívat na D10. Pokud se na ní budete vydávat, tak Lišák má pro vás nepěkné zprávy.
2: D10, směr Mladá Boleslav, 10,5 km, dopravní nehoda, třech vozidel a asi o 200 metrů dál je další dopravní nehoda dvou motorových vozidel. Tvoří se kolony a postojte si tak 10 minut.
3: Já mám pro vás ještě jednou dálnici D10, je to ve směru na Turnov, 64. kilometr, tam se bohužel taky bouralo. Bouralo se taky ale na dálnici D0 ve směru na D1 na kilometru 9. No a dopravní nehoda také v Liberci v ulici Stará Ještěcká.
1: Výčet aktuálních dopravních nehod je docela velký. Hradec Králové, Víta Nejedlého, České Budějovice, Jiráskovo nábřeží, dále je to v Chebu Evropská a dvakrát v Praze Sokolská a Kladenská.
3: Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu.

0: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherrymotor.cz.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Napříč republikou bude zítra oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nejvyšší teploty očekáváme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Muzeum Getta v Terezíně na Litoměřicku bude od 2. listopadu kvůli rozsáhlé přestavbě více než 2 roky zavřené. Podle vítězného architektonického návrhu získá muzeum mimo jiné přístavbu v podobě prosvětlené věže. Nový bude obsah expozice i její forma. Více než 2 měsíce bránili arizonští aktivisté pokácení posledního z prastarých topolů na americko-mexické hranici. 3 stromy staré podle odhadů až 250 let už předtím pokáceli dodavatelé stavby hraniční zdi. V pondělí 5. října tábor obsadili ozbrojení příslušníci americké pohraniční stráže. Podle aktivistů zadrželi nejméně tucet lidí. Strom poté porazila těžká technika, aby uvolnila místo pro 9 metrů vysokou zeď, která má zabránit migrujícím lidem v přechodu hranice. A teď zpátky domů.
8: Na Robově kopci u České Třebové by mohla vzniknout netradiční vyhlídka křižovatka. Jejíž tvar symbolizuje křížení železničních tratí ve městě. S návrhem uspěli v soutěži vyhlášené radnicí 2 studenti. Červená ocelová konstrukce by nabídla 3 různé výhledy a doplnit by mělo ohniště a altánek. Pro KIS Lucie Sinková.
6: Sport.
7: O pořádání olympijských her v roce 2036 mají zájem Indie, Katar, Jihoafrická republika, Korea, Německo, Maďarsko a Turecko. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor s tím, že do konce října přijímá případné další přihlášky do boje o nejbližší volnou letní olympiádu. Jejího pořadatele vybere v roce 2029 hlasováním všech členů. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
9: Z muziky třeba Masterboy nebo Denzel.
10: Já vám přijde Denzel Washington i já, tak to se těším teď na Radio Kiss.
9: Hurá.
11: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Započali jsme druhou polovinu odpoledního jumpu na rádiu Kiss s datem 6. října. My vám přejeme moc hezké odpoledne. Za chviličku inspirace pro ty z vás, kteří by chtěli třeba změnit zaměstnání právě kvůli penězům, ale něco za něco.
1: Nebude to tak jednoduchý, každopádně, možná, že se vám některá z těch prací zalíbí a my vám vlastně můžeme teďka říct dopředu jenom to, že u těchto těch zaměstnání si fakt jako vyděláte ranec.
0: Jako opravdu ranec.
1: Jo.
0: Ale to je docela slušně velký to ale.
1: Mm-hmm.
0: Za chviličku tady u nás, tak jsou.

0: My vám, přátelé, teďkon dáme tak nějak imaginárně vydělat, ale musíte změnit povolání, zaměstnání, protože tímhle povoláním a zaměstnáním, který má pro vás připravený Magda na Radio Kiss, přátelé, těma vyděláte, ale nepatří úplně do takových úplně vyhledávaných.
1: Jsou to totiž ty nejnebezpečnější povolání, vlastně, které si můžeme představit, jo? Tak jdeme na to. Máme tady pracovníka manipulujícího s jaderným odpadem. Mm. Tam je to jako dost riziko.
0: Dobře zaplacený, ale nabobtnáš časem.
1: Dále je tady specialista na úklid místa činu. To není úplně nebezpečný, ale jako málo komu se asi do toho úplně chce.
0: Jako když někdo nějak jako jenom a jednoduše, ale když je to všude po místnosti, au.
1: Někdo to přijde vyšetřit a ty to pak pozbíráš, no. Dále. Podvodní svářeč nebo opravárenští potápěči.
0: Nemusíš chodit daleko, mám známého, který to dělal několik let a skutečně přivezl si tolik peněz, že barák, všechno, zařízený život.
1: No a taky bych dozvolil našel. Ale pozor, máme tady top jedna, nebo teda jedna. A to je aljašský krabí rybář.
0: Přátelé, jenom abyste si dokázali představit, je to lovec takových těch úplně největších korýšů. Správně by to měl být krab kamčatský. Je v rozbouřených vodách a oni podepisují reverzi, že opravdu se nemusí vrátit.
1: Je to tak?
0: Jenom ta krabí pochoutka, ano, přátelé, má i klidně 10-12 kilo a rozpětí ho dlouhých nohou, jsou to ty největší korýši, je až 1,8 metru, bezmála 2 metry. A vy to jdete lovit. Jenom by to na mě vykouklo.
1: Ne, končím, to nikdy. Ale prašule dobrý.
0: Prašule za to jsou teda úplně jako famózní. Teď už je to na vás, co si vyberete. Držíme palce.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na rádiu K.

0: Zbalte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

dnes večer od 6 hodin. Nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, třeba si říkáte každý den, tyjo, kdybych tak někde našel nějaký prašule, to by bylo hrozně fajn. No ale pozor, tady na Rádiu Kiss je to v podstatě dost možný, pokud se teda dovoláte do soutěže 7 v 7. Vy vlastně jediný, co musíte udělat, je, že vytočíte telefonní číslo 210-323-323 v 7 hodin ráno a pokud se dovoláte jako třetí, no tak už prostě nějaký ty penízky prostě budou.
2: Tady se to každý ráno v 7 ráno, všední den, včetně svátku. Válí, jenom je sebrat, jak se říká lidově.
1: Ano.
2: Dneska si je sebral Lukáš, jak to vypadalo?
3: Luky házím.
4: Dobře.
3: Dnešní ráno bych Luky ohodnotila na 4.
5: Dobrý.
3: Super. 4000.
2: 4000 korun, Lukáš, už má na účtě, my mu gratulujeme. No a ještě zbývá středa, čtvrtek a pátek, co se týče tohoto pracovního týdne.
1: Takže šup, 7 ráno, zavolat do Kisu, ať máte penízky.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Za 25 dní tady máme Halloween, samozřejmě s tím spojené hromada událostí, halloweenský party, strašidelný leci, halloweenský leci a tak dále. Ale my tady máme trošičku malinký jiný Halloween, firemní.
1: Firmní Halloween, protože samozřejmě velké firmy řeší vlastně, jak jako pojmout Halloween, za koho nebo za co se převléknout. No a jedna newyorská pobočka Burger Kingu se rozhodla, že si na sebe vezme halloweenský kostým v podobě McDonald.
0: Já si to neumím představit, jako, že prostě tu prodejnu nějak
1: hele,
0: jako převlíkli.
1: Oni vlastně, jak oni mají, jak se říká, ty banery velký, prostě, kde máš Burger King, tak na to hodili plachtu, vystřihli tam očička, udělali to jakoby do žluta a napsali u toho McDonald a pod tím nápis, jenom si děláme srandu, pojďte na náš skvělý burger, haha.
0: Tohle je právě úžasný v Americe, že tady to zákon marketingovej umožňuje tohle legraci nebo takový pošťuchování v nějakých mezích jako si udělat a mně se to líbí.
1: My jsme tady vzpomínali na slavný i reklamy vlastně, kde si velký značky ze sebe navzájem prostě dělají srandu a oni to potom dokonce i hypovali, že další reklama ještě to povýšili víc a víc a bylo to skvělý to.
0: A rolovalo to a vlastně všem to udělalo službu, jo. jednomu druhýmu, takže prostě jako možná by tady v České republice nebylo od věci to malinko poupravit a trošičku jako by ty nůžky rozevřít tady v těch možnostech.
1: Tak schválně, za co půjdete na Halloween vy?
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: informace. Bouralo se na dálnici D3, je to ve směru na Prahu na 62. kilometru. Jedna dopravní nehoda v Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého a dopravní nehoda v Českých Budějovicích v ulici Jiráskovo nábřeží.
1: Pojďme na Liberecko, přímo ve Friedlandu, je to Palackého ulice, kde se bouralo a v Šenově, to už je Ostrava město, okres, tak tady je to Frýdecka.
0: Hlavně šťastnou cestu s rádiem KIS. Tumar

0: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Radio KIS. Počasí.
6: Napříč republikou bude zítra oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nejvyšší teploty očekáváme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
5: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Škoda Auto uvedla na český trh nejlevnější verzi svého zatím nejdostupnějšího elektromobilu Epic. Verze Epic 35, dodávaná výhradně s výbavou Essence, bude začínat na částce 619 tisíc korun. To je o 40 tisíc korun méně, než vyšlo dosavadní základní provedení. Zájemci mohou vůz objednávat u všech autorizovaných prodejců Škody v Česku. Škoda to oznámila v tiskové zprávě. Se státními poctami se Slovensko dnes rozloučilo s učitelkou, která před týdnem nepřežila útok nožem na základní škole. Smutečního obřadu ve Staškově na severu země se zúčastnili nejen příbuzní 61-leté oběti, ale také její kolegové, dále ministři a generální prokurátor. Věnec přinesli i členové čestné stráže slovenského prezidenta. A teď zpátky domů.
7: Cestující vlakem mezi Sokolovem a Kraslicemi se musí připravit na téměř měsíc dlouhou výluku. Od 13. října do 7. listopadu pojedou místo vlaků náhradní autobusy kvůli opravě trati a přejezdu v Oloví, ale některé spoje vynechají vybrané zastávky. Dodejme, že platit budou stejné jízdní doklady jako ve vlacích.
5: Sport.
6: Na vítěze letošní Velké Pardubické čeká nový skleněný pohár, navržený designérem Lukášem Jabůrkem. Masivní 15-kilová trofej, odkazující na sportovní i společenskou tradici Velké Pardubické, vznikla ve sklárně a je to v Lindavě. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
8: Blance, za zprávy moc děkujeme a finální hodinka odpoledního jumpu je tu.
9: Z muziky to bude na KISu otvírat East 17.
5: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: 17 hodin 9 minut, my vám přejeme hezký podvečer, ještě jednou připomínáme Hanuš kalendáři, ale zase na druhou stranu, co si budeme, není jich mnoho.
1: Jak to, že ne?
0: No není. Není jako mnoho. Jasně vedou příjmení v České republice Hanušovi. Mm-hmm,
1: to je fakt, my jsme si vlastně tady už dneska na začátku vysílání říkali, že ty znáš víceméně jako dost Hanušů, ano. Ale jsou to právě ti, kteří mají jako příjmení Hanuš. No a já znám Haničky a těm se taky občas říká Hanuš.
0: Hanuš, no ale říkám. To se vracíme zpátky, že jako je to taky to tvrdý. Hanuš, no, pod se mnou.
1: Prosím tě, já jsem to stačila vyhledat dokonce, kolik máme Hanušů v České republice. Prostě je to teda fakt jako malý číslíčko. Zkus se typnout, schválně.
0: 17.
1: No tak trošku přidej.
0: 32.
1: Přidej.
0: Dobře, 57.
1: Je to v rámci stovek.
0: Dobře, 315.
1: Ty bláho, nejseš daleko. 377.
0: Mm-hmm. A teď jdej na příjmení, překlikni to.
1: Příjmení vydrž. Takže
0: schválně, 315 teda Hanušů, když už jsme teda do toho zapřehli.
1: Aha.
0: Tak schválně, jestli porážej jméno.
1: Určitě, poráží, protože Hanuš příjmení má počet 2731, jich je v České republice.
0: Pojďme to teda sloučit, Hanušové, před nebo za, to je úplně jedno, to znamená jméno či příjmení. Hanušové, máte dneska svátek, všechno nejlepší.
1: Užijte si
0: a
1: to.
0: Za malou chvíli tady na KISu velmi zajímavý, víte, že...
2: Jump. Odpolední Jump. KIS.

0: Víte, že?
1: Na dnešní rubriku Víte, že tady na Rádio Kiss se obzvlášť těším, protože se to zase týká zvířátek. A trošku jinak, než si asi budete myslet.
2: A tohle je hodně zajímavé.
1: To je hodně zajímavé. Pojďme se podívat do Austrálie. Víte, že koala má otisky prstů tak strašně podobný těm lidským, že na místě činu musí kontrolovat, jestli tam náhodou nějaká nebyla.
2: Jako vážně, že jako ty prstíčky, co má, nebo chňapky, nebo já nevím, co to je, klapičky, že to je takhle podobný.
1: Vykouklo to dneska na mě nějakým videíku nebo na internetu. Přátelé, já se rovnou přiznám, já jsem si to neověřovala. Mně to totiž přijde tak fantasticky, že já tuhle tu informaci si chci prostě uchovat a že to tak jako fakt je.
2: Takže všichni čorkaři teď budou schánět koaly a nechávají na místě činu, protože frajeři z toho budou mít kriminálky zamotaný hlavy.
1: Ty tam přijdeš na to místo činu a ta koala tvé kouká.
2: Co je? Odpolední jump od 2.

0: všední ráno na rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Danky Bodyjump na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, my se teďka ve sportovní rubrice mrkneme na olympiádu, a to letní olympiádu.
2: Letní olympiádu, a to rok 2036, protože už je seznam, který vlastně tak nějak prozrazuje, kdo má zájem o pořádání letních olympijských her v roce 36. Mm-hmm. To zase není tak daleko, je to vlastně 10 let, protože ty přípravy musí vypuknout, že jo? To není malá akce. A zájem má celkem 7 zemí. Je to Indie, Katar, Jihoafrická republika, Korea, jižní, prosím vás, Německo, Maďarsko a Turecko. I když Severní Korea by podle mě se rychle běhalo.
1: Já bych to tam dala na ty
2: tam
1: Severní Koreji.
2: Jako, asi bylo zajímavý, no, ale ne.
1: Tam mají jinou olympiádu.
2: Je to už oficiální a oficiálně to oznámil Mezinárodní olympijský výbor s tím, že do konce října přijímá případně další přihlášky, takže ještě ten seznam se může rozšířit. No a vlastně pořádání se vybere v roce 29 hlasování všech členů.
1: Chtěl bys, aby byla u nás třeba?
2: Chtěl, já vím, že teďko někdo řekne a namítne hromada peněz a tak dále, ale přátelé, když se kouknete do historie, tak olympiády ve většině případů pomohly třeba tomu danému místu, do jiné země, třeba takový infrastruktury.
1: Yep.
2: Museli se udělat celnice, udělali se nový metra, stanice a tak dále, takže není to úplně od věci.
1: Jo, a je to jenom na pár dnů, že jo, a ono to se pak jako ty
2: dneska se to dělá hodně i mobilní a jo, tak dále, ale nebo zůstávají ty sportoviště pro veřejnost a tedy a tedy. Takže za mě ano, chtěl bych, aby v České republice byla.
1: Tak uvidíme, třeba se ještě přihlásím.
2: Akorát nevím jaká. Zimní asi ne, nevím, kde by klouzali. Do

0: No a my máme krátce před 18 hodinou, znamená to jenom jedna jediná věc a to je, že my to tady opustíme a přijde Vojta Sklenář. Teda počkej, dneska je úterý, jo. Teď nevím, jestli náhodou nám začala hokejová sezóna. Sám jsem dostal do klinče takhle pěkně.
1: Čověče, ale dneska by tam nic nemělo být rozhodněné Sparta, takže Vojta už by tady měl pomaličku, ale jistě za chvilku klepat takže na dveře a samozřejmě čekají vás juboxy, takže hudební přání si přichystejte a Vojtovi ho pak nadiktujte.
0: 4 hodiny kresou jízdy jménem jubox, no a my se budeme loučit a těšit zítra ve středu tady u nás na Radio Kiss.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Než budou zprávy na Kysu, tak dáme zprávy o tom, jak to vypadá na silnicích, a pokud míříte po D1, a to ve směru z Brna na Ostravu, tak zdržení mezi 204. až 213. kilometrem. Zdržení je také ve směru z Brna na Prahu mezi 195. až 187. No a zdržíte se taky na D2, a to před příjezdem do Brna. Kde na vás také zdržení čeká, tak to je D5 z Rozvadova na Plzeň mezi 96. a 93. A pokud byste pak jeli dál směr Praha, tak před Prahou je také zdržení na D5. A pokud byste chtěli pokračovat po Pražském okruhu směr D1, tak zdržení na kilometr 16. a v opačném směru, čili směr letiště, mezi 14. až 19. kilometrem. A zamíříme taky ještě na D8, kde se zdržíte mezi 86. a 83. čili ve směru na Prahu.

0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Napříč republikou bude zítra oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a nejvyšší teploty očekáváme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Od ledna platí v Česku novela zákona, která vedle trestnosti propagace nacismu, uzákoněné už v roce 1950, zmiňuje i propagaci komunismu, včetně jeho symbolů, srpu a kladiva. Obchod s předměty, jako například trička se Stalinem, hrníčky s Leninem, plakáty s nápisem Proletáři všech zemí spojte se, ale kvete dál, zejména na internetu. Prodejci označují své zboží jako sběratelské předměty. Pravomocně odsouzen zatím za propagaci komunismu nebyl nikdo. Bliknout na protijedoucí auto, aby řidič věděl, že o kus dál čeká policejní hlídka, je mezi motoristy běžný způsob varování. V Polsku za něj ale teď policie rozdala desítky pokut. Pomáhal jí přitom dron a na označená vozidla o kus dál čekala další hlídka, která je zastavila. A teď zpátky domů.
5: Magistrát hlavního města Prahy se umístil na druhém místě v letošním hodnocení transparentnosti českých měst v rámci projektu Transparentní Česko. Projekt porovnal celkem 650 měst, městských částí a obvodů z hlediska otevřenosti samosprávy, informování o nakládání s majetkem a oznamovacích kanálů.
3: Sport.
4: 12 českých dráhových cyklistů vyrazí na mistrovství světa do Šangaje. Ve hře budou nejen medaile, ale zároveň i první body do žebříčku pro zajištění účasti na olympijských hrách v LA. Šampionát v Číně se uskuteční od 14. do 18. října. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní jukeboxy.
6: S nimi je Vojta Sklenář, tak vás všechny zdravím, přeju vám všem krásný večer, šestá večerní je tady a Mr. Prezident je tady taky právě teď.
7: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Inbox Rádia Kiss.
1: Od teď je to na vás a bude to na vás do 10. hodiny večerní. Necelé 4 hodiny songu podle vás při úterku s datem 6. října. Jak na to? Jednoduše. Nejjednodušší způsob, alespoň teda podle mě, je aplikace Kissu a tam stačí nahrát vaši hlasovku. No a nebo vytočit telefon 210 323 323, což udělala Verča a já tě vítám v éteru. Hezký večer.
2: Ahoj.
1: A udělala to z auta, Veru, viď? Auta,
2: ano, ano, teďka. Ano.
1: Ale řídí asi tvůj milý, typuju. Co?
2: Ano, ano, druhá polovička a tady s námi ještě náš syn a jdeme z práce, z kroužku a tak ať tam ta cesta rychlejc uteče.
1: Takže už ta cesta domů prostě a budete užívat tak, pak tak. Večer hezky, rodinný.
2: Pohodičku.
1: Za jak dlouho budete, Veru, doma?
2: Asi tak za půl hodinky asi.
1: To je dobrý, to už uteče a ty jsi chtěla něco od skutru, tak dáme. Takže vám teda do auta jenom pouštíme.
2: Tak, tak, tak. Tak a jo. Ostatním posluchačům, co poslouchají a asi taky užijí hezký večer a ještě takový ten hezký podzimní
1: dny,
2: takovou tu pohodičku.
1: Víc. A hezký dny ještě. Za chvilku tak, se tak, to tak. Zkazí, hele, a už,
2: právě,
1: už bude
2: právě.
1: Jenom hůř a hůř. Tak jdeme na skútr, měj se hezky a zase někdy ahoj.
2: Taky ahoj, díky.

0: Kaiser Chiefs na Radio Kiss. Posloucháte Jukebox, jestli je libo nechat si něco zahrát, jste tady správně. A Sebastian chopil svoji šanci za pačesy.
1: Čau Vojto, tady Sebastian.
2: A Nikol.
1: A zrovna jdeme na hokejový zápas univerzitní ligy Vše Falcons Prague proti ZČU Akademici Plzeň. A pro nabuzení bychom chtěli zahrát svaz českých bohémů od skupiny Vohnou. Děkuju.
0: No tak já vám to zahraju samozřejmě, tak jednak hezkou cestu, užijte si zápas a teď si hlavně užijte Vohnouty, jeden svaz českých bohémů, jakožto další muzika úterního večerního jukeboxu na Kissu.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

0: Krásný večer při úterku, ladíte Radio Kiss, dalo by se říct, že týden teprve na začátku, no a na konci týdne někoho odměníme dovolenou. Pokud jste se ještě nezapojili, měli byste to napravit.
1: Z Balte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue, miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Hezké úterý vám všem, ať už děláte v tuhle chvíli pár minut po půl sedmé večer cokoliv, tak pokud byste si ten večer chtěli zpříjemnit nějakou muzikou, anebo naopak zpříjemnit ho někomu nějakou muzikou, poslat mu ji přes náš éter, je tady šance pro vás buď vytočit naše studiové číslo 210 323 323 a nebo přes aplikaci KISSu mi poslat hlasovku.
1: Ahoj Vojto, prosím tě, zahraj mi a vlastně všem, kteří poslouchají, zahraj mi něco od Swedish House Mafia, nějakou vypalovačku. Od rána lítám kamionem po Švédsku, je tady krásně, tak ať mi to ještě líp utíká, mám to ještě 3 hodinky do přístavu. Díky a všem hezký večer, Honza.
0: Tak jo, tak Honzo, do Švédska, Swedish House Mafia a vybral jsem song ještě s Pharrellem Williamsem, One. Tak jdeme na něj, co vyberete za chvilku, nechám se.

0: Michael za námi a Jukebox, ten nám pokračuje dál. 210-323-323, to je náš telefon, jdeme ho zvednout, Radio Kiss.
1: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Dia.
0: Kdože?
1: Dia, Diana.
0: Dia. To je jak, jsou i sušenky Dia třeba, nebo? Tak Dio, co bys ráda za muziku?
1: Já bych ráda poslala mamce do Náchoda Mámu od Lunetiku.
0: Mámu od Lunetiku. A chceš jí něco takhle jako říct přes rádio?
1: No, tak samozřejmě, že jí mám moc ráda a že doufám, že si ji bude moc dařit. Nemá to teď moc jednoduchý a tak chci jí zlepšit náladu a udělat radost.
0: No tak jo, tak jdeme zlepšovat. Tady jsou Lunetici a měj se krásně. Ahoj.
1: Mějte se, ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k hodině 19. To znamená, že za chvilku další juboxová 60-minutovka. Teď pohled na silnice, zdržení na D5 se mezi 96. až 93. kilometrem, to znamená z Rozvadova ve směru na Plzeň, kde se také zdržíte, tak to je aktuálně také D8, a to mezi 86. a 83. kilometrem, čili směr Praha, na D2 menší zdržení před Brnem a na D1 z Brna směr Vyškov mezi 210. až 213. kilometrem. Šťastnou cestu přejeme.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticket.energylandia.pl.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherymotor.cz.
8: 19.00 je aktuální čas, Vojta Sklenář je s vámi na KISu a jsem připraven zase plnit vaše hudební přání.
9: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia KIS.

0: Další jukeboxová hodina byla odstartována, teď je 7 minut po 7 večerní a já jdu hrát zase na vaše přání. Co mám pustit teď?
1: Ahoj, tady Romča a Marťa, prosím vás, můžeme prosím písničku pro našeho kolegu, který měl včera narozeniny, pro Míšu a pro našeho pizzaře Cabíka, aby se na ty pici více smál, protože máme poslední směnu a bude to písnička od Davida Guetty, Run Run River, děkujeme.
0: Tak zahrajeme, tak doufám, že se bude víc smát na pici. Run Run River taky manželovi od Markéty a taky pro dceru Deníčku, že jí mám moc ráda, že je moje zlatíčko, ať se jí ve škole daří a je stále tak úžasná, to je vzkaz od maminky Gábinky. Tak jdeme hrát a za chvilku zahrajeme někomu na telefonu 210 32

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Sliboval jsem, že vybere někdo na našem telefonu 210 323 323. No a znáte to, sliby se mají plnit a musí se taky plnit. Lucku, mám na drátě, hezký večer ti přeju.
2: Tobě taky.
1: A jak vypadá ten tvůj večer, Luci?
2: Ten můj večer je pracovní.
1: A dlouho ještě, nebo už třeba jenom chvilku?
2: Ještě dlouho.
1: No tak ať ti ta práce utíká a pustím ti i muziku, ale jak už si na mě spustila před chvilkou, tak asi ne pro tebe, ale někomu jinému budeme hrát.
2: Pro manžela.
1: Že na něj myslíš takhle v práci?
2: Přesně,
1: no, vidíš, ten bude rád. Tak Verona je tady a měj se, Luci, ahoj.
2: Super, děkuju, ahoj.
1: No ale nejenom Lucka chtěla Veronu.
3: Ahoj, tady Radka, co právě děláme? Děláme bušty a můžeme k tomu poprosit Veronu, na mě nečekej. Děkuju, ahoj, kysáci.
1: Tak jo, tak Verona i k buštům má dobrou chuť.

Ladíte Kiss, posloucháte Jukebox, já vám všem přeju hezké úterý, no a zítra to máme středu a ve středu vždycky pro vás máme Kiss parádu, do které samozřejmě stále můžete hlasovat. A jak to vypadalo minulý týden na stupních vítězů? Tohle bylo místo třetí, Mark Korn na Summitu, I Won't Let You Down. Na dvojce byla Miley Cyrus. A na jedničce Armin van Buren a Sasha. Jak to bude být zítra vypadat, je pořád na vás. Tak hlasujte kiss.cz, tak je to jednoduché, zahlasujete. No a zítra od 9 večer uslyšíte. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Made It, Alan Walker a Radio Kiss a taky Jukebox. Kdo chce v Jukeboxu býti, buď mi pošlete hlasovku přes naší aplikaci, a nebo točte 210 323 323. Richie teď na telefonu, kterého zdravím, ahoj.
1: Já tebe taky, ahoj.
0: A já už tak jako před chvilkou jsem s tebou mluvil trošku, takže teď bude takové jako překvápko od tebe někomu, tak já už ti to plně přenechávám.
1: No tak jasně, protože já jsem na balkoně a bude to pro Kačenku, která právě teď poslouchá. Je vedle, vůbec netuší, že volám, a její oblíbená vlastně Sarah Connor, Let's Get Back to Bad Boy.
0: Tak jí to pustíme, tak jí to dáme, tak jí to dáme a doufám, že bude hodně, hodně překvapená.
1: Já si myslím, že určitě ano.
0: Tak super, měj se hezky, čau čau.
1: Taky, čau. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

0: Rembrandt z Nakisu a Jukebox nám pokračuje. Hezký večer vám všem při úterku, teď přesně 8:15 a čas, abych zase zahrál nějakou tu pecku.
1: Ahoj Vojto, chtěl bych tě poprosit o zahrání posledního Mohikána, jestli by šlo. Jsem na cestě do Holandska, ať mi ta cesta utíká. Bylo by to pro tebe a pro všechny dobrý lidi, kterých mi přijde, že už je čím dál míň a míň na tom světě, no, tak snad se to zlepší. Vojto, hezký večer.
0: Tak zahrajeme posledního Mohikána, pokud taky budete chtít něco zahrát v dnešním večerním Jukeboxu, ještě budete mít na to 2 hodiny, protože se blížíme ke 20. hodině a do 22. je to jenom a jenom na vás. Slyšeli jste jednu možnost, jak si přát muziku? Hlasovka, kterou mi pošlete přes naší aplikaci, a možnost číslo 2 je taková, že se dovoláte sem k nám na 210-323-323. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Za chvilku už bude 8 večer, s vámi na Kisu Vojta Sklenář a jdem otevřít další hodinu jukeboxu a na úvod je tady Saš.

0: Na startu další jukeboxové hodiny vítám Láďu na telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, já tobě taky.
0: A Láďa teď cestuje, prozradil mi, že jede směr Praha. Kolik zbývá ještě do hlavního města?
1: Teď jsem akorát jel z Cukráku, takže víceméně jsem...
0: To je za chvilku, to je za chviličku.
1: To už jsem tady,
0: to,
1: no,
0: už seš, to už seš v Praze vlastně, když seš za Cukrákem, to už seš v Praze de facto.
1: Tak, to tak, no.
0: Vybral z Public Domain Operation Blade, bude to někam, nebo prostě tobě do auta, že si to tam teď pořádně vroštuješ?
1: No já jsem tuhle poslouchal Martyho Vorku. A on pouštěl Bandem Bartéze a my jsme prostě... Střední školu, jsi trošku si letal. Platný na ekonomice, kde jsme chodili na diskotéky a tam jsme zase pařili. Takže jsem říkal, že mi tam k tomu prostě chybí jako ten Operation Blade. Takže jako chtěl bych to poslat hlavně jako pro všechny a hlavně na tu střední odbornou školu do Blatný do ročník 2023 skončení. A mě to bylo rádi, ať to utíká rychle, no a prostě všem, no.
0: Takže vlastně za chvilku budete mít 25 od matury, že jo?
1: No, to, tak, no.
0: To letí to strašně, masakr. To letí, co?
1: To je masakr.
0: Neuvěřitelný. Tak Public Domain, Láďo, měj se, ahoj.
1: Já ti děkuju moc, měj se, ahoj.

0: Tohle je Radio Kiss a tohle je Jukebox a samozřejmě v Jukeboxu vy jste ti hlavní, protože vy vybíráte, tohle je Matěj.
1: Nazdar Vojto, chtěl bych zahrát písničku mému kolegovi Tomášovi, jemu se přezdívá NASA, protože se dokáže dívat na 3 televize najednou. A chtěl bych mu zahrát písničku, no, něco od Queenu třeba, protože on je takový king, tak mu tam dáme Queen. Tak díky moc, ahoj.
0: Tak jo, tak zahrajeme, tak já jsem si říkal, co mu dáme od Queenu a když teda zvládá sledovat 3 televize najednou, tak mu dáme rádio. Radio Gaga. Kiss. Radio Kiss.

0: Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute.

Zívenář, putenář. Tady je Rádio Kiss, přeju hezký večer, no a jestli máte rádi trancovou muziku, tak rozhodně laďte Kiss zítra večer od 22 hodin. Jste vždycky zvyklí ve středu ve 22 na Trance Party, ovšem jednou za měsíc. Trance Party live, nejenom Basslicker, ale taky Michal Kavalčík. No ale pozor, zítra Trance Party live bude taková jubilejní, protože budete moct oslavit s klukama 5 let právě Trance Party live. Od 22 až do půlnoci nejenom na vlnách Rádia Kiss, ale taky budou kluci živě streamovat na YouTube. No a pozor, nebudou tady jenom Michal a Basslicker, ale s nima i DJka Foxy J. Trance Party Live zítra na Kissu ve 22.00. Kiss Radio Kiss.

0: Posloucháte Kiss, je tady jukebox, který nám pokračuje dál. Jestli chcete něco pustit, není problém. Stačí se ozvat buď přes naší aplikaci, kam posíláte hlasovky, a nebo voláte naše studio číslo 210-323-23, tak dopak tam teď, ahoj.
1: Krásný dobrý večer, zdravím tě, tady Petr.
0: Dobrý večer, Petře.
1: A mohl bych poprosit asi o nějakou takovou trošku džungli. Dali si mu, vidí Quicksilver.
0: Tak jo, Quicksilvera dáme. Kam poletí, Petře?
1: Ale teďka letím z Karlových Varů domů do Trutnova, do Krkonoš, takže pro všechny noční letce.
0: A těch je spousta. No tak hezkou cestu samozřejmě do hor za Krkonošem a tady máš Quicksilvera. Čau.
1: Jo, super, děkuju moc.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.

0: Jedna bomba, King Afrika, nesmrtelný kus, který hlavně spousta z nás slýcháme vždycky, když vyrazíme někam na dovolenou. Tak jsme ho slyšeli dneska na Radio Kiss a co uslyšíme teď, prozradí Pája.
1: Ahoj, tady Pája, ty bych mohl poprosit zahrát písničku od No Sukas, 1, 2, 3, 4, All the Ladies on the Floor, pro mě, pro Járu a pro všechny lidi, kterým se ještě nechce spát. Samozřejmě pro tebe. Díky.
0: Taky díky. No a i vám všem, kteří ladíte takhle před 8:45 a jestli budete ladit dál i po hodině 21, tak ještě 1 60-minutovka jukeboxu večerního nás čekat bude. Stejně jako Pája, i vy můžete poslat hlasovku přes aplikaci Kisu a nebo volejte naše studio 210-323-323. Po 9. večer zase budu plnit vaše přání. Radio Kiss. Pusty, pusty, díky, díky.

0: Devátá večerní, tady je Vojta Sklenář s vámi na Kissu a ještě hodinou budu pouštět songy podle vás. Teď je tady Aqua, Majo Mai.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Další, kde je součást Juboxu, je Krištof a je na telefonu. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Krištofe, a zdravím tě takhle jako pár minut po deváté večerní domů, nebo tě zdravím do práce, nebo seš někde úplně
1: do práce,
0: jinde.
1: Do práce.
0: Na noc nebo na končící odpolední?
1: Na noc.
0: Na noc. No tak ať utíká, dokolika jí mít budeš?
1: Do 6 do rána.
0: Tak co tam dáme? Já už vím, Scatman a Johna, Scatman's World, tak kam Scatman to zahrajeme?
1: John,
0: kam
1: ano,
0: to zahrajeme?
1: Zahrajeme to do Karviné a do Petrovic u Karviné přítelkyni.
0: Poslouchá? Máš to ošéfovaný?
1: Nevím, jestli poslouchá, nevím.
0: Tak snad jo. Zjistíš, snad jo. Že jo, buď se ozve,
1: aha.
0: A když se neozve, tak neslyšel. No. Ale já doufám, že poslouchá,
1: jo.
0: Tak posílám vám, měj se, ahoj.
1: Jo, a taky všem ještě a tobě taky.
0: Děkuju, čau.
1: Nenudíš, čau.
0: Díky, ahoj.

0: Ladíte Kiss a přeju vám stále hezký večer s Jukeboxem a s Davidem teď.
1: Ahoj Vojto, prosím tě, zahraj mi tam Top Gun, Maverick, pro všechny, kdo je za tou kulatou lopatou ještě, ať jezdí opatrně hlavně, pro všechny kysáky, pro tebe do rádia a jste fajn rádio, David, děkuji.
0: Děkujeme, Davide. Možná lepší bylo říkat třeba, jste prima rádio. Ale díky, samozřejmě. Lady Gaga připravena a taky mám zahrát pro holky do Kanisu na odpolední, ať to hezky utíká, a to od Andy. Radio Kiss.

0: Stezky jsem, hezký večer přeju, no a hezký pátek bude mít někdo z vás. Kdo? No ten, kdo vyhraje dovolenou.
1: Z Balteku Free a odleďte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kis.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kis a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Tady je Kiss a je tady Jukebox a je tu taky Šárka na našem telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Děkuju.
0: No a hlavně ti přeju k narozeninám, protože ty už si mi prozradila, že dneska slavíš. Nebudeme říkat to číslo, i když...
1: Ještě budu slavit o víkendu a dneska to mám, ano.
0: Dneska to máš. A já prozradím, že to je kulaté, nic víc říkat nebudu. A je mi jasný teda, že o víkendu bude veliká party, že jo, Šárko?
1: Ano.
0: Tak si to pořádně užij. Ty jsi chtěla něco od holek a já jsem si říkal, co když dáme holky a rybičky 48 a píseň Já dneska slavím, když ty dneska slavíš. To se hodí, ne?
1: Super, souhlasím s tebou.
0: No tak jo, Šáry, všechno nej. Hlavně zdraví ti přeju. A chceš ty to ještě někomu zahrát?
1: Všem kysákům a dobrým lidem.
0: Tak jo, je to tu a
1: ahoj. A hlavně tobě.
0: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Dneska večer už několika z vás jsem splnil vaše hudební přání, že jsem vám pustil nějakou tu píseň, no ale vzhledem k tomu, že už pomalu se blížíme k 22. hodině, tak bude splněno přání poslední a tím posledním, kdo dneska vybere, je Petr.
2: Ahoj, zdravím Rádio Kiss, zdravím vás všechny tam do studia. Prosím tě, nějak mě pobolívají záda, nemohl bys mě pro rozejbání zahrát lambádu, opravdu něco hezkýho letního, ať to zahřeje. Děkuju moc, Petr.
1: Petře, tak zahrát ti samozřejmě lambádu můžu. Jestli to na ta záda pomůže, tak to je ve hvězdách, ale já doufám, že jo. Tak Kauma, lambáda, jakožto poslední song večerního jukeboxu na Kissu. No a co dál? Dneska večer po 22. budem rekapitulovat to nejlepší až do půlnoci. Tak dál, laďte Kiss.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Během následujících necelých 2 hodin uslyšíte to nejlepší z dneška, co zaznělo mezi 6. ranní a 6. večerní. Tak hezký večer s Kissem a v téhle hodině taky hezký večer s naší ranní trojkou Romanem, Míšou a Patrikem. Dneska měli návštěvu, konkrétně režiséra Zrádců Markuse Kruga, takže i toho uslyšíte. A taky vám ranní trojka připomněla, jaká bude zítřejší výzva. Ovšem, jedna taková mini výzva proběhla i dnes a byla hodně zajímavá.
2: Zítřejší výzva, tedy vaše přání, už je jasně daná. Včera jsme tady o tom mluvili. Katka přiveze svoje červený fáro, pojede snad 300 nebo 400 kilometrů sem k rádiu a chce si nechat svoje autíčko podepsat námi moderátory Rádia Kiss.
3: Tlustý černý fix je připravený, místo parkovací taky ready, takže to bude zítra.
2: No, to bude nádhera.
0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
4: Ale pro dnešek jsem si jednu výzvu nachystala já. Takovou netradiční, protože Verča si přála vyprankovat svého přítele. A upřímně, na nějakou takovouhle výzvu jsem trošku čekala. Tak jsem sebrala telefon, Verče jsem zavolala a ladili jsme detaily. Já si to zrekapituluji, jak jsem to pochopila. Tvůj manžel má sexy hlas, který by se podle tebe hodil do rádia. Nás napadlo, že bychom se mu mohli ozvat s tím, že mu řekneme, že na víkend už má nějaký časový blok a že má prostě přijít a začít vysílat. Myslíš si, že on je ten typ člověka, že se k tomu nějakým způsobem postaví, že to nějak jako, že ho tím úplně nezazdíme?
5: No, je trošičku konzerva, každopádně.
4: Je konzerva.
5: A maličko egoušek, no. Takže ono to jako mele, jo?
4: Dobře, takže když bych mu jako, když bych ho vychválila do nebes, jak má skvělý hlas, a řekla bych, že o něj máme 100% zájem a ať o víkendu přijde, že takový hlas jsme ještě neslyšeli.
5: Tak to by bylo super, no. Jo. Já si jenom říkám, že jestli už si nemám zbalit náhodou kufry.
0: Výzva přijata.
2: To bude egoušek.
3: Jo, to mě úplně
4: egoušek. No takže jsem vzala telefon a potom jsem Vojtovi zavolala, no.
6: Haló?
4: Dobrý den, Jana Šestáková, personální oddělení Rádia Kiss. Mluvím s panem Čopákem?
6: Ano.
4: Dobrý den, já se vám jenom ozývám, abychom si potvrdili vysílání v sobotu od 13 hodin. S tím, že když to teda bude vaše první vysílání, tak jenom potřebujeme, abyste dorazil tak aspoň 2 hodky dopředu, abychom vám všechno vysvětlili, jo? Je to takhle v pořádku?
6: Vůbec nevím, o čem mluvíte. Vůbec nevím, o čem mluvíte, jaký vysílání?
4: No, nám přišla závazná přihláška, která vás zařadila do výběrového řízení a vy jste vyhrál.
6: Aha, nelepte se, jak nám mohla přijít přihláška, já jsem se nikam nehlásil.
4: Já tady mám e-mail vjanouschova@seznam.cz.
6: No, to je moje přítelkyně, ano.
4: Vy jste vyhrál vysílání na Rádiu Kiss, což je teda jako skvělý, protože my z vás máme radost, vy máte skvělý hlas a my s vámi na sobotu počítáme.
6: Ale to já to vůbec nejde, já bydlím v Aši, toho
4: ale,
6: tu, kam,
4: ale to je
6: kam by to mělo být.
4: No, k nám do Prahy na Vinohradskou, do rádia.
6: No, tak to vůbec ne, s tím vůbec nepočítejte.
4: Počkejte, ale my za vás nikoho nemáme. A hlavně to takový je hlas, jaký máte vy, to prostě za 10 let jsme to nikde v žádném rádiu neslyšeli, to nám nemůžete přece udělat.
6: To je od vás všechno moc hezký, ale já se nechystám rozhodně v sobotu do Prahy.
4: Tady za tu cenu 5 000 na hodinu, to mi neříkejte, že jako byste do toho nešel. Když je to od 1 do 6 do večera.
6: 5 000 na hodinu.
4: 5 000 na hodinu, protože vy jste vyhrál výběrový řízení. Tady bylo asi 100 dalších uchazečů.
6: To je hezký, já jsem teď v práci, já vám to nemůžu odsouhlasit takhle na rychlovku. Já nevím vůbec, o co jde.
4: A kdybychom vám dali 10 000?
6: To znamená 60 za den, jako jo.
4: No ano.
6: Já fakt nevím, nedáte mi chvilku, že bych zavolal ženě, co
4: Jakože byste chtěli ještě víc peněz?
6: Ne, to vůbec ne, to vůbec ne. Já bych se potřeboval domluvit se ženou, co na mě upekla.
4: Víte co, já mám teda ještě poslední nabídku, protože já to musím dneska vyřešit. My máme dneska deadline, když bych vám dala 100 000 za celý vysílání.
6: To fakt, já fakt nevím, to by mě úplně nablind, takhle jste mě odchytili v práci. Jo.
4: Ani za těch 100 000?
6: To je krásná částka určitě, ale pro mě je to cesta 300 kilometrů přes republiku.
4: A za 100 000 se vám to nevyplatí?
6: To asi jo, no.
4: Vám chcete teda v sobotu dorazit?
6: To bych tam měl za práci, jako co bych tam měl
4: jako
6: dělat.
4: Jako moderátor?
6: Já jako moderátor,
4: no, jasně, vždyť poslouchejte ten váš hlas, to je úplně skvělý hlas, ten se hodí do rádia.
6: Já dělám ve fabrice.
4: A tam je vás škoda.
6: Hezký, že mě žena někam přihlásila tady to, ale nic mi neřekla.
4: Hlavně vy máte štěstí, protože s takovýmhle hlasem, co děláte, člověče, ve fabrice?
6: No, pracuju normálně za prachy, no. Co kdybychom to nechali na odpoledne, myslíte, že to vydrží do odpoledne?
4: To už tady vedení není. Víte co, uděláme to ještě jednou, já se vám ještě jednou představím, jo. Já jsem Míša Dinhová, moderátorka ranního Kisu.
6: Ano.
4: A vaše přítelkyně nám dala vědět, že máte hrozně sexy hlas. A my jsme se prostě jenom chtěli přesvědčit, že je to pravda.
6: Tak to jste hlasný.
4: Tak jsme vás takhle trošku potrápili. Nezlobíte se na nás.
6: Ne, vůbec ne, já to vysvětlím.
4: Ale jste opravdu sympaťák a pojďme se domluvit, já si na vás uložím kontakt, kdyby náhodou jsme měli někde volno, že bychom se vám třeba ozvali, kdybyste chtěl moderovat.
6: No, kdyby šlo o nějaký trvalejší pracovní poměr nebo něco možná.
4: Líbilo by se vám u nás v týmu?
6: No, asi jo.
4: Dobře, tak já si na vás ukládám kontakt, kdyby náhodou ta příležitost nastala, tak tady máme uložený číslo.
6: Tak jo, ok, díky.
4: Tak jo, mějte se a přejeme krásný den.
6: Nastaň.
0: Ranní výzva. Ranní výzva.
3: Já chci taky vyhrát výběrko za 5 000 na hodinu.
2: Tak seš normální. Teď si polovina národa bude myslet, jako že tady bereme co. A teď mu ještě řekne, že to není jako vůbec špatný mimo ten prank a že jako tady ty peníze a kde to máme vzít.
3: Těle, 5 000 korun na hodinu.
2: Ale potom dá 100 000. Náš no rozpočet na měsíc, jako jo.
4: Jak jsem ho měla jinak utáhnout?
2: Ale já ale pojedu 300 kilometrů.
3: Ani no, tak se vám to nevyplatí. No to asi jo.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Před malou chvilkou menší výzva a prank, který jste si přáli. Ono šlo o to, že naše posluchačka chtěla vyprankovat svého přítele.
3: Ano, protože mu tvrdila, že má sexy hlas a že by měl jít do rádia. Tak jsme si řekli, že mu trošku polechtáme ego a ozveme se mu s nabídkou.
2: Ne, jsme si řekli, jsi řekla ty,
3: jo,
2: že to tak bude a nabízela mu tady 5 000 na hodinu,
4: 10
2: a nakonec 100 000 za celou směnu. Víš, co si tím způsobila?
3: Co?
5: Teda, Míšo, jako normálně za ty prachy bych tady na minutu sekl prací svářeče v Lejdnu v Nizozemí a za 10 hodin bych byl v rádiu jako na koni. To bylo skvělý.
3: No vidíš to, pak že už nikdo v rádiu dělat nechce.
6: 100 000 za šichtu. Vy si teda žijete. Asi končím na šachtě a jdu k vám.
2: Ale oni tomu věří. To není pravda, kysáci, ne. Kežby.
7: Vy jste naprostý šílenci, nic. Balím se, beru kufry, stěhuju se do Prahy a jdu k vám pracovat.
2: Jako to se nedivím, bylo by to skvělý, jo. Erik, hele, ten je skromný.
8: Hele, tak jako bych to klidně brala i za 100 na hodinu, hele, už jenom z toho pocitu, že být v rádiu Kiss, ty brďo, to musí být úplně amazing jak v prase.
2: To sedí.
3: Eriku, seš jako první na řadě.
2: Tohle je ale zajímavý dotaz.
9: Nazdárek, ranní trojko, no tak teď bych zavolal tý přítelkyni, jak to s ní doma vyřešil. Jestli to taky řešil, tak v klidu tím sexy hlasem.
2: Totiž to tak bývá, srandičky, srandičky a pak se to někdy občas nepovede. Druhá strana to nemusí pochopit, že?
3: Volat jí nemusíme. Ozvala se nám přes aplikaci Rádia Kiss.
10: No hezky.
2: Počkej, takže první věc, kterou víme, žije.
3: Žije.
10: Dobrý.
3: Ano, žije.
1: Ranní Kiss.
11: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Fenomén, který ovládl televizní obrazovky, je zpět.
1: Jestli sledujete Zrádce, tak asi víte, že se třetí řada rozjela ve velkým. Hned od prvních dílů zvraty, intriky, napětí a fanoušci jsou nadšení. Dokonce tak, že českou verzi začínají srovnávat s těmi zahraničními. A podle spousty diváků, Ameriku i Británii už jsme nechali daleko za sebou. To jistě těší našeho hosta, Markuse Kruga, režiséra, který dříve pomáhal Kazmovi bořit internet. A dneska je hlavním mozkem televizních zrádců. Dokonce mý kolegové ho teď pojmenovali jako mistra tlaku. Markusi, vítej ve studiu Rádia Kiss, ahoj.
2: Dobré ráno, ahoj.
1: Tak
2: ahoj.
1: Konečně tě tady máme, protože my už jsme ti to říkali. My a spoustu fanoušků Rádia Kiss jsme snad ti nejvěrnější fanoušci zrádců jako takových.
2: Jste nejvěrnější.
1: Jo, spíš jo, že jo, než že bychom byli v roli zrádců. Asi takhle.
2: Vy byste nechtěli být zrádci?
1: Zčervenal bych, kdybych měl sundat ten šátek u kulatýho stolu. Tohle obdivu na těch lidech, že zůstanou téměř klidný.
2: Jo, no, klidný ne, ale ano, je to určitě
1: Nebo Míšo, ty bys byla ideální zrádce, myslíš?
3: Mě by bavilo si to vyzkoušet, jenomže já nejsem přesvědčená, že bych dokázala prostě takhle intrikovat a takhle hrát, abych se do toho sama nezamotala.
2: Jo, to naprosto chápu.
1: Třetí řada teď běží. Z úhlu pohledu našeho nám to teď přijde a doufám v to, že si to jako začínáš užívat, protože teď už se asi nic nedá změnit. A je to opravdu tak, že jenom sleduješ ten fenomén, který roste a dělá ti to radost.
2: Jasně, sedím doma, nohy na stole, nic nedělá.
1: No dobře, chodí na rozhovory od rána do večera, do podcastů a tak dále.
2: Je s tím ještě pořád stále hodně práce. Plus máme samozřejmě podcast s Vojtou Kotkem, že jo, máme spoustu bonusového obsahu a řešíme hodně ty hráče a musíme nějakým způsobem podpořit, protože to není vůbec jednoduchý. Jsou to lidi, kteří nikdy nestáli před kamerou a najednou prostě o nich mluví celá republika, takže vlastně s nima mluvíme, řešíme s nima témata, říkáme jim, co můžou, co nemůžou, vlastně učíme za cesty, což taky není malá věc.
3: Je pravda, že teď už je to třetí řada zrádců a za tu dobu nastala někdy chvíle, kdy jsi ty jako režisér řekl, hele sakra, to jsme možná přehnali. Jo, jestli je nějaká hranice, kdy už třeba ty jako režisér musíš do té hry zasáhnout a třeba to zastavit. A jestli si to třeba už někdy zastavil.
2: Zastavit jako takhle asi ne, protože si na tom dost dáváme záležet, že to má jet kontinuálně. To si myslím, že je velká část toho, proč si dokážeme sami vlážit toho formátu. Ale tak samozřejmě, tak v téhle sérii asi jste viděli úvod, jako to jsou chvíle, které si sice napíšete na papír 10krát, ale pak když to vidíte, tak si řeknete, není tohle ten moment, kdy už je to moc, prostě, protože tu režii v podstatě vy něco připravíte několik měsíců a pak na tu režii vlastně dáte lidem, kteří vůbec nevědí, co se děje. A prostě oni svým chováním to vlastně režírou za vás. Takže jo, někdy si prostě říkáme, a tohle už by mohlo být za hranou a tohle je moc, ale je důležité asi to nechat odjet a pak samozřejmě máme střih, máme možnost na začátku vlastně s těma hráčima promluvit a říct jim, co očekáváme od té série, což zrovna tuhle série se docela hodilo, že bylo na začátku, že jsme si mohli promluvit trochu.
1: Hele, ale třeba se ti na to nebude chtít odpovídat, nebo jo, ty jako režisér zasahuješ do toho nějak, nebo ta hra se prostě děje, no a pak vyberete záběry, které budou nejlepší a předáte to nám, fanouškům.
2: Tak střih je vždycky mocná zbraň, my se ji snažíme nezneužívat, každému tomu hráči, který v té hře byl, se umíme podívat do očí a jakoby, jo, neděláme žádný věci v jiném kontextu, ale tak jasně, no tak...
1: Hele, možná se to rozvíjeme teď.
2: Ne, jako že nerežíru, jako my máme vlastně první díl, kdy můžeme nastavit nějak tu atmosféru, což děláme, pak to vlastně předáme těm hráčům a opravdu tam jsou jako niance typu prostě ano, my se můžeme dělat nějakých pár zvratů za tu sérii a pak třeba máme jako vliv na to, v jakém pořadí budou hlasovat u kulatýho stolu, jo, že řekneme, tady to začne.
1: To znamená, hru třeba můžete i ovlivnit tím, že si potom řeknete, pojďme tedy udělat něco, že někdo se má s někým setkat a to vám pomůže k tomu zase někoho nějak propojit.
2: To právě vůbec. Jako oni mají vlastně ty reality, to jsou ty části, kde oni se můžou spolu bavit. Aha. My do toho nesmíme zasáhnout, tam se vlastně pohybují jenom kameramani a náš Mikeš, který je teda občas jako na ně šáhne, že teda jdou na spovědnici takzvanou, tam, kde mluví vlastně na tu kameru. A jinak vůbec nemůžeme ani jako náznakem, ani v těch spovědnicích vlastně jim otázkama naznačit, že nás něco zajímá víc než něco jiného. Že už tím vlastně dokážeme říct, že nás ten příběh zajímá.
4: Takže to takhle plyne, by se se dalo říct. Jo, to a tím tak, se to vytváří.
2: To je tak křehký, že kdyby se ty hráči jako měli jakýkoliv pocit, i kdyby to bylo neoprávněný, že to režírujeme, že to ovlivňujeme, tak se to okamžitě otočí proti nám.
4: A když jsi se dostal k tomu kulatému stolu, nastal někdy moment, když oni obviní jednoznačně věrného
2: a všichni a
4: všichni, tak jo. Vy si říkáte v té režii, teď na něj koukáte na toho zráce, ježišmarja, teď je hned vedle, už jste to říkali, bavíte se tím takhle.
2: No, tak jako samozřejmě my máme ještě několika násobek těch materiálů, než vidíte vy a vidíme to v reálném čase a říkáme se, teď je to úplně jasný. Se podívej, jak mrkla.
5: Jo, my to vidíme, ale oni to nevidí normálně.
2: Nepodceňoval bych tu jejich roli, prostě to nevědomí je strašný vlastně a právě proto ta manipulace pak funguje a to si myslím, že je vlastně na tomhle formátu hezký vidět.
4: Markusi, děkujem, hostem dnešního Ranního Kisu je Markus Kruk, režisér Zrádců a za chvilku pokračujeme.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: To nejlepší z našeho vysílání. Raní Kiss.
1: Na rádiu Kiss máme vzácného hosta. Je jim Markus Kruk, režisér pořadu Zrádci. A to už vlastně není jenom televizní pořad. Na premiéru Zrádců se stála fronta. Lidi dávali za lístky tisíce a finále míří do O2 arény. Jen tak mimochodem jsou nějaký vstupenky ještě.
2: Jo, nějakých ještě 10% prej máme k dispozici. Mm, jo.
3: Fůha, to bude atmosféra.
1: To bude obrovský. Markuse, kdy ty jsi poprvé uvědomil, že už vlastně netočíte jenom reality show, že se v podstatě z těch Zrádců, z toho televizního pořadu stal fenomén?
2: Já myslím, že to ještě u první série nebylo tak úplně zřejmý, ale ta komunita už se budovala, ale myslím, že byla relativně malá. A asi se začátkem druhé série jsme pochopili, že by to mohlo být větší než, nebo ne větší, tak velký, jak jsme doufali.
1: Mm-hmm. A vy teď děláte třetí řadu, respektive už je to hotový, ale my zatím nic nevíme, protože stále...
2: My děláme čtvrtou řadu, ale třetí vidíte
1: vy. A to mě právě zajímá. Máš třeba něco, co můžeš prozradit, jak bude vypadat čtvrtá řada?
3: Něco už prasklo, že jo? Já
2: jo,
3: jsem
2: prasklo.
3: Už jim kam tuž
2: nemá, nemá smysl zase zazdívat něco, co už je venku a to je v pořádku. No, my v podstatě teďka jsme chtěli oskoušet to meníčko toho, jak můžou vypadat hráči z Rádců, takže prostě teď máme tři série, které jsou úplně jiný a čtvrtou jsme chtěli zkusit naopak, zkusit, jak by známé osobnosti hráli z Rádce, což může být taky strašně zajímavý. Třeba v té Velké Británii k tomu byli velmi skeptický. A teď to vlastně jsou nejsledovanější věci, které BBC kdy měla snad.
4: Hezky.
3: Na to se těšíme.
4: Taky.
3: Tohle by bylo dobrý.
4: To bude bomba.
3: No. A podívej se, jo, co všechno Markus ví a neví. On ví všechno o minulosti, o té současnosti, teď zároveň se musí vždycky překlopit třeba už do toho, co plánují s týmem v rámci čtvrtý, možná pátý řady. A teď se někde neprořeknout a neudělat někde nějakou chybu, jako, že jo?
2: No, já nevím, proč si furt dělám to, že dělám projekty, které jsou postaveny na tajemství. Já jsem jako největší drbna prostě ze třídy, jo, klasicky.
3: Hele, a otázka, kdo je Zrádce, to je asi nejčastější, na co se tě i přátelé a možná v rozhovorech ptají, vej dopředu, jestli to jako nějak nenaznačíš.
2: Do určitý míry, ale ono vlastně od chvíle, kdy oni vědí, kdo tam vůbec hraje, po chvíli, kdy zjistí, kdo je Zrádce, je vlastně strašně krátká doba. Hmm. Takže to není zas tak velký to tajemství, spíše zajímá třeba, jak to dopadne, nebo kdo jak dlouho tam bude.
3: Nebo zkusíme jednu otázku, kterou ti možná ještě nikdo nepoložil, jestli nám slíbíš jako aspoň jednu věc, jo?
2: No, neslíbím nic.
3: Věděl, že to řekne. To nejlepší, co letos ve Zrádcích uvidíme, už Markusi jsme viděli, a nebo nás to teprve ještě čeká?
2: Je, tu jste asi koukali, fakt kdybych řekl, že no to už teďka už
3: to
2: je blbý. Ne, naopak, já si myslím, že teďka vlastně třetí, čtvrtý díl je takový ten náš zlom, že pokud dokoukáte do té chvíle, tak už vás to vezme a nějaký šestý, sedmý bývá takový jakoby pík, ale to neznamená, že ty díly potom nejsou skvělý, oni jsou skvělý, jsou dramatický, je tam spoustu věcí ještě, který vás čeká, já se vlastně na to strašně těším, až to
3: super. Věříme ti to.
2: To nejlepší rozhodně ještě přichází.
4: Markusi, mně se vždycky líbí, že vy to natočíte někdy na jaře a do posledního dílu je to strašně dlouhá doba. Jak docílíte toho, že to někde nepraskne, že někdo neřekne, jo, ten to vyhrál, nebo tohle to jsou Zrádci, jsou za to případně nějaké jako velké pokuty?
2: Asi někde v nějaký smlouvě nějaký pokuty budou a nebudou malý, ale myslím si, že vlastně jako ta pokuta už nic nezlepší, nespraví, nevrátí čas, takže myslím, že nad tím vším je vlastně spíš ten kolektivní

0: A nejsou to moc příjemné dialogy.
1: Rozumím.
0: Jo, jakože prostě je to těžké, no, mělo by to být, no.
2: Oni jsou totiž jako vždycky dvě kategorie, jak říkáme. Osoba známá, to znamená lidi znají, ale pak je slavná, že jo, a to je prostě jako mnohem víc, jo.
1: Že to je spousta let, že to není teď jenom.
2: Totiž asi tuším, kam Míša míří, víš?
3: Ano, já tam mířím záměrně, protože Marku, si podívej se pozorně na Patrika. Ano, já Marku, si myslím, že ty jsi to prostě šetřil na tu čtvrtou řadu, protože Patrik se už několikrát hlásil do zrádců a pořád nebyl přijat, protože neprošel tím sítem.
2: A teď se tady směje a přitom Marku si ten tě tolikrát citoval tady v éteru, jako jo. A najednou se usmívá, hele.
0: Ano. Ta negativní věc toho dělat casting s 8000 lidma je, že vám zbyde spoustu lidí, kteří se nedostali. A když pak třeba ležíte v nemocnici a přijde tam doktor, který začne tím, že jste ho nevzali, tak se trošku bojíte. Ne.
1: Dobře, v soutěži asi nebudu, nevadí, ale chtěl jsem se zeptat, co Vojta Kotek?
0: Co Vojta Kotek, ten soutěži asi nějakým způsobem jakoby je a jestli tam bude, se teprve uvidí.
1: Mě by zajímalo jenom, jestli Vojta Kotek byl fakt ta první volba, nebo byli na volbu moderátora jiní lidé, nebo Vojta, řekli jste jedině Vojta, pokud ne Vojta, nejdem do toho.
0: Ne, ten casting byl jako několika měsíčně, viděli jsme opravdu desítky lidí.
2: A dá se prásknout nějaké jméno, kdo mohl být místo Vojty Hradní pán, protože také my si myslíme, že není nikoho lepšího než Vojty. To ta role mu tak skvěle sedí, ale byl tam někdo, kdo si říkal, člověče, to by jaký nebylo špatný.
0: Jo, tam bylo spoustu zajímavých lidí. My jsme se snažili vlastně si sami zjistit, jestli chceme víc moderátora nebo víc herce, a pak jsme vlastně našli Hradního pána ve Vojtovi. Ale myslím, že do poslední chvíle tam, já myslím, že jediný jméno, který jako prasklo a už se o něm psalo, tak bylo to, že Daniela Brzobohatá vlastně byla v těch předních. V předních místech, že jsme vlastně uvažovali o té britské cestě, té Klaudie, a neskutečně jako to zaválela na tom castingu. A Vojta vlastně nemohl, on neměl čas, protože měl začít točit Farmu. A pak se mu posouvala Farma a díky tomu si mu udělalo volno, tak přišel teda na casting. Ale až potom, co jsme dva měsíce žili v tom, že nemůžem.
2: Jasně.
0: Tak přišel ve svý buřince, prostě předvedl Hradního pána. A kdybyste dneska viděli ty záběry, tak je to fakt jako to je slabý odvar toho, co dneska vlastně předvádí. To bylo vlastně ještě takový, že ještě sám neviděl moc.
2: Posunul se neuvěřitelně, on sám i říká, to že jo. Z toho neustále jako čerpá a že mu to
1: nejlepší volba,
2: pomáhá.
1: Co mohla být.
2: To
0: jo.
2: Teda.
0: Jo. Je dobrý, no.
3: Hra je to skvělé a Markusi, kdyby to šlo, my si tady s tebou povídáme ještě asi 2 hodiny, protože takových otázek, co jsme měli připravený, ale bohužel času není dostatek a jsme vděční za to, že jsi na nás udělal tu chvíli, že jsi za náma přišel. Markus Kruk, režisér Zrádců. A Markusi, my ti popřejeme hodně štěstí, ať tedy ta třetí řada dopadne tak, jak si přeješ. A kysáci, pokud fandíte Zrádcům, určitě si je užijte zítra na Prima Plus, nebo pokud na ně třeba půjdete do kina, anebo v neděli na Primě.
2: Děkujeme, Markusi, a no, nevidíme se naposledy.
0: Děkuju.
2: Budeme za to rádi.
0: A nevěřte nikomu a podezřívejte všechny.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Ranní Kiss.
5: Ranní Kiss.
4: Každý všední den
6: od 6 do 10.

0: And I'll write your name.
1: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
2: Úterý s datem 6. října už jde pomalu do svého cíle. Zbývá nám z něj necelá hodina. Tak než se ozve Alex s nočním juboxem, tak se ozve Radek a Magda s tím nejlepším z dnešního odpoledního jumpu. A taky se ozve Michal Kavalčík. Jednak bude jeho dnešní moudro a taky jeho dnešní otázka na vás. Takže co s vámi Michael dopoledne řešil a za co že rozdával dnes balíček Rádia Kiss?
3: Kdo má nejvíce nepřečtených e-mailů ve své e-mailové schránce? Já jsem se podíval do své soukromé pošty a tam mám 1401 neotevřených e-mailů. No a co vy e-mail? Potřebujeme ho ještě v roce 2026?
4: Děda byl tak šikovnej, že než jsem se mu do toho vložil a začal jsem mu to promazávat, měl 68 tisíc nepřečtených zpráv. Stáhnul jsem to na 52 a přestalo mě to bavit.
5: Tak já mám mailovku svoji už od svých 18 let. Mám tam 57 tisíc zpráv a z toho 21 987 nepřečtených.
6: Tak mě se podařilo za těch pár let, co tu schránku mám, nazbírat 63 843 e-mailů, které jsem neotevřel a asi to ani úplně neplánuju.
3: Marcelka dneska vyhrává.
7: Já teda nemám nějakých moc nepřečtených zpráv, asi 800, ale jeden den jsem si dala čas a mazala jsem ty zprávy asi 3,5 hodiny. A představ si to, já mrknu za hodinu do mailu a já jsem tam měla spát. Nevím proč, kurník 400 zpráv, jako když to je neskutečný. To je boj s větrnými mlýny.
3: Já bych to nemazal. Já bych normálně celý e-mail zrušil.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Mám tady dnešní moudro dne a holky, dneska bude něco na smeč pro vás, jo? Jestli pak víte, že jsou tři typy chlapů. Tužky a papír, dámy a pánové, pišme si.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Podle nejnovější studie jsou tři typy chlapů. Za prvé od Boha, za druhé s Bohem a za třetí pro Boha, co to kurňa je?
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
2: od 10 do 2
0: na rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Kysáci, teď udělám radost všem těm, kteří zbožňují kafe.
2: Takže.
1: Protože představte si, že kafe je základ přežití.
2: Já myslím, že nejeden kafař, kafíčkářka s tebou budou souhlasit.
1: No.
2: Ale na druhou stranu, Magdi, existuje historicky nějaký dochovaný fakt, že to tak opravdu je?
1: Ano.
2: Jo.
1: No tak vem si třeba právě tady dinosaury. Ti dinosauři kafe neměli. A všichni víme, jak to dopadlo.
2: Tohle ti nevyvrátím.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: My vám, přátelé, teďkon dáme tak nějak imaginárně vydělat, ale musíte změnit povolání, zaměstnání, protože tímhle povoláním a zaměstnáním, který má pro vás připravený Magda na Radio Kiss, přátelé, těma vyděláte, ale nepatří úplně do takových úplně vyhledávaných.
2: Jsou to totiž ty nejnebezpečnější povolání, vlastně, které si můžeme představit, jo? Tak jdeme na to. Máme tady pracovníka manipulujícího s jaderným odpadem. Mm. Tam je to jako dost riziko.
1: Dobře zaplacený, ale nabobtnáš časem.
2: Dále je tady specialista na úklid místa činu. To není úplně nebezpečný, ale jako málo komu se asi do toho úplně chce.
1: Jako když někdo nějak jako jenom a jednoduše, ale když je to všude po místnosti, au.
2: Někdo to přijde vyšetřit a ty to pak pozbíráš, no. Jaj. Dále, podvodní svářeč nebo opravárenští potápěči.
1: Nemusíš chodit daleko, mám známého, který to dělal několik let a skutečně přivezl si tolik peněz, že barák, všechno, zařízený život.
2: No, a taky bych do toho našla. Ale pozor, máme tady top jedna, nebo teda jedna. A to je aljašský krabí rybář.
1: Přátelé, jenom abyste si dokázali představit, je to lovec takových těch úplně největších korýšů. Správně by to měl být krab kamčatský. Je v rozbouřených vodách a oni podepisují reverzi, že opravdu se nemusí vrátit.
2: Je to tak?
1: Jenom ta krabí pochoutka, ano, přátelé, má i klidně 10-12 kilo a rozpětí ho dlouhých nohou, jsou to ty největší korýši, je až 1,8 metru, bezmála 2 metry. A vy to jdete lovit. Jenom by to na mě vykouklo.
2: Ne,
1: a končím, jo.
2: Ale prašule dobrý.
1: Prašule za to jsou teda úplně jako famózní. Teď už je to na vás, co si vyberete. Držíme balce.
0: Odpolední Jam. Každý všední den. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: z Balte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Je tady půlnoc a to znamená, že noční jukeboxy dneska s Alexem startujou právě teď.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: basta.
1: Noční Jukebox.
2: Kysáci, krásnou noc vám přeji. Máme tady už středu 7. října. Je 7 minutek po půlnoci, takže ta středa nám opravdu teprve začíná. No a máme před sebou samozřejmě taky klasický 6 hodinek skvělé hudby, nejlepších pecek z let 90. milénia a nejen to, no a taky mojí maličkost. Já se jmenuji Alex a dneska tady s vámi budu až do 6 do rána, tak doufám, že se těšíte tak, jako se těším já. Aby nám to všechno hezky utíkalo a abychom si tu noc užili, tak budu potřebovat vaši pomoc, vaši asistenci, protože dneska určujete taky vy, co budeme tady na Radio Kiss hrát a jakým způsobem to děláte. Je to velmi jednoduché, těch způsobů je několik na výběr. Tak zaprvé mi můžete zavolat na telefonní číslo sem do studia, to telefonní číslo 210 323323, no a když budete mít trošku štěstí, tak se vám podaří mi dovolat, no a potom můžeme tady přímo si dát živý vstup a vybrat písničku, kterou můžete buď někomu poslat, nebo třeba si to zahrát jen tak pro sebe, pro radost. Druhý způsob je samozřejmě použít aplikaci Radia Kiss, skrz kterou můžete poslat hlasovou zprávu, ty já mám moc rád. No a tam už můžete objednávat taky jakoukoliv písničku si budete přát. Samozřejmě já budu moct zahrát jenom to, co tady máme k dispozici. Nemám tady bohužel nekonečný jukebox, ale docela hodně toho splnit dokážu. Poslední varianta je, že využijete aplikaci a napíšete mi nějaký vzkaz, nebo je ještě teda jedna taková tajná bonusová varianta, a to je, že mě najdete na mém Instagramu, což je Alexej Kolva, a tam mi můžete napsat přímo do zprávy, z nějakého důvodu jsem začal mluvit takhle, tam mi můžete napsat přímo do zprávy, no a samozřejmě, když se vám taky poštěstí, tak budu číst i tyto zprávičky a plnit i tyhle ty přáníčka. Tak. No a odstartujeme to možná telefonátem, a co by ne, mám tady už zvonící telefon, tak rovnou zjistíme, kdo nám volá. No a já jsem to nestihl zmáčknout. Tak víte co, tak si dáme písničku, kterou jsem vybral, a ta písnička se jmenuje Talk Dirty, Jason Derulo, feat 2 Chainz, no a já jenom doufám, že vy dneska se mnou nebudete mluvit dirty, ale budete hezky clean. Takže tady tím si to odběreme a pak už čekám vaše příjemné a ne špinavé zprávy. Jason Derulo na Radio Kiss.

0: Haló, haló, tady Rádio Kiss, kdo pak se nám dovolal?
1: Ahoj, Jirka.
0: Ahoj, Jirko, já tě zdravím, čauky. Tak Jirko, co budeme hrát hezkýho?
1: Tak já bych tě poprosil o Offenbach, jak jsme se domluvili.
0: Jasně. Jo, ty máš, jasně, ty máš na mysli tu novou písničku, jak jsme se bavili posledně, když se zdovolal. Jasný. No tak, mám to tady připravený, pro koho to bude?
1: Já bych tě poprosil hlavně pro moji prdelku do práce, tak je má noční. Dobře. Samozřejmě pro tebe, ať ti to s náma dneska uteče. No a prostě asi více méně pro všechny, ať jim to utíká.
0: Skvělý, no tak jo, tak já ti moc děkuju, Jirko, měj krásný večer, krásnou noc a užij si písničku.
1: Díky moc, ahoj.
0: Tak jo, ahoj.

Máme 7. října, středa, svátek slaví Justýna. Tak Justýnky, všechno nejlepší vám přeju k svátku, nejenom já, ale celé Radio Kiss. Doufám, že nás posloucháte teďka, některé Justýnky, nebo takhle. Pevně doufám, že můžete klidně spát, ale když už nespíte, máte nočku, nebo někde jedete třeba, tak vám samozřejmě přeju jen to nejlepší. No a moje klasická rubrika těch zajímavých mezinárodních dnů dneska by byla taková, no, jak bych to nazval? Mám tady obrovský, jako, obrovský počet všemožných jako svátků, ale já to čtu a prostě je to divnější jedno jak druhý, protože jenom ten výčet těch zemí, odkud ty mezinárodní dny a mezinárodní nebo ty národní dny pochází, jo. Tak mám tady dneska, mám tady něco z Číny, z Hongkongu, z Indie, z Jižní Koreje, z Myanmaru, z Maka a z Pakistánu, jo. Z těch normálních dnů se dneska slaví jenom den frappé. No a tak to si můžeme oslavit samozřejmě, frapečko, kafičko, dobrý, takhle, vy hlavně, co máte nočku, tak určitě vyzkoušíte, ono vás to hezky schladí a i nakopne naraz. Já jsem si užil spousta frappé v Řecku, no ale vy si můžete teďka se mnou užít, pokud nemáte frappé, skvělou hudbu, protože mám pro vás připravenýho Saše, anebo třeba i Alana Volkera.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Posloucháte Noční jukeboxy na rádiu Kiss s Alexem a já už tady mám na telefonní lince našeho matadora, nebojím se to říct, protože to je, dámy a pánové, Roman z Taxi Olomouc. Čau Romy, ahoj.
2: Čau. Aliku,
1: čau, čau. Čau, čau, tebe vždycky moc rád slyším. Ty jsi mi dneska zase říkal, že už tak dlouho jezdíš, čověče, ty říkáš 29, 30 let, viď? Že máš stáž. To je masakr. A že už 12 let posloucháš vlastně Radio Kiss a posloucháš i ty naše nočky.
2: Možná je to 13, jako já to tak chcil do roka, jo.
1: Ty člověče, ty jsi normálně živoucí kronika, ty musíš pamatovat úplně všechno.
2: Já jsem říkal už jednou, myslím Kubovi, říkám, ty jestli chceš Kubo do rádia na ty noční jukeboxy nebo něco, já říkám, já ti tam povykládám, uděláme z toho normálně telerovelu tam.
1: No jasně. Hezky, hezky. No tak prosím tě, řekni mi, že ty tím pádem znáš kompletně náš playlist, takže tím pádem vlastně, když něco vybereš, tak to pravděpodobně budeme mít. Tak povídej, co hezkého ti zahraju dneska.
2: Já jsem chtěl Danza Kuturo, protože teďka běží ta sága Rychlá z Besíle, je na Nova Cinema, myslím, mám takové pocit,
1: že
2: večer. Jo,
1: že tam běží v telce teďka Rychlá z Besíle, no jasně, jasně.
2: Já se na to dívám zpětně, teďka byla šestka, no.
1: Šestka, no člověče, to, hele já, no, přemýšlím, v jaký té epizodě pak zašli lítat už do kosmosu tím autem, do vesmíru. tam to graduje, jako to velmi exponenciálně.
2: No to bylo, myslím, v osmičce, mám takový pocit.
1: Osmička.
2: Nevím si teďka jisté.
1: Jo.
2: Tak ale sbírám ty jejich modely, že jo. Já mám, myslím, 60 autíček z toho rychle desíle, že jo.
1: Z toho, fakt jo, hezky.
2: No, na tým Diagostiny, víš, jestli nedělám reklamu teda, ale to je prostě, já si to objednávám, mě to chodí vždycky, já už mám i ten most, jak když s tím trezorem, ten mám taky s tím mostem, víš.
1: Ty brďo, hustě.
2: Ty dva černý dože, jak tahnou ten trezor a za něma ty dva policejní dože, jak ho
1: no jasně. Nahání, víš. Tak to je hezký koníček, to se mi líbí, hezký koníček. My jsme teďka nedávno slavili s kamarádem, on měl narozeniny a měl to celý ve stylu Rychlé z Besíle, takže jsme se všichni oblíkli jako takový ty tuneři prostě a pouštili jsme tam ty hudby, soundtracky.
2: Jasně, se to moc nelíbí.
1: Nelíbí se ti to moc?
2: No ženě se to moc nelíbí.
1: Jo, ženě, aha.
2: Ona sedá na to prach, musí si to do nějaké vitrinky, ale zase nikde. Prejde to všude, chceš mít, říkám, všude.
1: Hele, Ježíš Maria, ale tak přece musí vědět, že kdo si hraje nezlobí, to je přece základní pravidlo pro nás, pro kluky.
2: Ne, jasný. Tak ono, já toho mám ještě víc, víš, já ještě sbírám ty autíčka ze té sociální éry, z toho ČSSR, víš.
1: Jasný. Romy, hele, už se nám krátí čas před písničkou. Já předpokládám, že ty máš pro nás připravený vtípek, tak sem s ním, ať to odpálíme, povídej.
2: On je sice starší, ale já vám ho řeknu, takže. Je to takhle, přijde frajer do potravín a říká, dělám si z prodavačky srandu. Prosím vás, metr mlíka a prodavačka, mě nenaštveš, tak mu rozlije metr mlíka na zem, že? A on, mě taky nenaštveš, teď mě to zabal.
1: No, to jsou služby. A jak to, mě by zajímalo, jak to pokračovalo potom. Co mu řekla potom na tohle ta paní?
2: Já jsem na tím tak přemýšlel, že možná vzala hadru, víš, víš co na tom mlíko a vykroutila mu to.
1: No člověče, nějak by to šlo a s tím hadrem by to mělo ještě hezkou příchuť, viď?
2: Romy, kam by to rozlila, no?
1: Hele, tak písnička je připravená. Ty máš ještě určitě nějaký poslání, komu ji posíláš, tak povídej, ať to odpálíme.
2: Takže Kubi, tobě, všem kysákům, hlavně to je naše noční lece, jako je Pítr Skolťašné, Šrek, Dírek Bábina, David Haverbrodu, jo, všem kamionákům, hlavně taxikářům, pekařům a holkám a benzínky taky.
1: Super, no tak jo, tak ať ti to dneska utíká hezky, ve zdraví a s úsměvem a budu se na tebe těšit zase příště. Měj se krásně, Romy. Ahoj. Mějte, čauky.
2: Čau.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, odbavili jsme už několik telefonátů, ale mně se tady mezi tím nahromadilo spoustu hlasovek a je na čase, abychom se pustili i do nich. Mám tady první hlasovku od Petry a první krásný jukebox, který budeme dneska plnit právě pro ní.
2: Ahojte všichni, takže přeji krásný večer, prosím o zahrání Michaela Jacksona, Will You Be There, přeji krásný večer všem, mějte se, papa, kysáci.
1: Peťo, Michael Jackson je připraven, říkal jsem první jukebox, on už není první, ale je první, co se týče hlasovek, takže to prvenství tam přece nějaký je. No ale hlavně tahle písnička, to je za mě prostě trefa do černýho, naprosto luxusní, pohodová záležitost. Tak vám přeju, ať si to užijete.

0: No a je tady první hodina noční, no a to znamená, že noční jukeboxy jedou dál.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, máme 5 minutek po první hodince, po první noční hodince. A já tady, jak jsem říkal, už předtím mám velké množství hlasových zpráv, tak pojďme se nezdržovat a poslechnout si, co hezkého si přeje zahrát Filip.
2: Ahoj, zdravím všechny a tebe do rádia. Chtěl bych zahrát pro všechny, co taky trpí na noční, nějaký pořádný dramce, ať nám to utíká. Mějte se.
1: No, Filipe, dobře, dobře. A k tomu tvýmu přání se 100% přidá i Šimon, ale Šaman, to je jeho přezdívka, který píše: Ahoj Alex, prosím, pusť nám tam nějakou pecku všem kysákům, co jsou na noční, ať nám to uteče. Dík moc, Šaman. No a něco, co člověka pořádně nakopne, chtěl taky Martin, který mi posílal hlasovku, ale měl trošku horší zvuk, ale prostě chtěl něco, co ho postaví na nohy. No, jdeme na to. Na co jiného než Pendulum. No jasně, a Slam. Žádný spaní. Jeden pecky.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, píšete mi, že se vám líbila písnička, co jsme vybrali. Tady ty dramce, že jeden pořádný pecky, no a že byste chtěli ještě toho víc, no a nebojte se, já vám samozřejmě splním všechno, co bude v mých silách a věřte mi, že se ještě určitě můžete těšit na nějaký další takový ty jako rychlejší pecky, aby vás to hezky nakoplo, aby vám ta noc, noční směna, anebo prostě noc, ať už děláte cokoliv, utekla rychle a hezky příjemně. No a teď jdeme na další přáníčko, které tentokrát poletí Radomilovi.
2: Ahojky Alexi, prosím o zahrání od Aloka v Čangle, jestli by to tam bylo na skladě. A bylo by to tobě do studia pro všechny kysáky a pro moji skvělou ženu Janču, která určitě spinká. Díky moc za zahrání a volume doprava, zdraví Radek z Jirska.
1: Tak na skladu bychom to měli, Jungle už je vyskladněn, takže volume doprava, protože tohle je Alok ve featu s The Chainsmokers a dokonce je tam ještě někdo třetí, ale to jméno nedokážu přečíst správně, takže se o to ani nebudu pokoušet. Nicméně Jungle, Radio Kiss a noční jukeboxy jedou dál.

0: Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem a spoustu skvělé hudby, kterou jsme si pro vás připravili nejenom já, ale kterou nám tady chystáte i vy, posluchači Radia Kiss, protože máte možnost si objednávat vaše jukeboxy po celou noc, od teď klidně až do 6 do rána. No a jakým způsobem to uděláte, tak už možná někteří z vás tuší, protože se nám nic nemění, všechno zůstává při starým a všechno nám výborně funguje, takže buď to je to telefonní číslo 210 323 323, kam se můžete dovolat, pokud budete mít štěstí a rovnou si objednat tady napřímo na lince se mnou, anebo můžete využít aplikaci Radia Kiss a nahrát mi hlasovku nebo případně nějaký ten text. Dokonce tady mám takový adepty, kteří opravdu jako chtějí, aby se ta zpráva dostala, takže mi těch zkazů nahrávají víc a já se k tomu samozřejmě velmi rád dostanu, ale to všechno až za malý okamžik, protože teď už se na vás těší Farao a za chvilku taky i Dua Lipa a její song Houdini, ale zpátky k Farao, protože tohle je Temple of Love.
1: Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Noční jukebox.
1: Kysáci, pokračujeme v naší noční jízdě. Měl jsem tady příjemný telefonát s Romanem, který řídí kamion, a ten mě poprosil, abych pustil něco hezkého pro všechny kamionáky. No a pro všichni řidiče a samozřejmě pro všechny, co mají dneska nočku. A kdo ještě tady se mnou ponocuje, respektive s vámi, se všemi, kdo nás poslouchá teďka v noci a ještě nespí, tak si pojďme připomenout song, který si myslím, že je taková klasika, a mimochodem je to taky moc hezká zpěvačka. Já si pamatuju, že jsem viděl i nějaký videoklipy s ní, a ty videoklipy, co jsem viděl, teda byly docela jako peprný, musím říct, že ona i na tu dobu byla dost taková, že se toho nebála. Tak jestli jste nikdy neviděli i video její písně, tak si to určitě puste. No a vy si asi říkáte, o kom tady celou dobu mluvím. Samozřejmě mluvím o Sandra. No a jí pecka In the Heat of the Night. Takže kysáci, doufám, že budete mít taky příjemný, pozor, příjemný Heat of the Night se Sandrou.

0: všední ráno na rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Kysáci, my jedeme noční jukeboxy tady na Radio Kiss, ještě stále se mnou a ještě nás teda toho hodně čeká, protože ještě stále je pouze 2:45, takže máme celé 4 hodiny a 15 minut před námi. No a já bych vám chtěl dát takový dobrý tip. Vy můžete využít aplikaci Radio Kiss na to, abyste nám poslali hlasovku, mě konkrétně poslali hlasovku s výběrem písničky, kterou byste chtěli zahrát. No a můžete to udělat tak, jako to udělal Milan, protože ten hrozně moc chtěl, aby se ta hlasovka dostala sem do éteru. Nicméně, bohužel si vybral písničku, kterou my tady nemáme u nás. Ale pak s poslední hlasovkou přidal text, kde napsal: ak to nie je možné, daj tam prosím ťa Guano Apes Lord of the Boards. No a to byl ten okamžik, kdy jsem si říkal, jo Milane, takhle to půjde, protože tady tu písničku máme. Takže kysáci, myslím si, že u nás tady na Kissu zas tak často takovýhle rockovější věci neuslyšíte. Nicméně tohle je legendární záležitost a tam ten rytmus se hezky střídá, je to prostě tvrdý, ale zároveň i líbivý, no prostě je to pecka, která u nás má svoje místo. Guano Apes a Lord of the Boards.

0: Máme tady už druhou hodinu noční, no a noční jukeboxy pokračujou s písní Wobble You.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.